dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, tak

0: takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě a bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě, mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju, on třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
1: A máme tady další telefonát.
2: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
1: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
3: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Bojte všichni, no nic pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší...
3: Kočinka.
2: Kočinka se jmenuje, pochází z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká
3: no vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy lenghorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže... Tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně viděj a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem choděj, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavěj a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, když se to řešit dá, když se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou je spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není více jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta taková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme se nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

naše talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky po

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku šesté pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží.

Právě v Petřkovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

0: Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.
1: Když

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

chlap mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána, a ten divný oči měl.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Nejnavštěvovanější jeho českou památkou za letní prázdniny se stal státní zámek Hluboká. Speciální literární vlak dnes na jihu Čech spojí cestování s literaturou, divadlem a tvořením. Ráno bude deštivé, později se vyjasní. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
3: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Podle členů komise je důvodem to, že případ je stále živý. Komise se proto chce se žádostí o spis obrátit na soudy. Zatím nevyslechla ani první plánované svědky, protože na ně od státního zastupitelství nedostala adresy. Výsledky své práce má sněmovně předložit v březnu příštího roku. Kvůli průtahům ale zřejmě požádá o prodloužení lhůty. Státní zámek Hluboká byl o letních prázdninách nejnavštěvovanější památkou v jižních Čechách. Celkem jim prošlo bezmála 91 tisíc turistů. Výrazný nárůst návštěvnosti ale zaznamenal například zámek Jindřichův Hradec, doplňuje mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
4: Kam během prázdnin přišlo téměř o 16% návštěvníků více než ve stejném období loňského roku. Velkému zájmu se tam těšily především noční prohlídky a také nová výstava Veličenstvo před branami, která je součástí letošního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.
2: Literární vlak Českých drah Excelibrí dnes vyjede na trasu z Prachatic přes Volary směrem na České Budějovice. Program nabídne například setkání s lidmi, kteří se věnují historii šumavských železnic, nebo povídání o přírodě a tradičním bylinkářství. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
5: Vlak Českých drah spojí cestování s literaturou, divadlem a tvořením. Na palubě budou číst jeho čeští spisovatelé, tvořit ilustrátoři a bude také hrát živá hudba.
2: Vlak plný kultury odjíždí z Prachatického nádraží v 9.54. Na palubě budou osobně přítomní a ze svých děl číst David Jan Žák, Jan Cempírek, Jiří Hájíček a Ivo Stehlík. Sport. Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Anne Lejovou ve třech setech a čekají souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. V New Yorku dohrála i wimbledonská finalistka Karolina Muchová. Američance Navarové podlehla 0-2 na sety.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli závodu v silniční cyklistice budou dnes zavřené některé silnice na Prachaticku a přímo v Prachaticích, včetně Velkého náměstí. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásné dobré ráno, přátelé. 5:04 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice startuje ranní vysílání a u jeho poslechu vás vítá a ničím nerušený poslech přeje Hanka Šoberová. Těším se na vás.

Tak já vás trošku záměrně nechávám vychutnat si šumění moře a zpěv racků, protože už většinou máme podovolené, prázdniny skončily. A tak, ať si to ještě tak trošku užijeme a možná na vás některé to ještě čeká, tak je to takové malé lákadlo k tomu, na co že se můžete těšit. Připomínám, že dneska je sobota 5. září, dnešní den je překvapivě bohatý na zajímavá výročí. Připomínáme si například 150 let od narození Antonína Svojsíka, zakladatele českého skautingu. Generace dětí díky němu poznali kouzlo táboráků, přírody i kamarádství. Hudební fanoušci, tak ti si můžou dneska připomenout taky nedožité 80. narozeniny Freddieho Mercuryho, nezaměnitelného hlasu skupiny Queen. A pokud byste si pustili třeba Bohemian Rhapsody, budete v dobré společnosti milionu posluchačů po celém světě. Z těch českých osobností narozeniny slaví třeba fotograf Jindřich Štrajt, taky herec Pavel Nový, anebo herečka Kamila Špráchalová. No a svátek, ten má dneska Boris, je to jméno, které v sobě nese odkaz boje i slávy. A ještě jedna zajímavost, přesně před 35 lety otevřela v Praze svůj první obchod IKEA a od té doby se z ní stal pro mnoho domácností téměř druhý obývák. Tak já vám přeji, přátelé, krásnou sobotu a pohodové 5. září. Vám všem ideálně ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Počasí na jihu Čech máme většinou zatažené s deštěm nebo přeháňkami a teplotami 12 až 15 stupňů, ale někde je i víc, třeba ve Strakonicích, a já to vím díky první SMSce, která už mi přišla na 90 011 03, a to ze Strakonic. Dobré ránko, je zataženo 17 stupňů, přeji vám všem stále zdraví, podepsán je Jindra. No a tady v Českých Budějovicích se nám zatím rozpršelo, možná to slyšíte, protože mám otevřené okno, je velmi teplo, nádherný vzduch zatím alespoň, no a déšť mi klepe tady na parapet, takže docela se rozpršelo, doufám, že i u vás, protože toho deště je potřeba. Když jsem přijížděla ráno do rozhlasu, tak místy ty silnice byly poměrně hodně mokré, samá kaluš, ale místy zase nic moc, tak věřím a doufám a budu vám a nám všem přát, aby sprchlo úplně všude napříč celým našim krajem. Jinak přes den nám ale srážky začnou postupně ustávat a začne se vyjasňovat a dojde dokonce k ochlazení za studenou frontou. Ráno zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé se můžou tvořit i bouřky, ale už během dopoledne srážky od severu ustanou a odpoledne čekáme postupně polojasno až jasno. 21 až 24 stupňů, to jsou dnešní maxima, a na horách 16 až 19. Biozátěž dneska hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dopravní podnik hlavního města Prahy si připomíná výročí, kdy do ulic vyjeli první trolejbusy. Kudy přesně vedla jejich trasa, tak to vám povíme za malou chviličku v reportáži. Ale předtím si dáme dobrý kafe. Co vy na to? Přináší ho Lucie Bílá.

0: na čase být.
1: Koncem srpna v roce 1936 vjeli do ulic hlavního města první trolejbusy. Testovací jízdy těchto dopravních prostředků vedly ze Střešovic na Hanspulku. Dopravní podnik hlavního města Prahy si tento týden připomíná tohle významné výročí. Připravil třeba komentované procházky, které mapují původní trasu. Prošla si ji taky redaktorka Sabina Vosecká.
2: Já vás tady vítám.
3: Na prohlídku po trase prvních trolejbusů nás bere Luděk Fischer z dopravního podniku.
2: Nacházíme se před muzeem MHD ve Střešovicích.
3: Historická budova vozovny sloužila dřív hlavně pro tramvaje.
2: Dnešní komentovaná procházka bude hodně povídací o první trolejbusové trase, která vedla právě tady od vozovny Střešovice ke svatýmu Matěji na Hanspalce.
3: První skutečná trolejbusová trať v Praze vznikla už v roce 1936. V té době šlo o jedinou trolejbusovou trať v celém Československu. Trasa proto byla testovací.
2: Zhruba na tom místě, kde vidíte tady náš nejstarší exponát, což je trolejbus Praga TOT z roku 36. V těch místech opravdu skutečně parkovali před těma 90 rokama.
3: Tehdejší dopravce elektrické podniky hlavního města Prahy záměrně zvolili náročnou trasu ze Střešovic na Hanspalku. Provoz na 3,6 kilometru dlouhé trati zajišťovaly tři různé trolejbusy, každý od jiného výrobce.
2: První trasa pokračovala směrem dolů, zhruba tam, kde jede teďka tramvaj, tak tam se stáčely trolejbusy doleva. Vidíte, že kde vyjíždí ten bílej mikrobus, tak tam tudy se stáčely zase zpátky dolů. To znamená, že oni, když jeli tady po levé straně, tak se otáčeli o 180 stupňů zhruba v rádiusu 10 metrů. Jo, ten trolejbus byl 10 metrů dlouhý a na rádiusu 10 metrů se musel otočit.
3: Dopravní podnik chystá k výročí řadu dalších akcí. Už o víkendu vyjedou do pražských ulic historické soupravy. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, kterým rozumíte.
1: Ano, nejen písničky, ale taky zprávy vám přinášíme a teď je s nimi Lukáš Pelikán.
2: 17:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze prvního průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, o 13% míň než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit jihočeský a jihomoravský kraj. Jílovice na Českobudějovicku oslaví 660 let obce. Program v 10 hodin uvede svěcení božích muk a nových hasičských aut. V 11 hodin můžou lidé nahlédnout do nové hasičské přístavby. Odpolední program na jílovické kuželně začne v 1 hodinu popolední. Jeho součástí je i den otevřených dveří v místní škole a školce i lihovaru. Dobrovolní hasiči z Šindlových dvorů u Českých Budějovic si dnes připomenou 130 let od založení sboru. Slavnostní nástup sboru bude v 1 hodinu odpoledne. Jak informuje starosta Radek Kirjan, lidé můžou následně vidět ukázku záchrany tonoucího. U hudební zážitek se postará například Šindlácký dětský sbor a vystoupí taky majoretky Starlet. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Veselí nad Lužnicí funguje 70 let. Oslavu připravila právě na dnešek, kdy v 10 hodin otevře všechna svá sportoviště. Děti i dospělí si můžou vyzkoušet všechny druhy sportu, včetně atletiky, nohejbalu, krasobruslení nebo volejbalu. Program bude ve sportovním areálu u hokejky. Fotbalisti Silonu Táborsko v 7. kole 2. ligy remizovali s Prostějovem 1-1. V tabulce jsou teď těsně pod pomyslnými stupni vítězů, mají 12 bodů a na 3. Bčko Slávie ztrácí 1 bod. Na jihu Čech bude deštivo, odpoledne ale srážky ustanou, odpoledne čekáme i jasno. Naměříme 24 stupňů na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na silnici 29 z Opařan do Bernardic. U Sirlína po silném větru spadl strom na vozovku. Stejná situace je u Kasejovic směrem do Polánky. Problémy můžou být ale i jinde, jezděte proto opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Nejnavštěvovanější českou památkou se za letní prázdniny stal zámek Hluboká. Přispělo k tomu nejen dobré počasí, ale i kulturní programy. Víc povíme za chvíli.

0: Jo, přátelé, pojďme vyrazit na naše jihočeské památky. Lanštejn, Kratochvíle, Zvíkov nebo třeba Hluboká. Jihočeské hrady a zámky přes léto přilákaly bezmála 370 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Nejčastěji ale turisti mířili na zámek Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku.
1: Jdeme tady na zámku, pak bychom chtěla jít do zoo a jezdíme karavanem jakoby po Čechách. Ještě pojedeme na zámek Lednice, ještě do nějaký zoo.
2: Desetiletá Anička Šimůnková přijela se svojí rodinou na zámek Hluboká, který jenom přes letní prázdniny navštívilo bezmála 91 tisíc lidí, říká kastelán Martin Slaba.
3: Což je o tisícovku více, než to bylo v roce minulém, ale je zajímavé, když se podíváme na celou sezónu, tak jsme měli asi o 4 tisíce lidí méně, což je vlastně takový jako přirozený výkyv.
2: Nejoblíbenějším prohlídkovým okruhem byl jako v předešlých letech okruh nazvaný reprezentační pokoje. Návštěvníci ale taky často volili nově upravenou trasu zámecké kuchyně.
3: Na začátku léta jsme otevřeli kuchyni v režimu free flow, to znamená bez průvodce. Chtěli jsme zjistit, jestli o takovou službu na Hluboké bude zájem a zjistili jsme, že nárůst do kuchyně byl v řádu 10%, takže opravdu návštěvníci tuto službu vítali a návštěvnost kuchyně se velmi zvýšila.
4: Teďka procházíme z velké teplé kuchyně do cukrárny. Za chviličku mineme dřezy, kde se mylo nádobí.
2: Okruh zámecké kuchyně si při návštěvě zámku vybrala i Eva Drabantová.
5: Já si myslím, že keď máte radí varení, tak vám stačí, že se to projdete a pozrite si ty pamiatky alebo ty expozice sami. Máme čas na to, aby jsme si pozreli, co chceme, pomaličky.
2: Prázdninovou návštěvnost hodnotí Národní památkový ústav pozitivně. Oproti loňskému roku zaznamenali mírný nárůst, říká mluvčí územní památkové správy Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
6: Nejnavštěvovanější památkou během letošních prázdnin byl zámek Hluboká, hned za ním se umístil zámek v Českém Krumlově a velmi dobře si vedly také zámky v Jindřichově Hradci a Dačicích nebo hrady Lanštejn a Nové Hrady.
2: K dobrému výsledku podle ní přispělo nejen počasí, ale taky programy, které jednotlivé památky během léta nabídly, ať už se jednalo o výstavy, kulturní akce, večerní nebo hrané prohlídky.
6: Výrazný nárůst návštěvnosti zaznamenal například Jindřichův Hradec, kam během prázdnin přišlo téměř o 16% návštěvníků více než ve stejném období loňského roku. Velkému zájmu se tam těšily především noční prohlídky a také nová výstava Veličenstvo před branami, která je součástí letošního projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách.
2: Během prázdnin navštívilo 13 českých památek ve správě Národního památkového ústavu bezmála 370 tisíc návštěvníků. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Tak déšť v Českých Budějovicích zatím pomaličku, ale jistě ustává. Nevím, jak je tomu u vás, případně napište mi na číslo 90 011 03 SMS-ku ve tvaru CB Mezera, Pocasy Mezera, připíšete text zprávy a posíláte na to zmiňované číslo. Ozval se mi taky Josef ze Zduchovic, píše zamračená obloha, prší 15 stupňů, bezvětří. A klidný den do studia všem posluchačům přeje Josef ze Zduchovic. Díky moc, Josefe, ozval se ráno i Jindra ze Strakonic a ten nám hlásil 17 stupňů se zataženou oblohou. Počasí dneska bude převážně ráno ještě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se můžou tvořit i bouřky, ale už během dopoledne srážky od severu ustanou a odpoledne čekáme postupně polojasno až jasno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Biozátěž dneska hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. No a neděle, ta bude slunečná s teplotami v noci 8 až 12 stupňů. Klesnou nám ty teploty v noci v údolích dokonce pouze na 4. No a denní maxima vyšplhají k 18 až 22.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Já věřím, že při sobotě nějakou tu volnou chvilku najdete sami pro sebe, abyste si užili a dopřáli třeba nějaký kulturní zážitek. Kam vás pošlu? Tak třeba do Archeoskanzenu v Trocnově na Českobudějovicku. Dneska i zítra patří totiž trocnovským slavnostem. Od 10 do 18 hodin dneska i v neděli nabídnou středověkou atmosféru, rytířské souboje, historická řemesla, samozřejmě hudbu i zábavu pro celou rodinu. Chlumony na Prachaticku dneska 8 až 12 ožívají oblíbenou sousedskou akcí Chlumanským trhem. Putování keltskou stezkou pořádají dneska od 8 do 17.30 Lučovice na Prachaticku. Lhenice připravili dneska od 9 jarmark svatého Jilí. Literární vlak, ve kterém budou číst své knížky známí jeho čeští autoři jako David Jan Žák, Jan Cempírek, Jiří Hájíček a nebo Ivo Stehlík, vyjede dneska v 9 hodin 54 minuty z Prachatického nádraží. No a Během a rokem pro Eli, to je akce, která dneska v 10 dopoledne startuje ve Zbytinách na Prachaticku. Výtěžek půjde na podporu tříleté Elinky, která po náročné operaci míchy bojuje o návrat do běžného života.

0: vím, zamlžený svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. Ve Slavonicích dnes otevřou nový skatepark. Hokejisti Motoru vyhráli poslední domácí přípravné utkání se Straubingem. Dnešní teploty budou maximálně u 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
3: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
4: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
3: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Slavonice na Jindřichohradecku mají nový skatepark. Areál v Nádražní ulici dnes město slavnostně otevře. Vybudování stálo přes 3 miliony 200 tisíc korun. Jeho český kraj na něj přispěl dotací 1 milion 200 tisíc.
6: Nový skatepark je určený zkušeným jezdcům i úplným začátečníkům. Využívat ho můžou skateboardisté, cyklisté nebo jezdci na koloběžkách. Dnešní program nabídne nejprve exhibici, potom workshop a následně také volné jízdy. Ze Slavonic na Jindřichohradecku Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Program v areálu začne ve 14 hodin. Pěší i cyklisti vyrazí dnes ráno v 7.30 na okruh u Protivína na Písecku. 38. ročník turistického pochodu a cyklistické jízdy Cesta k Protivínu odstartuje na Masarykově náměstí v Protivíně. Účastníci si můžou vybrat z několika tras, doplňuje pořadatelka Svatava Nečasová.
7: Na výběr jsou 4 trasy, 15 kilometrů pěší, 20, 35 a 50 kilometrů na kole. Terén je trošku složitější, takže jsou lepší horský a krosový kola, jinak je to vhodný pro všechny věkové kategorie.
2: Zúčastnit se můžete i turistického pochodu a cykloturistické jízdy Bechyňská osma. Starty budou mezi 8 a 10 hodinou od Muzea turistiky v Bechyni a povedou údolím Lužnice přes Židovu strouhu, horu Tábor nebo Dobronice. Organizátoři připravili trasy o různých délkách. Sport. Poslední domácí zápas v rámci letošní přípravy na novou hokejovou sezónu přinesl českobudějovickému Motoru výhru 2-1 nad německým Straubingem. První třetinu ukončili vítězně Němci. Skóre otočil v 7. minutě druhé části zápasu lotyšský útočník Krastenbergs a k výhře 2-1 nakonec pomohl ve třetí třetině Marek Zachar. Zítra Motor oplatí návštěvu ve Straubingu a první zápas extraligy ho čeká ve středu 16. září doma proti Mladé Boleslavi. A české basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla s 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhajkyněmi titulu Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další dva týmy čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších 8.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Odpoledne se bude ochlazovat. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením dnes počítejte v Kaplici na Českokrumlovsku. Kvůli relí budou zavřené ulice v centru. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Dobré ráno z Českých Budějovic. Hanka Šoberová s vámi a naše ranní vysílání pokračuje dál. Desítky artefaktů, včetně unikátního zlatého kování z míst dnešní Ukrajiny, nabízí v Českých Budějovicích výstava Jihočeského muzea po dálnici do pravěku. Návštěvníci na ní najdou archeologické nálezy z míst, kde právě teď vede jihočeská část dálnice D4. Víc vám o nich povíme za chviličku v reportáži, ale muzika, ta nemůže chybět v téhle půl hodině. Třeba Hana Zagorová, Jana Chládková, Ace of Base, Karel Zich a nebo Xindle X.

0: všechno paráda. Karel Zich dospíval 7:03. Dlouhé roky archeologové vnímali sever Písecka jako oblast bez většího dlouhodobého osídlení, ale až průzkum před stavbou dálnice D4 mezi roky 2021 a 2023 na severu okresu ukázal, jak moc se mýlili. Jeho výsledky teď přibližuje výstava Po dálnici do pravěku. Návštěvníci na ní uvidí desítky různých artefaktů z dob od pravěku až po středověk.
1: Je průhledný, to se mi moc líbí, a starý. Lidi před strašně velkou dobou ho používali.
2: Jedna z návštěvnic výstavy Jana Dolejšková si prohlíží křišťálový artefakt starý až 1,5 milionu let. Zaujaly ji ale i novější nálezy pocházející ze stavby dálnice D4.
1: Zlaté kování a potom zlatá římská mince tam je. Krásná malá, tak to se mi moc líbilo.
2: Právě na zlatou destičku skytského původu se třemi vystupujícími dračími hlavami upozorňuje hlavní autor výstavy a archeolog muzea Ondřej Chvojka.
3: Jedná se o artefakt, který je patrně kováním z koňského postroje nebo možná z oděvu, a nebo, jak můžete vidět, máme zde i rekonstrukci skýtského bojovníka, jeho vybavení. Spolupracujeme s panem Říčanem a ten se domnívá, že tyto předměty zdobily toulec na šípy.
2: Podle vedoucího muzejních archeologů a spoluautora výstavy Petra Zavřela pochází unikátní kování pravděpodobně z oblasti dnešní Ukrajiny.
4: Je to jeden z nejhodnotnějších nálezů tohoto typu ve střední Evropě vůbec. Skutečně jeho cena je nevyčíslitelná a dokazuje to jenom, že ty jižní Čechy byly skutečně komunikační koridor na všechny světové strany.
2: Návštěvníci můžou ve vitrínách vidět i artefakty typické pro střední Podunají, které se na jihu Čech podařilo najít vůbec poprvé, vysvětluje Petr Zavřel.
4: Tady stojíme před vitrínou, kde je několik kusů takzvaného Mont Idolu, což je keramický výrobek, má takový půlměsícovitý tvar. Jeho nejčastější výklad je, že sloužil k nějakým náboženským nebo kultovním obřadům s kultem měsíce.
2: Výstava navazuje na 5 let starou prezentaci nálezů ze stavby dálnice D3 a zachycuje hlavně pravěké a starověké osídlení severního Písecka. O něm se donedávna mezi odborníky mluvilo jako o takřka lidu prázdné oblasti. To ale Petr Zavřel vyvrací.
4: Není to pravda, samozřejmě nikdy se nebudeme moc vyrovnat, co se týče počtu nálezů po Labí, ale právě v poslední době je tady celá řada neskutečně zajímavých nálezů prakticky ze všech pravěkých období, které ukazují, že jižní Čechy byly skutečně transitní oblastí.
2: Podle Ondřeje Chvojky se výstava částečně zaměřuje i na raný středověk.
3: Jsou tam vystavené velmi zajímavé nálezy, například z Kožlí u Čížové, kde máme úžasné nálezy ze sídliště. Jsou tam doklady nejenom těch pohanských Slovanů, ale už i těch prvních křesťanů, včetně křesťanských křížků.
2: Jak Ondřej Chvojka připomíná, příprava všech vystavených nálezů trvala odborníkům několik let.
3: Máme 10 nebo spíš 100 tisíce artefaktů, které je potřeba umít nějakým způsobem třeba i slepit, zrekonstruovat, zrestaurovat. A to není ze dne na den. Chviličku trvá samozřejmě, než se to celé zpracuje.
2: Návštěvníci Jihočeského muzea mají možnost si nálezy ze stavby dálnice D4 prohlédnout do 20. září. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Nad jižními Čechami máme stále převážně zataženo. Pojďme do vašich SMSek nahlédnout, co mi píšete. Oblačné ráno, deštivo, plus 15 stupňů, trhové sviny, pěkný den. Odtud všem i ve studiu přeje a zdraví vás Boža. A Milan se ozval z Jindřichova Hradce od nádraží, tam je zataženo, vane slabý západní vítr a teplota je 15 stupňů a Milan vám všem přeje příjemný víkend. Tak ano, nějaká ta přeháňka se ještě může objevit nad jižními Čechami, ale toho deště už nebude příliš a dokonce během dopoledne už srážky budou ustávat od severu a odpoledne čekáme postupně polojasno až jasno. Teploty budou příjemné, 21 až 24 stupňů, začne se nám ale odpoledne ochlazovat, na horách příjemných 16 až 19. Povane slabý vítr a biozátěž hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Novosvětskou symfonii, koncerty nadějných umělců i světovou premiéru české skladby v podání rozhlasových symfoniků. Tak to všechno nabídne letošní ročník festivalu Dvořákova Praha, který se letos pořádá už po 19. Jaké novinky a zahraniční jména nabídne tentokrát? Ano, to se od nás dozvíte samozřejmě ještě před 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tohle už je Jana Chládková, život je jízda. Yeah.

0: Novosvětská symfonie, Jakobín a nebo Karneval. Jak jinak si připomenout 185 let od narození proslulého skladatele Antonína Dvořáka, nežli jeho vlastní hudbou. Nejenom tu do pražských koncertních sálů tento měsíc přináší Mezinárodní festival Dvořákova Praha. Jeho 19. ročník začíná už dneska.
1: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
2: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
1: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncert chyba v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
2: Role rezidenční umělkyně se tentokrát zhostí mezzosopranistka Magdalena Kožená.
1: Chtěli jsme, aby se Magdalena představila vlastně z co největšího počtu úhlů, jak ona působí vlastně na umělecké, ale i pedagogické scéně, protože konec konců pedagogika souvisí s odkazem Antonína Dvořáka jako ředitele Pražské konzervatoře, člověka, který učil na Newyorské konzervatoři.
2: 15. září pak v Rudolfínu vystoupí rozhlasoví symfonikové se svým šéfdirigentem německo-japonského původu Eliasem Grandim, pokračuje Simon.
1: Uvede nově zkomponovaný dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr skladatel Jana Kučery, který mimochodem má se Sočrem také letitou historickou zkušenost a vlastně osobní historii.
2: Na festivalu z Dvořákových oper už v minulosti uváděli Alfréda, Krále a uhlíře nebo Rusalku. Letošní ročník chtěli organizátoři přijít s něčím novým.
1: Takže jsme si říkali, že vlastně budeme hledat to dílo, které je zlomové, které vlastně znamená to, že z Dvořáka hledajícího řeč operního skladatele se stane ten skladatel velkých oper, a i dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
2: Festival se každoročně pořádá ve spolupráci s Národním muzeem a muzeem Antonína Dvořáka. Právě jeho budoucnost je do nadcházejících let ohrožena.
1: Celá ta záležitost kolem muzeí, ať už Smetanova či Dvořákova, je dokreslením toho, jakým způsobem vnímáme tyto osobnosti, jak je opravdu vnímáme jako občané, jako lidi, kteří by měli mít v sobě tu část kulturnosti zakořeněnou.
2: Festival Dvořákova Praha si připomene i 270 let od narození Mozarta, a to na rodinném dni 19. září před pražským Rudolfínem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Trousíme se na kleť, to je akce, která spojuje pohyb, setkávání a pomoc. Ostatně víc o ní vám poví třeba Lukáš Pelikán ve zprávách v 6:30. Tak si na ně počkejte, a to ve společnosti, já myslím, že na výsost parádní. Bruce Springsteen a jeho píseň Streets of Philadelphia ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.

0: sedmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce evidují policisti rok od roku víc. Za letošek se už tohoto přestupku dopustilo víc než 26 tisíc řidičů. Vedoucí BESIPu Tomáš Neřold protovaruje, že situace na silnici se vyvíjí velmi rychle a nepozornost může být fatální. Prachatická knihovna přichystala na dnešek literární výlet vlakem. Propojí knihy, hudbu a setkání s autory. Cestující se například setkají se spisovatelem Jiřím Hájíčkem, Davidem Janem Žákem nebo Janem Cempírkem. Vlak vyjede v 9.54 z Prachatic přes Volary do Českých Budějovic, odkud se vrátí zpět před 18. hodinou. Chroboly na Prachaticku se těší na odpolední vystoupení legendárního Kýnova dětského sboru. V kostele Narození Panny Marie bude začátek koncertu v 16 hodin. Vystoupení zahájí dvoudenní pouť u chrobolské Madony. Spojit pohyb, setkávání a pomoc, to je hlavním posláním dnešní benefiční akce Trousíme se na kleť. Pořádá ji Unie Ruska, která podporuje lidi s roztroušenou sklerózou. Předseda organizace Pavel Štoček informoval, že zúčastnit se může každý, ať už po svých, na vozíku nebo lanovkou. A o tom, že je dnešek bohatý na sportovně turistické akce, svědčí i běh kolem světa. 15. ročník přiláká závodníky z různých evropských zemí. Trať dlouhá přes 11,5 kilometru vede kolem rybníka Svět u Třeboně. Startovat se bude v 15.15. Fotbalisti Olešníků v páteční rozehrávce 5. kola krajského přeboru zvítězili doma nad Dražicemi 3-0. V tabulce jsou třetí z 10 body. V dalších zápasech Mirovice vyhráli nad Semicemi 2-0, stejně jako Zlatá Koruna nad Meteorem Tábor. Na jihu Čech je teď deštivo, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme maximálně 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Osobní auto havarovalo mezi Křemží a Brlohem na silnici 143 před Lhotkou. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vodohospodáři mají za úkol poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je totiž zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a nemůže už jít níž pod kritickou hranici. Hydrologická situace komplikuje život nejenom vodohospodářům a energetikům, ale i rybářům.
1: Tři rybáři přímo u vody, tamhle před námi je vidět elektrárna Orlík. Hladina je o 15 metrů nižší, než je normální stav. Je to nějaká výhoda, že je míň vody pro chytání ryb?
2: Ne, absolutně ne, je to spíš na závadu.
1: Rybář Petr?
2: Protože ryba nesnáší velké změny tlaku a jde po vodě nahoru. Takže tady moc ryb uhráze není.
1: Takže nedá se říct, že by ty ryby byly jakoby zahuštěnější, když
2: ne,
1: jsou...
2: Absolutně ne, absolutně ne. Když klesá voda, tak ryba má tendenci jít proti proudu nahoru.
1: Váš kolega, kamarád Jindra...
3: Občas se tady ryba chytne.
4: To je jenom cejní a malý kapři.
1: Cejní a malý kapři, říká kolega. Dá se odhadnout, jaká je teďka ještě tady, když se koukneme na prostředek, jaká je tady hloubka?
3: Do kolem 50 metrů tu je.
1: Váš pan kolega, viděl jsem, že už dneska taháte několikrát.
5: Jo, no, dvakrát, ale úspěch žádnej. No.
1: A rybář Honza.
5: Nějak se jim nechce z vody. No.
1: Jo, takže byl záběr, ale nevytáhl
5: ryba. Ta ryba byla i těžší, ale spadla. No.
1: Loď má u břehu i chatař Pavel. Hladinu sleduje pravidelně.
6: Za měsíc klesla kolem 4,5 metru.
1: Co to je za loď?
6: No, takový člun je to.
1: A na co ho používáte? Na ryby?
6: No, jenom ne. To je jenom na projížky s vnoučatama, nebo to. Má to malý motor, takový. Jdeme projet, když je na benzín teda, no.
1: Povodí Vltavy kvůli hydrologickému suchu sníží odtok z Orlické přehrady, začne nově upouštět slapy. Pokračuje generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Ten průtok je důležitý z toho důvodu, aby byl dostatečný pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajišťování odběru vody z vodního toku, pro nařeďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod a tak dále.
1: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane příští týden, bude týdně až 1,5 metru. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 2 minuty zbývají do 6:45. Tady v Českých Budějovicích krásně poprchává. To je takový ten deštík, který hezky zalije a půda ho stihne všechen ten déšť pěkně absorbovat. No, jaké počasí nás čeká na jihu Čech, tak to se dozvíme právě v těchto chvílích. Ale už od odborníku s námi je Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu. Vítejte, Petře, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak prší nám napříč naším celým krajem?
2: Ty srážky se vyskytují hlavně na severu kraje, ale během rána ty srážky budou postupovat postupně vlastně k jihu, takže ty srážky můžeme očekávat v celém kraji. Máme zataženo a teplota se pohybuje od 11 stupňů Celsia na severozápadě kraje až po 17 stupňů Celsia na jihu kraje. Na horách jsou potom teploty kolem 10 stupňů Celsia. Počasí u nás ovlivňuje studená fronta, která přes naše území přechází od severozápadu. V Českých Budějovicích máme aktuálně zataženo s deštěm. Teplota je 15,3 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 4 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo s deštěm, teplotu 8 stupňů Celsia a vítr slabý západní 3 metry za sekundu.
1: Tak jak to bude s počasím přes den?
2: Již během dopoledne budou srážky od severozápadu postupně ustávat a začne ubývat také oblačnosti. Odpoledne očekáváme tedy polojasno. Zpočátku ještě ojediněle s doznívajícími přehánkami, a to zejména na horách. A večer se pak bude zcela vyjasňovat. Za studenou frontou nás bude ovlivňovat tlaková výše, která se nad naše území bude postupovat od západu. Maximální denní teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 18 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině, a později večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Lehce se nám ochlazuje, na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že dneska už máme 5. září. Zaznamenáme teplotní rekord, co myslíte?
2: Dneska teplotní rekord určitě překonávat nebudeme. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích v roce 1973, a to 32,7 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom byla naměřena v Českých Budějovicích v roce 1930, a to 0,6 stupně Celsia.
1: A co sluníčko, kdy vyjde a v kolik zapadne?
2: Slunce už vyšlo, ale přes tu oblačnost není vidět. Vyšlo v 6 hodin a 24 minut a zapadat bude v 19 hodin a 36 minut.
1: Ano, člověk si to nepřipouští, ale je tam někde nahoře, však ono se nám přes den třeba ukáže. Co zítra, Petře, jak to bude s počasím?
2: V noci a zítra očekáváme už jasno nebo skoro jasno a již beze srážek. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy, a to zejména blízko vodních ploch a v údolích. A zítra večer pak od západu začne přibývat oblačnosti. Noc bude relativně chladná, ty teploty klesnou v noci na 12 až 9 stupňů Celsia a v údolích mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Přes den ty teploty budou dosti podobně těm dnešním, mezi 20 až 23, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr už bude jenom slabý, západní až severozápadní, do 4 metrů za sekundu, a odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je také na jedničce, mírná zátěž.
1: Díky vám a těším se za hodinu u počasí. Opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Ve věku 50 let zemřel bývalý husitský duchovní a biskup z jihu Čech Filip Štojdl. A my si to připomeneme v našem vysílání ještě před 7. hodinou. Zůstaňte.

0: vzpomínky zůstanou holky na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a to se nám celkem dobře hodí název téhle písničky. Před několika dny totiž odešel z tohoto světa Filip Štojdl. Roky působil jako duchovní Československé církve husitské na Písecku. 11 let byl také jejím zdejším biskupem. Církev předloni opustil a jeho život poté nabral turbulentní spád. My si Filipa Štojdla, který svého času spolupracoval i s Českobudějovickým rozhlasem, na Náboženských úvahách připomeneme dneska po 17. hodině, a to reprízou pořadu Jeho Češi. Pořad byl natočen před 8 lety a Filip Štojdl v něm v rozhovoru s Filipem Černým bilancoval své působení v církvi. Tady je malá ukázka.
1: Já si myslím, že musíme jako církve, všechny církve samozřejmě přispět spíš k tomu, abychom se znovu jako propojovali v nějakých těch hodnotách. O těch křesťanských hodnotách, tradiční rodině a podobně se mluví dneska jako hrozně moc, ale málo kdo je ochoten říct, jako co to teda vlastně jako znamená. A že to taky znamená právě se opravdu spolu scházet, prostě bejt spolu a nestydět se za ty hodnoty, na kterých jsme vznikli. Jo? Takže ta československá církev husická tedy je dneska třeba taková malá církev, ale nechceme se stále štěpit a dělit, ale spíš usilujeme o nějaké jako spojování mezi sebou.
2: Když jste řekl slovo hodnoty, které hodnoty si myslíte, že právě tomu současnému světu nebo současné české společnosti nejvíce chybí a kde vidíte i v tom směru úkol pro církev, pro vaši církev?
1: No, myslím, že ty hodnoty tady jsou. Já myslím, že spíš k ním jsme ztratili jako nějaký přístup. Podívejte se, třeba se hodně mluví o hodnotě tradiční rodiny, ale mluví se v naší společnosti tím způsobem, se vede ten dialog, že se permanentně proti někomu vyhraňujeme. Označujeme jakoby nějaký ohrožující body, který tu tradiční rodinu třeba ohrožují. Ale málo kdo vlastně si položí tu otázku jinak. Co můžeme právě pro to udělat?
0: Celý pořad si můžete poslechnout dneska po zprávách v 5 odpoledne. Teď je 6:53. Dobré ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jihočeští policisté letos od ledna do července řešili 367 kyberpodvodů, je to víc než loni. Majitelé sportovních aut a veteránů se v Kaplici zapojí do druhé etapy rally South Bohemia Classic. Dopoledne se začne na jihu Čech vyjasňovat. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. V Jihočeském kraji přibývá kyberpodvodů. Policie jich od ledna do konce července řešila 367, loni za stejné období necelé 300. Následky útoků kyberšmejdů se stále častěji zabývá i občanská poradna Charity České Budějovice. Někdy lidé přichází i o milionové úspory, například kvůli podvodným investicím, varuje sociální pracovnice Věra Jakimová.
3: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
1: Zastávka Grand Prix Kaplice je dnes součástí druhé etapy setinové rally South Bohemia Classic. Navazuje na tamní okruhové závody z 50. let minulého století. Podle ředitele závodu Pavla Kacerovského se jedná o vzpomínkový akt na tuto akci.
4: Programem jsou nejen průjezdy účastníků South Bohemia Classic, ale sejde se tam i několik klubů, ať už místní veteránkár klub České Budějovice, ale také majitele vozů značek Ferrari, Maserati a podobných sportovních aut. Sport.
1: Na stadionu krajských hasičů v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Dnešek patří disciplínám na atletickém oválu. Závodníci ráno soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami, odpoledne se utkají ve štafetách. Jeho český tým loni v Třebíči vybojoval historické celkové čtvrté místo a jeho vrcholem byla štafeta 4x100 metrů s překážkami, na které jeho Češi vyhráli bronz. Pro návštěvníky je připravený taky doprovodný program zaměřený na požární bezpečnost. Na místě bude taky mobil náborové centrum registru dárců krvetvorných buněk. A českobudějovické Dynamo hraje v letošní sezóně ve třetí fotbalové lize. Ve skupině A v pátém kole remizovalo s Bčkem pražské Dukly 2-2 a zatím je českobudějovičtí jsou zatím nejlepším týmem tabulky s bilancí 4 výher a této jedné remízy. Dnes dopoledne k dalšímu zápasu nastoupí Písek, kterého čeká výběr hráčů do 20 let pražské Slávie. Hrát se bude na jejich stadioně v Radotíně.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Na jihu Čech bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno, večer až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto havarovalo na silnici 143 za Křemží na Českokrumlovsku směrem do Brloha před odbočkou na Lohotku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ano, v Českých Budějovicích prší, prší, jen se leje. Asi málo koho z nás by kdy napadlo, že budeme mít takovou radost z deště, jako ji máme aktuálně v tom dnešním suchém létě. No a zdá se, že i houby začínají růst, tak doufám, že ten déšť nám ještě vydrží co nejdéle, jen to půjde, i když odpoledne už se dočkáme slunčka a to bude, myslím, taky velmi příjemné. Samozřejmě akce, kterých se koná na jihu Čech o víkendu, je velké množství, ostatně i na ně vás budeme v dobrém ránu zvát. Jinak reportáž, která nás čeká za malou chvilku, říká si Děda na kolobrndě, ale to s ní vyrazil až do Kostnice po stopách mistra Jana Husa. 74-letý Břetislav Snášel dokazuje, že na dobrodružství nemusí být člověk nikdy moc starý. Ostatně poslechněte si reportáž. Předtím ale muziku, kterou obstarával Valdemar Matuška anebo Pavol Habera s kapelou Tým. Hezké ráno.

0: spacák a koloběžka stačí Břetislavu Snášelovi k cestám dlouhým stovky kilometrů. Pod přezdívkou Děda na kolobrndě vyráží na podobné výpravy pravidelně. Letos se zamířil po stopách mistra Jana Husa až do Kostnice. Na cestě projel taky Potočnou u Nové Bystřice na Jindřichohradecku, kde jsme ho zastihli.
1: Oblečení musím mít vždycky troje, aspoň. Často mě potkává třeba 2-3 dny dešť. Což není důvod, abych nejel.
2: Jo? A v tom je celé vaše nomádské vybavení.
1: Jo, to je pravá brašna, to mám poznačené schválně, aby viděl, kam to patří.
2: No, těch zavazadel je hodně. Dvě brašny, nepromokavý vak, do toho stan a tamhle ještě cyklobrašna na řidítka.
1: Cyklobrašna na řidítka, kde mám lepítka, svačinu.
2: Své vybavení popisuje Břetislav Snášel alias Děda na kolobrndě, který se zastavil v Potočné u Nové Bystřice na své další cestě.
1: Svou pouť jsem nazval po stopách mistra Jana Husa, čili jedu do Husince, pak jedu do Kostnice, nějakých 1200 kilometrů.
2: Původem je Břetislav Snášel z Třince a může se pochlubit třeba také tím, že na koloběžce navštívil všechna krajská města v Čechách i na Slovensku.
1: Teďka jde o 14. cestu dálkovou. Začal jsem v roku 2020 přejezdem Moravy. Tenkrát jsem od nás jel do Hrušova nad Nevýšovkou 8 dní. Teďka na této pouti jsem to urazil za 4 dny, či je vidět, že jsem se víc vyjezdil. V roku 2022 jsem jel jižní Skandinávii 2000 kilometrů. Potom jsem jel k nejsevernějšímu koutu Německa, k nejsevernějšímu koutu Dánska, to bylo nějakých 1600 kilometrů. A v loni jsem se vydal ze Sopot od Balského moře dolů do Terstu k moři. To bylo 2200 kilometrů. To byly jako ty nejdelší moje poutě v minulosti.
2: Ačkoliv je Břetislav Snášel známý jako Děda na kolobrndě, tak celý život jezdil na kole.
1: Slezl jsem z kola a prodal jsem kolo z důvodu, že mě furt bolel zadek nebo záda. Na koloběžce je jiný rytmus, protože se musí nohy přehazovat, čili záda netrpí tak, jak na kole.
2: Ke koloběžce ho přivedly částečně i vnoučata.
1: Ano, viníci jsou vnoučata. Já, jak jsem šel na Duko, tak jsem ležel na gauči a přemýšlel jsem, co s dalším životem. A zrovna tu dobu začali chodit kolem mě vnoučata a furt mě z toho gauče tahali po okolí a rodiče jim koupili koloběžky. Říkám, přece já nebudu po dědině 5 kilometrů dlouhé lítat za dětskama pěšky. Tak jsem si koupil taky koloběžku. Děcka přešli na kolo, ale já jsem zjistil, že mi chybí to ježdění.
2: Z České Kanady bude Děda na kolobrndě pokračovat do Kostnice. Tam plánuje dorazit na konci září. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Tohle je, přátelé, kapela U2 a písnička One patří k nejznámějším od U2. Bono je napsal v době, kdy se kapela ocitla na pokraji rozpadu během natáčení alba Achtung Baby. Paradoxně právě tahle píseň, která je o jednotě a překonávání rozdílu, pomohla členům znovu najít společnou řeč. Vyšla v roce 1992 a dodneska patří k nejhranějším skladbám kapely U2.
1: Počasí.
0: Ano, to bylo něco málo písně od známé to kapely U2, ale teď už pojďme, přátelé, k počasí. Já myslím, že máme radost všichni při dnešku, protože nám konečně začalo pršet. Ve Velšíně zataženo 16 stupňů, slabě prší, dobré ráno, odtud přeje ve zprávě Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar, tam je zataženo s deštěm, klidno a 15 stupňů. Hezkou sobotu přeje vám všem Marie. Brloch, tam je zataženo, prší, je větrno a teplota 13 stupňů. Hezkou sobotu vám přeje Marie a ještě Písek 17 stupňů Celsia, podepsán pan Folta. Tak děkujeme moc za SMSky, těším se i na ty další. Ještě můžete posílat nějakou hodinku na číslo 90 011 03 ve tvaru CV Mezera Podsasy. Mezera, potom připíšete text zprávy a kdyby se vám tam vešlo, tak mi klidně napište, jestli u vás rostou houby. A myslím, že to zajímá nejenom mě, ale i ostatní naše posluchače. Tak to počasí. Teď ráno ještě bude zatažené s deštěm nebo přehánkami, ale už během dopoledne srážky od severu ustanou a odpoledne čekáme postupně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty dneska 21 až 24 stupňů. A biozátěž dnes hlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Cyklistický závod, posezení pod lípou a nebo třeba netopíří noc. To jsou akce, na které vás budu za malou chviličku zvát. Ale ještě předtím Lucie Vondráčková a její vzkaz, který přichází v láhvi.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, ano, přátelé, slibovala jsem vám několik kulturních tipů na dnešní den. Nebojte se, sice teď nám ještě prší, ale během dne se to uklidní a mnohé akce zvládnete se suchou nohou. Putování keltskou stezkou pořádají dnes Kalčovice na Prachaticku. A to od 8 do 17.30, tak tady si budete muset pláštěnku vzít ještě sebou. Stejně tak Lhenice připravili dneska od 9 jarmark svatého Jilí, pokud půjdete ráno deštníky sebou. Druhý nejvýznamnější cyklistický závod v Česku můžete dneska od 12 vidět v Prachaticích a dál na trase do Horské Kvildy, kam mají závodníci dorazit někdy mezi 15. hodinou a 30. minutou. Prostory Čkýnské synagogy se dneska stanou místem vzpomínky na jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů a publicistů 20. století Arnošta Lustiga. V 11 hodin tam budou promítat film Dita Saxová a ve 14 pak Démanty noci. Posezení pod lípou pořádají od 15 v Netolicích. Netopíří noc v muzeu Semenec v Týně nad Vltavou začne v 17 hodin. 10. Human Fest alternativní hudby pořádají od 17.30 na koupališti ve Volini. Koncert Oldies Duo a výstava obrazů začnou v 17.30 ve Včelné pod Boubínem a vernisáž grafik Adély Čehákové je dneska v 17 hodin na programu v galerii Sladovna v Radeníně na Táborskou. Užijte si to. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat skenery s umělou inteligencí. Kterých že řetězců v Česku se toto týká? No tak to vám povíme. A to krátce, přesně v půl osmé, na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A přijde s těmito informacemi Lukáš Pelikán. Ano, tušíte správně, zprávy vás čekají už za chviličku po písničce. Zůstaňte.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat skenery s umělou inteligencí. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland a Globus, kde umělá inteligence pomáhá na váhách u ovoce a zeleniny. Podle prodejců může technologie pomoct vybrat správné zboží a díky tomu i zrychlit nakupování a ušetřit práci obsluhujícímu personálu. Jílovice na Českobudějovicku oslaví 660 let obce. Program v 10 hodin uvede svěcení božích muk a nových hasičských aut. V 11 hodin můžou lidé nahlédnout do nové hasičské přístavby. Odpolední program od 13 hodin nabídne i den otevřených dveří v místní škole a školce i lihovaru. Dobrovolní hasiči z Šindlových dvorů u Českých Budějovic si dnes připomenou 130 let od svého založení. Slavnostní nástup sboru bude v 1 hodinu odpoledne. Jak informuje starosta sboru Radek Kirjan, lidé můžou následně vidět ukázku záchrany tonoucího. O hudební zážitek se postará například Šindlácký dětský sbor a vystoupí taky mažoretky Starlet. Tábor hostí Mezinárodní festival malých nakladatelů Tabuk. Návštěvníci se potkají s autory, vydavateli, ilustrátory i překladateli. Program nabízí čtení, debaty, výstavy, dílny nebo koncerty. Část akcí se odehrává i na běžně nepřístupných místech. Festival potrvá až do neděle. Utkání 5. kola 4. fotbalové ligy mezi Hlubokou nad Vltavou a Soběslaví skončilo nerozhodně 2-2. Hluboká je teď na 3. místě tabulky se stejným počtem bodů jako Táborská akademie. Dnešní série zápasů pokračuje duelem mezi Českým Krumlovem a Křimicemi. Milevsko vyjede za Petřínem Plzeň, Komárov přivítá Nýrsko a Táborská akademie bude hrát v Domažlicích. A ještě počasí. Na jihu Čech je teď deštivo, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno až jasno. Naměříme maximálně 24 stupňů Celsia na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením dnes počítejte například v Kaplici na Českokrumlovsku. Kvůli rally South Bohemia Classic budou uzavřené silnice v centru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jestli pak víte, přátelé, co to je syndaktylie, tak jestli ne, dozvíte se to od nás v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, krátce před 7. hodinou. Předtím si ale povíme s meteorology víc o počasí a nebo dám slovo našemu sportákovi Kamilovi Jášovi. Poví nám, kudy letos pojede populární cyklistický etapový závod okolo jižních Čech, ale přidá i fotbal. Zůstaňte.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady pozvánka na první zářijový víkend tohoto roku. Vévoditý bude cyklistika. Podrobně rozebereme sobotní a nedělní etapu cyklistického závodu okolo jižních Čech a dojde i na fotbal.
1: Sport na víkend.
0: Populární cyklistický etapový závod okolo jižních Čech se jede od čtvrtka do neděle. Startovní a cílová města Třeboň, Studená, Český Krumlov, Nové Hrady. A o sobotě a o neděli mluví ředitel mezinárodního cyklistického závodu Jan Hájek.
2: Třetí etapa v sobotu bude královská, nejtěžší. Nově máme z toho radost Prachatice, takže z Prachatic na hotel Rankl, což je na Horské Kvildě. To bude nejtěžší etapa, když závodníci budou závodit, budou aktivní, tak by měl rozhodnout o celkovém pořadí závodu. A dá se říct možná taky tradičně už poslední etapa z Trhových Svinů do Jindřichova Hradce.
0: Poslední etapa je na programu v neděli, kdy v Jindřichově Hradci v cílovém prostoru pořadatelé připraví jako doprovodnou součást závodu okolo jižních Čech závod pro děti a handicapované.
1: Sport na víkend.
0: A jdeme na fotbal. Po pátečním třetiligovém zápase Dynama České Budějovice s Béčkem Dukly ve čtvrté lize Hluboká bude hrát se Soběslaví. A v sobotu od 10 hodin a 15 minut se představí doma Český Krumlov v souboji s Křimicemi. Tady je kompletní program páté ligy, tedy krajského přeboru. Po pátečních třech zápasech Olešník Dražice, Mirovice Semice a Zlatá Koruna Meteor Tábor jsou v sobotu v plánu další tři zápasy. V pátém kole na sebe v 10.30 narazí Jindřichův Hradec a Sokol se Zimovo Ústí. V 15 hodin Protivín a lídr soutěže z Dolního Dvořiště. A v 17 Osek a Slávia České Budějovice. V neděli můžete vyrazit na pátou ligu na dvou místech. 10.30 Třeboň Roudné a v 17 hodin Strunkovice nad Blanicí Kaplice.
1: Sport na víkend.
0: A ještě královna sportu. V neděli se uskuteční v Písku třetí kolo krajského přeboru družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se společně potkáme někde na stadionu nebo přímo u trati cyklistického závodu. Nezapomeňte, že v pondělí na této stanici krátce po půl třetí odpoledne uslyšíte sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: A teď už počasí, ovšem z úst odborníků, s námi Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, vítejte Petře.
2: Dobré ráno.
1: Tak prší nám stále ještě na jihu Čech?
2: Stále nám prší, a to na většině území kraje. Máme zataženo, ale od severozápadu ty srážky již postupně ustávají. Studená fronta postupuje dál k jihovýchodu a teploty za studenou frontou lehce klesly. Na jihu Čech se pohybují mezi 11 až 15 stupni, na horách kolem 10 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme také zataženo s deštěm. Za poslední hodinu teplota klesla o 2 stupně Celsia a aktuálně máme 13,5 stupně Celsia. Vítr fouká pouze slabý, západní, 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů. Churáňov hlásí také zataženo s deštěm, teplotu 8,5 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 5 metrů za sekundu.
1: Kdy začne déšť ustávat?
2: Srážky budou ustávat už během rána a dopoledne a začne ubývat také oblačnosti. Odpoledne potom očekáváme už polojasno. Zpočátku odpoledne pouze ojediněle s doznívajícími přeháňkami, a to zejména na horách. A večer se pak zcela vyjasní. Za studenou frontou bude nad naše území postupovat tlaková výše od západu. Maximální denní teploty dnes vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat kolem 18 stupňů Celsia. Odpoledne nám ale bude foukat vítr, mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Později večer bude ale vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Tak trošičku nám zapršelo, myslíte, že se to projeví na těch našich jihočeských tocích?
2: Snad to lehce pomůže, ale zatím to na řekách vypadá stále bídně. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 38 cm. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 60 cm, průtok 6,4 m krychlový za sekundu a je na hranici sjíznosti. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou stále nesjízné a nesjízná je i Otava Katovice. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 18 až 21 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21,1 stupně Celsia.
1: Tak počasí, jaké nás čeká zítra, Petře, v neděli tedy?
2: V noci a zítra očekáváme už jasno nebo skoro jasno a beze srážek. K ránu se ojediněle můžou vytvořit mlhy. Zítra večer pak od západu začne přibývat oblačnosti. Noc bude relativně chladná a ty teploty klesnou v noci na 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích až 5 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou podobné těm dnešním, mezi 20 až 23, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, západní až severozápadní, do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Takže stále pěkné letní počasí, dočkáme se ho i v pondělí.
2: V pondělí už nám přibude oblačnosti, ale těch srážek tolik nebude. Bude tedy polojasno až oblačno, odpoledne přechodně až zataženo a během dne pouze ojediněle se slabými přeháňkami. Minima budou kolem 10 a maxima kolem 22 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Děkuji vám, Petře, za hodinu u počasí. Těším se opět na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Valdemar, Rytíři, Brouci nebo Anuloid. To jsou názvy soch, které teď můžeme potkávat při svých procházkách Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Veselým nad Lužnicí a taky Lipnem. Už po 19. nám léto a nadcházející podzim oživily sochy ve veřejném prostoru. Potkáváme se s nimi díky festivalu Umění ve městě, o kterém si budeme povídat v nedělní kavárně. Nalaďte si nás krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
4: Nosím černý brýle.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Orlík kvůli suchu snižuje odtok. Výšlap na kleť přispěje lidem s roztroušenou sklerózou na rehabilitaci. Literární vlak dnes projede Šumavou, spojí cestování s literaturou, divadlem a tvořením. Dopoledne přestane pršet a pozvolna se vyjasní. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Vodohospodáři začali kvůli suchu snižovat odtok z Orlické přehrady. Hladina v ní doteď klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které vodu v řekách doplní. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé, informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Tradiční výšlap na kleť dnes podpoří lidi s roztroušenou sklerózou. Benefiční akci s názvem Trousíme se na kleť pořádá Unie Roska. Průběžný start je mezi 9. až 13. hodinou z parkoviště v Krasetíně na Českokrumlovsku. Smyslem je spojit pohyb, setkávání a pomoc, říká jeden z organizátorů Pavel Štoček.
3: Chceme ukázat, že roztroušená skleróza neznamená konec aktivního života. Pohyb a rehabilitace jsou jeho důležitou součástí. Současně chceme veřejnosti přiblížit, co život s touto nemocí skutečně znamená.
1: Literární vlak Českých drah Excalibrí dnes vyjede na trasu z Prachatic přes Volary směrem na České Budějovice. Program nabídne například setkání s lidmi, kteří se věnují historii šumavských železnic, nebo povídání o přírodě a tradičním bylinkářství. Podrobnosti má mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: Vlak Českých drah spojí cestování s literaturou, divadlem a tvořením. Na palubě budou číst jeho čeští spisovatelé, tvořit ilustrátoři a bude také hrát živá hudba.
1: Vlak plný kultury odjíždí z Prachatického nádraží v 9.54. Na palubě budou osobně přítomní a ze svých děl budou číst David Janžák, Jan Cempírek, Jiří Hájíček a Ivo Stehlík. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Leovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále US Open. Naopak Karolina Muchová v New Yorku končí. S domácí Emou Navarovou prohrála 3-6, 5-7. Po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
5: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece jenom byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
1: Ve třetím kole vypadl taky Jiří Lehečka, který s Řekem Cicipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat Jakub Menčík, Nikola Bartuňková a Marie Bousková. Fotbalisti Silonu Táborsko v 7. kole druhé ligy remizovali s Prostějovem 1-1. V tabulce jsou teď těsně pod pomyslnými stupni vítězů. Mají 12 bodů a na třetí Bčko Slavie ztrácí 1 bod.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno, večer až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S omezením a zdržením počítejte například na hlavním tahu z Českých Budějovic směrem na Krumlov na silnici 3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným Újezdem. Opravují povrch. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jihočeské ráno trávíte s Českým rozhlasem České Budějovice. Hanka Šuberová vás zdraví od mikrofonu a přeji vám dobrý poslech. V této hodině, co vás čeká, tak mimo jiné si zahrajeme i Jiřího Korna a připomeneme si, že některé velké hity jeho mají kořeny až za oceánem. Podíváme se taky na otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde si budeme povídat s hercem Martinem Pichlátem a s regionálním stopařem Petrem Kubátem zamíříme do Bechyně za jedním nenápadným, ale velmi zajímavým židovským pokladem. Přejeme vám dobré sobotní ráno.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A já vás tímto zdravím a bez velkých okolků pouštím písničku, na kterou si dneska posvítíme. Přichází s ní Jiří Korn.

Mnohostranně nadaný zpěvák Jiří Korn vedle svých stepařských, tanečních a dalších kreací přinesl na naši pop scénu i typ vokalisty, který není přímo svázán s žádným stylem a každou chvíli si pro písničku odskočí někam jinam. Od big beatu až po téměř estrádně rozverné, leč vůbec ne hloupé melodie, jako byl jeden z jeho prvních solových hitů Iveta. Nakonec eklektičnost jeho pěveckého výrazu a hlavně touhu pořád zkoušet něco nového a jiného odráží i hudební vzdálenost tří souborů, v nichž se ho bezesporu všimlo nejširší publikum, tedy skupin Rebels, Olympic a Čtyřtet. V případě skladby Tvé stopy v písku se vracíme k jeho sólové tvorbě, a to v podmanivé melodii, kterou si vypůjčil od americké kapely Styx. Necháme-li stranou řeckou mytologii a bájnou řeku, jež poněkud zjednodušeně řečeno odděluje náš svět od světa mrtvých, a taky fakt, že jde o zajímavý, efektní a inspirativní název pro hudební těleso, zmíněná parta z Chicaga, žánrově řazená do hard rocku, ve své době představovala méně ryčnou, o to však zvukově barevnější reprezentantku této dynamické a na decibely bohaté muziky. Ostatně není náhoda, že původní písničce Boat on the River vládne zvuk mandolíny a akustické kytary a zádumčivá nálada vyvolávající ducha balalajkových ruských dumek. Styx si pustili do světa v roce 1980, tedy v podstatě na vrcholu slávy. Paradoxně se právě v té době začaly v kapele projevovat třenice kolem dalšího hudebního směřování. Jedna část i díky úspěchu baladických singlů začala tíhnout k více uhlazenějšímu poprokovému zvuku, druhá naopak nechtěla opustit poctivé rockové kořeny. A jak už to bývá, jedni prosadili svou a druzí se zbalili a šli o dům dál. Tento tvůrčí a už dávno vyřešený spor nás ale naštěstí zajímat nemusí. Muzikanti kráčí po svých cestách a za nimi zůstávají písničky. Na větší část z nich se dříve nebo později zapomene, ale ty nejlepší vydrží, tak jako tahle. Boat on the River, loď na řece, hrají a zpívají Styx. A vás zdraví Martin Šustr.

0: a píší: a houby nevím, válím se doma. Zdraví Zuzka z Honzou a dva pejsci. Tak děkujeme. Ano, tak i to je přístup k věci. Chápu vás, tak užijte si to. Ono vás to, myslím, odpoledne ven vytáhne, protože bude svítit sluníčko. Ale ještě k těm aktuálním zprávám. Volary Rafanda zataženo. Prší 8 stupňů, píší Luděk se Zdenkou. Zataženo, s deštěm fouká 12 stupňů. Pěkný víkend přeje a zdraví vás všechny. Věra Stýna a ještě Dáša z Nové Pece, kde je ráno deštivé z 12 stupňů a Dáša přidává přání příjemného dne s deštíkem. Budeme věřit, Dášu, že ten dešť ještě chviličku někde vydrží, i když zdá se, že tady v Českých Budějovicích už pomaličku, ale jistě začíná ustávat, ale nějaká ta kapka ještě padá. Ráno dopoledne bude ještě s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se můžou tvořit i bouřky, ale už během dopoledne srážky od severu ustanou a odpoledne čekáme postupně polojasno až jasno. Teploty 21 až 24 stupňů a na horách 16 až 19. Biozátěž dneska mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: V dalším vydání Zelených světů zamíříme do Holandska a podíváme se na jejich řešení živých plotů. Povíme, jak a čím podsadit stromy, nebo co lze v tuto dobu ještě vysadit na zahradu. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou. No, zelené světy, ale na ty si počkejte do zítřka mezi 11. a 12. hodinou. Film, rozhlas i divadlo. Tak všechna tato působiště stále stíhá herec Martin Pechlát. Momentálně si po 5 letech opět zpříjemnil závěr léta na otáčku v Českém Krumlově, kde se objevuje ve hře Da Vinci jako představitel hlavní role Sylvia. Nejen o této roli si s ním v našem dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička a část rozhovoru vám nabídneme už za chvilku.

0: Po 5 letech zavítal herec Martin Pechlát na otáčivé hlediště v Českém Krumlově to, aby oprášil inscenaci Da Vinci v režii Petra Zelenky. Jak se představiteli několika filmových i seriálových rolí hraje natočně v zámecké zahradě a co má s hlavní postavou Silvia společného, tak nejen na to se ho v našem dopolední vysílání ptal moderátor Matěj Vodička.
1: Tak myslím si, že postava, kterou tam stvárňuji, je takovej typický nadšenec pro umění a všechno ostatní, včetně jeho soukromého života. I ženy je tak trošičku na druhé koleji. Je zcela zaujat svojí vášní pro umění, že tak trochu nevidí nic jiného. Čímž, když se mu otevře cesta do minulosti, tak je nadšením, dalo by se říct, bez sebe, že se setká s takovým velikánem, jako je Leonardo da Vinci. Ale je tam i trošku taková katarze, jak říkám na závěr inscenace, jestli celá ta naše cesta do minulosti byla jen způsob, jak zažehnat manželskou krizi, tak to byl poněkud netradiční způsob. Takže myslím si, že to má jako je happy end, že se nám na konci to manželství podaří zase spojit.
2: Da Vinciho režíroval Petr Zelenka, který připravil tuhle inscenaci společně s dramaturgyního Českého divadla Olgou Šubertovou. V jednom z rozhovorů, konkrétně před 5 lety, když se uváděl Da Vinci premiérově, tak Petr Zelenka o vás řekl, že tahle hra bude zlatý hřeb, řečeno vaší kariéry. A bude to v podstatě Woody Allen v jeho nejlepších letech. Tak s tímhle tvrzením byste souhlasil?
1: Tak to Petr doufám trošku nadsadil, že zlatý hřeby ještě budou jiný. Každopádně je to jeden z velkých počinů mý divadelní kariéry, protože hrát na otáčivém hledišti v Českém Krumlově se jen tak nikomu nepodaří. Takže jsem měl velkou radost toho, že jsem byl do toho oslovený. A k té charakteristice té postavy, když jsme to zkoušeli, tak jsme to tak jako s Petrem hledali, ten charakter. Nakonec nám toho právě vyšel takovej trochu Woody Allen, takovej člověk, který je neustále jako nadšenej a živej a vlastně má spoustu takových parazitních pohybů a projevuje ty svoje emoce jakoby trošku pro diváka neadekvátně vůči té situaci, kde je.
2: A ještě navíc v nejlepších letech, jak říkal
1: Petr Zelenka. A ještě v nejlepších letech, no tak už to už je 5 let, no.
2: A myslím, že 5 let ještě krátká doba. Ale vy jste to sám naznačil, ta česko-krumlovská točna v zámecké zahradě je velmi specifickou scénou, možná pro herce žádanou svým způsobem. Je to specifické samozřejmě nejen pro toho diváka a jeho zážitek, ale především pro toho samotného vystupujícího, protože samozřejmě zámecká zahrada, obzvlášť ve tmě, skýtá mnoho nástrah, hrajete venku a ta orientace v prostoru zámecké zahrady není úplně jednoduchá. Tak jak jste se s tím vy osobně zžil? Dává vám to otáčko hodně zabrat?
1: Neřekl bych, že mi dává hodně zabrat. Má to svoje takový jako specifický zážitky, no. Může se vám stát, že třeba na vás bude pršet, že je vám vedro, někdy je vám zima, hraje se pod širým nebem venku, takže to je na tom zajímavý, ale samozřejmě, i když se hraje ve tmě, tak vždycky tam máme nějaký jako světýlka pomocný a známe ty cesty, už to máme nachozený, takže nestává se, že by tam někdo o něco zakop, i když samozřejmě stát se to taky může. Stane se někdy, že tam přeběhne nějaký zvířátko. Je to v tomhle tom jako zajímavý. Teď byl nádherný úplněk před pár dny, tak taky vytvořil fantastickou kulisu, si myslím, pro diváky. No, mám to rád.
0: Celý rozhovor s Martinem Pechlátem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopolední hostu bude opět v pondělí 7. září, kdy moderátor Matěj Vodička ve vysílání přivejítá Žanetu Kubovou Andělovou ze školy Populo. Tématem rozhovoru bude doučování dětí i dospělých, tak si nás nalaďte jako vždycky po 11. hodině dopolední. No ale laďte nás dál, i teď je 8.27. Pokud se chcete, přátelé, dovědět víc o světě netopírů, pak si nenechte ujít v 8:30 zprávy s Lukášem Pelikánem, protože právě on vás pozve na jednu zajímavou akci, která vás do světa netopírů doslova vtáhne. Tohle už jsou Beatles. Hezké ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže, z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie, Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: 71% Čechů plánuje na podzimní dovolenou zůstat v tuzemsku, což je o 20% bodů víc než loni. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Naopak do zahraničí se letos chystá jen 31% Čechů, to je o 13% míní než loni. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Navštěvníci Přírodovědného muzea Semenec u Týna nad Vltavou se dnes můžou dozvědět o světě netopírů. Program připravili odborníci z České společnosti na ochranu netopírů. Komponovaný podvečer s názvem Netopíří noc začne v 17 hodin. Připravená je přednáška nebo echolokační vycházka. Řeč bude taky například o handicapovaných netopírech. Chroboly na Prachaticku se těší na odpolední vystoupení legendárního Kýnova dětského sboru. V kostele narození Panny Marie bude začátek koncertu v 16 hodin. Vystoupení zahájí dvoudenní pouť u chrobolské Madony. Ze sportu. Poslední domácí zápas v rámci letošní přípravy na novou hokejovou sezónu přinesl českobudějovickému Motoru výhru 2-1 nad německým Straubingem. Zítra ještě Motor oplatí návštěvu v Německu a do extraligy vstoupí 16. září domácím zápasem s Mladou Boleslaví. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Ve skupině D čeká české reprezentantky ještě Čína a obhájkyně titulu ze Spojených států. A fotbalisti Olešník v páteční rozehrávce pátého kola krajského přeboru zvítězili doma nad Dražicemi 3-0. V tabulce jsou třetí z 10 body. V dalších zápasech Mirovice vyhráli nad Semicemi 2-0, stejně jako Zlatá koruna nad Meteorem Tábor. A počasí. Zpočátku deštivo, dopoledne ustávání srážek, odpoledne polojasno, večer až jasno. Naměříme maximálně 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda je v Táboře na sídlišti nad Lužnicí ve Vídeňské ulici. Jezděte bezpečně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Bechyňské synagoze se ukrývá zachovalá rituální židovská lázeň mikve. Zjistil to náš regionální stopař a v reportáži se tam vypravíme. Počkejte si.
5: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Jestli pak jste věděli, že v Bechyni na Táborsku je židovská synagoga, kde se zachovala i rituální lázeň mikve. Budovu v Široké ulici má od židovské obce pronajatý klub českých turistů a vybudoval tam muzeum turistiky. No a vypravil se tam tento týden náš regionální stopař Petr Kubát.
2: My jsme s Petrem Chaloupkem z klubu českých turistů v Bechyni přišli do místní synagogy, kde je aktuálně muzeum turistiky.
3: V té hlavní části, v té budově, je historie klubu českých turistů od toho založení, protože klub českých turistů už je tady víc jak 100 let, ještě z Rakouska-Uherska už fungoval. Jsou tady odkazy na známky, mapy, prostě průvodce, že jo, které se vydávaly, jednotlivé chaty, které patří nebo patřily klubu českých turistů, a v té horní části, v té ženské, na tom balkóně, která je v té synagogy oddělena, tak tam je expozice o židovském osídlení Bechyňska a Vltavotýnska.
2: Tady jsou i dobové odznaky.
3: Jsou to vlastně odznaky jednotlivých třeba zimních, letních srazů, výkonnostní odznaky. Každý klub českých turistů si tam vyznačil třeba nějakou znestesku a kde, když jste navštívil 10 míst, tak jste mohl získat ten odznak.
2: Zároveň je tu i jedna část, která je běžně nepřístupná, ale při výjimečných příležitostech, jako je třeba Noc kostelů, do ní mohou návštěvníci nahlédnout.
3: To je taková kuriozita, o které málo kdo ví. V té vedlejší části, v tom domě vedlejším, která už patří klubu českých turistů, kde máme jako řídící středisko, máme tam kinosál, recepci, toalety a tak dále, tak je tam i zachovalá obřadní lázev mikve. Židovské obyvatelstvo, když přicházelo vlastně na obřad, že jo, tak mělo být očištěno, takže ve sklepě tam je zachovaná a je tam stále voda v nádrži.
2: Můžeme se jít k ní podívat?
3: Můžeme.
2: Petr Chaloupek otevírá dřevěné dveře a vcházíme po schodech dolů do absolutní tmy.
3: Ona je zanesená, takže tam bylo jenom prostě se tam zanořit a vlastně rituálně se omýt.
2: To bylo pro jednoho člověka.
3: Pro jednoho člověka, tady byla lavice, že tady se sedělo, povídalo se. Je to jako očistná lázeň, nemá to žádné léčivé účinky. Ta lázeň musela mít svůj vlastní zdroj vody, to znamená jako studna, anebo musela mít zdroj jako z vody dešťové. Jo, to je tady vidět na stěně, tady mohla přitékat voda, nevíme, jak to bylo dál. A patrně tady je zazděné nějaké okno, které vedlo vlastně krz hradební zeď ven z města.
2: Kdy se sem zájemci můžou třeba přijít podívat?
3: Zájemci se sem můžou jako ve výjimečných případech, buď si to musí objednat teda u nás v muzeu, a většinou to otevíráme, když máme muzejní nebo kostelní noc, takže to tady osvítíme svíčkami a lidi sem pouštíme.
2: Doplňuje Petr Chaloupek. Z Bechyně Petr Kubát, Český rozhlas.
1: A ještě přidám informaci pro vás, že v září je muzeum turistiky v Bechyni otevřené už jenom o víkendech, a to od 9 do 17 hodin.

0: počasí.
1: Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu nám dneska po celé ráno přináší informace o počasí, no a my jsme se s ním spojili i teď jednu minutu po 8:45. Vítejte, Petře, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak co, pořád ještě prší na jihu Čech?
2: Prší převážně tedy v jihovýchodní polovině kraje, ale ten déšť už od severozápadu postupně ustává. Máme stále převážně zataženo. Studená fronta již přešla přes naše území a za ní k nám bude během dne postupovat tlaková výše od západu. Teploty se na jihu Čech pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia, na horách stále kolem 10 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme stále tedy zataženo s deštěm. Teplota je 13,8 stupně Celsia, fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Huráňov, tam oblačnosti ubývá, máme už skoro zataženo a ustávají i srážky. Teplota je 9,7 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: Tak, taková je situace, jak se počasí vyvine během dne, kdy ustanou ty srážky úplně?
2: Srážky budou ustávat již během dopoledne a bude ubývat také oblačnosti. Odpoledne očekáváme už polojasno, zpočátku odpoledne pouze ojediněle s doznívajícími přehánkami, a to zejména na horách. Večer se pak zcela vyjasní. Maximální denní teplota se dnes bude pohybovat mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a později večer bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Jak bude zítra?
2: V noci a zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno a již bez srážek. K ránu se ojediněle můžou tvořit mlhy, a to zejména blízko vodních ploch a v údolích. Zítra večer pak od západu začne oblačnosti přibývat. Noc bude relativně chladná, ty teploty v noci klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia, v údolích mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou zítra mezi 20 až 23, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západní až severozápadní, do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jakým počasím začne příští týden, v pondělí, v úterý?
2: V pondělí bude polojasno až oblačno, odpoledne přechodně až zataženo a během dne pouze ojediněle se slabými přehánkami. Minimální teploty budou kolem 10 a maxima kolem 22 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu. V úterý to počasí bude poměrně podobné tomu pondělnímu, ale oteplí se. Očekáváme tedy polojasno, odpoledne přechodně se zvětšenou oblačností a místy se vyskytnou přehánky. Teploty, ty minimální, budou kolem 14 a maxima kolem 27 stupňů Celsia a vítr bude stále slabý, jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a odpoledne se změní na západní.
1: Děkuji vám, Petře, mějte se hezky a budu se těšit u počasí zase příště, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Před pár dny odešel z tohoto světa Filip Steidl. Roky působil jako duchovní Československé církve husitské na Písecku, 11 let byl také jejím zdejším biskupem. Církev předloni opustil a jeho život poté nabral turbulentní spád. Misi Filipa Steidla, který svého času spolupracoval i s českobudějovickým rozhlasem, připomeneme reprízou pořadu Jihočeši. Nalaďte si v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve Filip Černý.

Tak to byl Michal David a jeho Perpetuum mobile v jeho českém ránu Českého rozhlasu České Budějovice. Pomaličku se nám blíží 9. a tedy závěr ranního vysílání, ale nebojte se nic, program pro vás je připravený na dnešní celý den. Třeba vás čeká hobby magazín, co se dozvíte tentokrát. Tak lahodnými plody fíkovníku se můžou pochlubit i čeští zahrádkáři. A co je k úspěšnému pěstování fíku zapotřebí a jak poznat, že právě ta naše oblast je proto vhodná, tak to nám poví dlouholetý zahrádkář Petr Mareš o tom, jak a kdy se kroužkují slepice a zda se dají i ochočit, natáčela reportáž Jitka Slezáková, a nebo jak bojovat s dřevokazným hmyzem. I na to se za vás dneska zeptáme v hobby magazínu mezi 10. a 11. hodinou. Petr Stupka si pro vás připravil nějaké to kuchařské kouzlo a recepty, které by se mohly o víkendu rozhodně hodit. No a magazín Mezi nebem a zemí, tak ten následuje hned po 9. hodině. No a my se uslyšíme samozřejmě taktéž u písniček pro radost po 12. hodině se vám opět přihlásím. Těším se.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisti přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Trocnovské slavnosti nabídnou o víkendu středověká řemesla, šerm nebo sokolnictví. Britský sporták z roku 1931 je nejstarším autem v závodu South Bohemia Classic. Teploty dnes vystoupí maximálně ke 24 stupňům a bude se postupně vyjasňovat. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisti zaznamenali víc než 26 tisíc takových přestupků. To je o téměř desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisti loni zaznamenali o 9 tisíc případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Za držení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Historie dnes a zítra ožije v archeoskanzenu Trocnov na Českobudějovicku. Začínají tam dvoudenní trocnovské slavnosti. Program nabídne středověká řemesla, šerm, sokolnictví nebo vojenský tábor. Program začíná po oba dny v 10 hodin a potrvá do 18. Letošní novinkou bude nedělní rytířský turnaj na koních, pokračuje vedoucí propagace Jihočeského muzea Tomáš Svoboda.
3: Rytířský turnaj na koních bude letos na trocnovských slavnostech úplně poprvé. Návštěvníci uvidí prstencový turnaj, ukázky jezdeckých dovedností bojovníků a také dřevcové souboje, při kterých se rytíři snaží soupeře vyrazit ze sedla.
0: Řidiči z 10 zemí světa se přihlásili do letošního závodu South Bohemia Classic. Jednu ze 168 posádek tvoří loňští vítězové z Mladé Boleslavy. Nejstarší registrované vozidlo v tomto ročníku pochází z roku 1931, řekl ředitel závodu Pavel Kacerovský.
4: Potom ale následuje spousta dalších zajímavých vozů různých značek, ať už jsou to Maserati, Ferrari, Austin Healey, MG. Myslím si, že každý z diváků si přijde na své.
0: Závod skončí dnes v 16 hodin v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Veselý nad Lužnicí funguje 70 let. Oslavu připravila právě na dnešek, kdy v 10 hodin otevře všechna svá sportoviště. Děti i dospělí si můžou vyzkoušet všechny druhy sportu, včetně atletiky, nohejbalu, krasobruslení nebo volejbalu. Program ve sportovním areálu u hokejky doprovodí i dětská diskotéka nebo Vohryzek Band. Sport. Kanoista Václav Chaloupka vyhrál svůj první závod světového poháru ve vodním slalomu. Ve francouzském Vers-sur-Marne porazil lídra z seriálu Slovince Hočevara o 16 setin sekundy. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21-letá halová mistrně světa bude v závěru elitního seriálu startovat poprvé. Vloni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Do finále se kvalifikovala ze třetí příčky. A to díky tomu, že ve všech svých startech v diamantové lize doběhla v elitní trojici. Start závodu je naplánovaný krátce po 20. hodině.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude zpočátku zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno, večer až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Spadlý strom může překážet na silnici 141 na příjezdu do Prachatic ve směru od Volar a střed auta právě se stromem vyšetřují v Českých Žlebech na Prachaticku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obdenická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnocenně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přisluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký, za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý hled.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant Tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později. Někteří naopak v tom vyrůstali a z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky. Pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to

0: nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
1: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě. Dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
2: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
3: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a co všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
2: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před dvěma lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední dva roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinové rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětský dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice, obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšenýho, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mě se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Také Vanastovy věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudetská, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném Kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době netrávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu.
2: Říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuji na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxi.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští devátáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v němž se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Snížení odtoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Výšlap na kleť přispěje lidem s roztroušenou sklerózou na rehabilitaci. Dožínkové odpoledne v Soběslavi se zaměří na folklor. Na jihu Čech od severu ubývá oblačnost, teploty rostou na maximálních 24 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum, je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká, to je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Šrajera vliv mít nebude.
3: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
2: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Noční bouřky na jihu Čech přivolali do terénu hasiče. Jejich mluvčí Roman Krčmář na sociální síti X informoval, že měli celkem 8 výjezdů. Likvidovali hlavně popadané stromy a větve, v několika případech na silnice. Zásahy se obešly bez zranění. Tradiční výšlap na kleť dnes podpoří lidi s roztroušenou sklerózou. Benefiční akci s názvem Trousíme se na kleť pořádá Unie Roska. Průběžný start je možný až do 13 hodin z parkoviště v Krasetině na Českokrumlovsku. Smyslem je spojit pohyb, setkávání a pomoc, říká jeden z organizátorů Pavel Štoček.
4: Chceme ukázat, že roztroušená skleróza neznamená konec aktivního života. Pohyb a rehabilitace jsou jeho důležitou součástí. Současně chceme veřejnosti přiblížit, co život s touto nemocí skutečně znamená.
2: Soběslavské slavnosti se dnes zaměří na dožínky. Odpolední folklorní vystoupení večer vystřídají koncerty. Pro návštěvníky bude opět připravená degustace vín, občerstvení a jarmark. Po celé odpoledne si pořádající Dům kultury v Soběslavi připravil program pro děti, řekl jeho ředitel Petr Valeš.
5: Park u Hlásky, tradiční místo, kde jsou pro děti připraveny podivuhodné hry Jirky Šebesty, obří park 15 her a zábavy, samozřejmě skákací hrad Kolotoč. Budou si moci vyzkoušet i velké traktory, zemědělské stroje.
2: Park u Hlásky bude otevřený až do 18 hodin.
1: Sport.
2: Českobudějovické Dynamo hraje v letošní sezóně ve třetí fotbalové lize. Ve skupině A v pátém kole remizovalo s Bčkem pražské Dukly 2-2 a zatím jsou českobudějovičtí nejlepším týmem tabulky s bilancí 4 výher a této jedné remízy. Dnes dopoledne k dalšímu zápasu nastoupí Písek, kterého čeká výběr hráčů do 20 let pražské Slávie. Hrát se bude na jejich stadionu v Radotíně.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech ubývá oblačnost, dopoledne srážky ustanou a odpoledne čekáme polojasno, večer až jasno. Naměříme 21 až 24 stupňů, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českém Krumlově v Horní ulici probíhá cyklistický závod, etapa okolo jižních Čech. Počítejte tam s omezeními. Pozor taky, mezi Českými Budějovicemi a Borkem na silnici 603 pohybují se tam koně a sražená zvěř může překážet na silnici 23 z Jindřichova Hradce směrem k dálnici D3, a sice za Doňovem. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: jako všichni novní pozvěci si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: To vidíte,
2: už
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano, že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný, a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříku přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někdy jde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hrubá mzda na jihu Čech v druhém čtvrtletí v průměru meziročně vzrostla skoro na 47 tisíc korun. Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila dočasné příměří u Záporožské jaderné elektrárny. Ve Slavonicích dnes otevřou nový skatepark. Polojasné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Průměrná hrubá mzda v Jihočeském kraji v letošním druhém čtvrtletí byla 46 800 korun. Meziročně tak vzrostla o víc než 6,5%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru necelých 3 000 korun. Po započtení inflace ale výdělek reálně vzrostl o víc než 4,5%. Nejvyšší průměrná hrubá mzda je v Praze, kde lidé dostávají 66,5 000 korun. Naopak nejnižší mzdy mají zaměstnanci v Karlovarském kraji, a to 44,5 tisíce korun v průměru. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X uvedla, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje napájení. Jadernou elektrárnu u frontové linie už dřív obsadili Rusové. Od 20. srpna je zařízení bez externího napájení a k chlazení klíčových systémů využívá nouzové dieselové generátory. Zásoby nafty podle jaderné agentury OSN docházejí a pokud se nepodaří napájení obnovit nebo dovést další zásoby paliva, hrozí elektrárně výpadek. V elektrárně je 6 reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábějí elektrickou energii. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a ochlazovat. Slavonice na Jindřichohradecku mají nový skatepark v Nádražní ulici. Město ho dnes slavnostně otevře ve 14 hodin. Vybudování areálu stálo víc než 3 miliony 200 tisíc korun. Jihočeský kraj na něj přispěl dotací 1 milion 200 tisíc.
2: Nový skatepark je určený zkušeným jezdcům i úplným začátečníkům. Využívat ho můžou skateboardisté, cyklisté nebo jezdci na koloběžkách. Dnešní program nabídne nejprve exhibici, potom workshop a následně také volné jízdy. Ze Slavonic na Jindřichohradecku Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Zastávka Grand Prix Kaplice je dnes od 13.30 součástí druhé etapy setinové rally South Bohemia Classic. Navazuje na tamní okruhové závody z 50. let minulého století. Podle ředitele závodu Pavla Kacerovského se jedná o vzpomínkový akt na tuto akci.
3: Programem jsou nejen průjezdy účastníků South Bohemia Classic, ale sejde se tam i několik klubů, ať už místní veterán car klub České Budějovice, ale také majitele vozů značek Ferrari, Maserati a podobných sportovních aut. Sport.
1: Utkání pátého kola čtvrté fotbalové ligy mezi Hlubokou nad Vltavou a Soběslaví skončilo nerozhodně 2-2. Hluboká je teď na třetím místě tabulky se stejným počtem bodů jako Táborská akademie. Dnešní série zápasů pokračuje duelem mezi Českým Krumlovem a Křimicemi, Milevsko vyjede za Petřínem Plzeň, Komárov přivítá Nýrsko a Táborská akademie bude hrát v Domažlicích.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech čekáme polojasno, večer až jasno, naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě auta se srazila na hlavním tahu 19 v Obratani směrem do Tábora, potom taky v Pořešíně na Českokrumlovsku a na hlavním tahu z Plzně do Písku. Za sedlicí je tam sražená zvěř. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kuchařské čarování Petra Stupky.
4: Dobrý den. Ku poslechu kulinářských kouzel vás vítá a zve kuchařský čaroděj Petr Stupka. A pokud se ptáte, jaké představy hodlám dnes prostřednictvím Českého rozhlasu vyvolávat, pak odpovím určitě dobré a možná i luxusní. Začneme jenom takovou malou sýrovou rolátkou, ale potom nás čeká doslova kuchařské veledílo, které proslavil věhlasný Gordon Ramsay. Upečeme totiž svíčkovou Wellington, a to pěkně, pečlivě, aby to každý jakoby měl před očima. A k té svíčkové připravíme omáčku Madeira a originální francouzské ratatouille podle starodávného vesnického receptu. A jako dezert se dnes bude podávat nepečený dýňový cheesecake. A k tomu všemu mějte dobrý poslech a dobrou pohodu.

Když jsem, myslím, tak před 2 týdny jedl na jedné návštěvě sírovou roládu a ona se mi přitom, když jsem ji nesl k ústům, tak říkajíc trošku vysypala. Tak ta paní hostitelka Jindra mi říká, no jo, já to neumím jako ty, tu rolátku, že to je taková pevná a drží to pohromadě. Tak samozřejmě jsem okamžitě byl chytrý a poradil jsem, jak na to. A Jindra povídá, no to bys to měl zopakovat v tom tvém kuchařském čarování, protože to je určitě víc ženských, který neví, jak na to. Tak já teď mám pro Jindru i pro ostatní ženské, které neví, jak na to, úplně jednoduchý návod. Vezměte si silnější plátek sýra, zpravidla je to ta naše oblíbená cihla, jak ji říkáme tady lidově, řekněme tak 12-15 deka. Ten vložte do mikrotenového sáčku a uvězněte ho tak, že ho pevně zauzlujete. Stačí jeden uzlík a utáhnout ho. A potom ten sýr vložte do vroucí vody, nemusí úplně bublat, ale prostě do horké vody a nechte ho v klidu roztávat. A během toho si připravte pomazánkové máslo a řekněme plátky uzeniny, například šunku nebo několik koleček paprikového salámu. A dělám to tak, že dám řekněme na tu jednu rolátku 2 plátky šunky. Na tu si rozmáznu vrstvičku pomazánkového másla a navrch třeba nasypu posekanou pažitku nebo když to bude třeba ten paprikový salám, tak bych tam klidně dal nasekané olivy nebo kapie podobně. No a potom si připravte pevný silnější alobal na zabalení té rolády. A když je sýr v té vroucí vodě roztaven tak, že už v něm není ani kousek pevný, já to vždycky promáčknu prstem rychle a zjistím, že to jde promáčknout, takže úplně se mi roztavil, tak ten sýr vyměte z hrnce, prořízněte ten sáček a vyklopte tu sírovou hmotu na prkenko nebo na vál, nebo i pracovní deska umytá, čistá, to už je na vás. A rukama, nebo kdo se bojí horkého, tak použije takový ten malý váleček. Roztlačte tu taveninu na tenkou placku, tak aby držela tvar čtverce nebo obdélníku. Mělo by to jít docela snadno, pokud máte kvalitní sýr. Ale co je důležité, je třeba, a je to ve vašem zájmu, pracovat velmi rychle, neboť ten roztavený sýr poměrně rychle chladne a tuhne. A jakmile máte ten sýr roztlačený, tak položíte plátky té uzeniny už s tím pomazánkovým máslem a těmi bylinkama nebo tou pažitkou a hned začnete roládu zatáčet. A přitom se vůbec nemusíte trápit nějakým zvláštním umačkáváním a utahováním. Váleček rolády pak hned, jak je zatočený, tak ho položte na ten proužek alobalu, který je o trošku širší než ta vaše roládka, a zas to zatočte do toho alobalu. Úplně jenom takhle dokulaté, jako když se svinuje koberec. Ale teď pozor. Potom, jakmile to zatočíte, tak z obou stran pečlivě stočte alobal. Jako bývá na bonbonku ten staniol, tak prostě zatočte to a potom zvolna oba ty zatočené konce toho alobalu, oni jsou pevnější, tak je vtlačte jakoby dovnitřku té rolády. A tímhletím vtlačením, tím dojde k jejímu zpevnění. A potom už stačí roládu uložit do ledničky a nechat ji vychladit, aby to všechno stuhlo a je to. A jestli vám mohu poradit, nedělejte roládu větší než nějakých těch 150 gramů sýra a řekněme ty 4-5 deka šunky a zase toho 5-6 deka pomazánkového másla. Takže ta roláda v tom výsledku bude mít 1/4 kila. A tu hotovou vychlazenou roládu vybalte z alobalu. Když použijete ten silnější alobal, tak je to lepší, protože zaprvé se vám to lépe utáhne, nepraskne vám to při tom utahování
A za druhé, ten alobal, když potom odvinete a odvíjíte, tak docela snadno se z té sírové rolády sejme. Není riziko, že vám někde zůstane v nějakém záhybu kousíček toho alobalu, který by někdo mohl potom mít v puse. A krájejte tenká kolečka ostrým nožem a pěkně třeba krájet, ne tlačit na to jako sekerou. No a já vždycky k tomu, k těm rolátkám dávám, teď v létě tam budou určitě rajčátka, nebo i by tam mohlo být kousek jablíčka a jiné ovoce. Také dělám velmi rád sírovou roládu právě s ovocem, kdy nakrájím sušené švestky, meruňky, rozinky, ale i jiné sušené ovoce. A pokud je příliš tvrdé, tak ho trošku namočím do vody, nebo případně i do likéru. A potom to ovoce nakrájené na menší kousky namíchám do pomazánkového másla. No a dál už víte, jak na to, protože tohle pomazánkové ovocné máslo rozetřete pěkně a jednoduše, potom síru zatočíte a hlavně potom v tom alobalu utáhnete, takže vznikne opravdu krásná roura nebo malá rulička. Tak, to by byla sírová roláda nejen pro Jendru a teď bude pro

400 gramů tmavých žampionů, protože čerstvé houby z lesa asi těžko přineseme, i když snad už nějaké porostou. A řekněme 100 gramů cibule nebo šalotky máte-li k dispozici. A stejné množství, asi tak 100 gramů parmské šunky a samozřejmě listové těsto, do kterého to všechno zabalíte, tam stačí vlastně takový ten jeden plát, jak se dá koupit jako rulička, nevím teď, jestli to je 400 gramů, asi přibližně tak nějak. A dižonskou hořčici na potření a potom takové 2 až 3 stroužky česneku, trošku případně čerstvého tymiánu, pokud máte k dispozici. A na potření toho těsta potom jedno vajíčko, nebo někteří kuchaři mají ve svých receptech napsáno, že se to zásadně potírá jenom rošlehanými žloutky. Ale to už není asi tak důležité. Potom potřebujete mít také trochu oleje, případně olivového oleje, malinko másla, sůl, čerstvě mletý pepř a trošku worcesterové omáčky, jak říkáme my tady, ale správně se má říct trošku vustru, odborně. Takže to jsou suroviny. Ta pravá svíčková hovězí není levná a lze ji v našem případě nahradit vepřovou panenkou, ale ta bude trošičku delší než širší. Jinak platí to, co bude řečeno o hovězí. Co je na tom nejdůležitější je, že vy potřebujete to maso nejprve samozřejmě očistit, osolit, lehce opepřit, pokapat, vetřít do toho povrchu trošku toho vustru, té worcesterské omáčky tedy. A potom na rozpálené pánvi, kde máte trochu oleje, tak ze všech stran ten váleček té svíčkové třeba sprutka opékat. Někde napíšou v receptu 2 minuty, ale to je takové zavádějící. Je důležité prostě ze všech stran to pečlivě opéct. A pozor, to i z toho boku, to znamená z té úzké, na tom válečku vlastně z toho úzkého kroužku, který je na jednom i druhém konci. Takže ze všech stran opéct. Dohromady by to nemělo být jak nějakých 8-10 minut, ale zase, abyste to necmudili dlouho. Tam jde o to, aby se to maso na povrchu zapeklo, zatáhlo, jak se říká odborně. A i hned po tom výmutí z pánve, ještě za horka, to maso potřete dižonskou hořčicí, jen takovou lehkou vrstvičkou. A co je nejdůležitější, hned potom, jak to vydýchne, potřete tou hořčicí, tak šup s tím do lednice, případně kuchaři, když chvátají, tak vloží to maso do mrazáku na chvilku. Protože vy tohleto maso potřebujete mít studené na tu další práci. A stejně tak potřebujete mít i vychlazený houbový diksel, se tomu říká odborně, ale je prostě je to žampionová pasta nebo houbová pasta. Já to dělám tak, že na pánev s olejem dám cibulku a když je sklovatí, tak přidám drobně nasekané houby a trošku tymiánových lístků a na plátečky nakrájený česnek. A tuhle tu směs pěkně opékám tak dlouho, až se to pěkně opeče, až to vydýchne takovou tu tekutinu, až se odpaří ta tekutina, když se to pěkně začne opékat, ono to samozřejmě voní. To je důležité, aby to zavonilo, aby se to opeklo. Ne spálilo, ale opeklo. Potom tuhle tu směs dám ještě do mixéru a rozsekám ji, že opravdu mám takovou houbovou pastu. A pokud by byla taková hřičí, tak ještě ji klidně tuhle tu pastu dám na pánev a znova ji nechám odpařovat, abych opravdu měl tady tu pastu takovou hutnou, pevnou, která mě už nebude vodnatět, až ji obalím kolem toho masa a vložím do toho těsta. To je důležité. A zas tady tu směs je třeba nechat pěkně a důkladně prochladit. No a potom vlastně to uděláte tak, že vezmete tu na plátky nakrájenou parmskou šunku, pršut prostě a jednoduše, a skládám je tak, aby se ty plátky mírně překrývaly a vytvořili takový obdélník, který je akorát tak velký pro zabalení toho masa.
A na tuhle tu šonku rovnoměrně rozetřete tu houbovou pastu studenou a doprostřed vložíte

to vychladlé maso. A potom pomocí potravinářské folie, proto se ta šunka naskládá na folii, abyste to mohli snadno zabalit a umáčknout, tak potom pomocí té folie to všechno pevně zarolujte do pevného válečku a konce té folie zase utáhnete jako bonbon a takto zabalené maso dejte zase na nějakých 30-40 minut do lednice, aby to drželo tvar. A znova opakuji, můžete použít v tu chvíli i mrazák. Tak a potom, když to takhle vychladíte a máte to připravené, tak vybalíte listové těsto a rozválíte ho, nebo pokud už je rozválené, tak ho jen tak vytáhnete, jak, tak aby to bylo tak ty 3 mm silné. Vyndáte to maso z folie, vybalíte, doprostřed toho těsta položíte to maso, ten váleček, který je zabalený v té parmské šunce, pod tím jsou houby a uvnitř je ta svíčková. A to těsto z obou stran vlastně překlopíte a když je ho moc, když je široké příliš, tak to normálně odřízněte, akorát ten spoj dobře umáčkněte a potom tímhletím spojem dolů položte na plech vyložený pečicím papírem. No a těsto potřete rozšlehaným vajíčkem nebo těmi žloutky a někteří kuchaři si tam do toho ještě přidají nějaký ornament nebo ať už je z těsta, anebo nějak jako do toho těsta vrýpnou nějaké svoje grafáče, jak já říkám, ale to není nutné. Ale mezi tím je nutné už mít předehřátou troubu na 200, já dávám 205, to číslo mám nejradši, stupňů a peču to tak 5 minut v téhle té teplotě a poté stáhnu tu teplotu na 180-170 stupňů a dopékám to nějakých 25 minut. Záleží na tom, jak ta svíčková je objemná. Když to bude panenka, tak ta bude mít v průměru nějakých, i kdyby byla větší, tak bude mít v průměru nějakých 7 cm. Takže tam stačí, když ji budu dopékat 20 minut, aby to těsto bylo vypečené do zlatova, krásně nasuflovalo, to znamená vytvořilo ty lístečky. Když to bude pravá svíčková a bude mít v průměru už nějakých téměř 10 cm takovýhle válec, tak tam samozřejmě ta doba pečení bude o nějakých 5-10 minut delší. Ale záleží na tom, jak uvnitř chcete mít tu svíčkovou vypečenou. Jestli to bude, jak se říká, medium rare, to znamená ještě tak jako v tom středu, ne syrové, ale jako blízko tomu, aby to zůstalo syrové, tak tam by to asi stačilo nějakých těch 25 minut dopékat. Ale když budete chtít, aby byla medium, to znamená růžová, ta svíčková, tak tam to chce při teplotě potom třeba jenom 150 stupňů, aby se vám to těsto už nepálilo, nebo i nižší, tak ještě dalších 10 minut přidat, to znamená, že by to už bylo 40 minut celkové pečení. A ještě po upečení je třeba nechat v té odvětrané troubě před tím samotným krájením tu svíčkovou nechat odpočinout zase 10-15 minut. V tu dobu by ta šťáva, která je uvnitř, měla nasáknout jakoby do těch hub, případně do toho těsta, ale neměla by vytékat nikam ven, pryč. Takže to je v podstatě celá práce, to je svíčková Wellington a potom se vlastně z toho krájí přes ty vlákna, přes ten válec stejnoměrné silnější řezy a ty se dávají na talíř tak, aby bylo poznat, jak je tam uprostřed maso a potom pěkně ty houby, šunka a nakonec to krásně vypečené křupavé těsto. Takže suché houby, dobře vychladit to maso i ty houby, protože kdybyste potom do toho listového těsta balili něco, co už je teplé, tak to se dělá největší chyba. To těsto začne měknout, trhá se vám to, špatně se s tím pracuje. Takže všechny tyhle práce musí proběhnout v chladu a rychle pěkně. To je asi tak to základní. Tam se vedou diskuze mezi kuchaři, jestli se do těch žampionů nebo do těch hub má přidávat cibule nebo nemá a tak podobně. Ale já osobně jsem použil recept, který je oblíbený u Gordona Ramsayho. Ten dává ještě do těch žampionů trošičku másla.
K téhleté svíčkové Wellington se podává madejrská omáčka, nebo omáčka Madeira. A tu si uvaříme z originálního madejrského vína, až skončí následující písnička.

Posloucháte kuchařské čarování, ve kterém teď vykouzlíme omáčku Madeira, o které já jsem se učil na hotelové škole. A snil jsem o tom, že jednou to víno Madeira ochutnám, to víno, kterému se říká nesmrtelné víno. A víte proč? Protože je to takzvané fortifikované víno, to znamená, že se do něj ještě přidává pálenka, aby mohlo potom putovat třeba po celém světě, tak jako portské nebo sherry, takže tomu se říká fortifikace, když se do vína přidává ještě nějaký alkohol. A Madeira má nesmrtelnost díky tomu, že vlastně to víno, když se potom vloží do sudů a zraje tam, tak se záměrně zahřívá na teplotu kolem 45 až 50 stupňů. A to na delší dobu, třeba i několik měsíců se takhle dlouho zahřívá. Tenhle ten proces je vlastně podobný tomu, jak to bývalo v historii dávno, kdysi dávno, kdy vlastně ty sudy se nalodily na loď a pluly někde po těch mořích a v podpalubí, kde bylo docela horko, to víno vlastně se tímhletím procesem v zásadě upeklo, když to řeknu v uvozovkách, a zároveň i skaramelizuje a získá prostě zvláštní chuť. A díky tomu zahřívání se tohle víno vůbec nekazí, ani neoxiduje, když je v otevřené lahvi třeba i několik roků. To jsem nikdy neskoušel a jednou jsem tohleto víno ochutnal. Bylo to to nejsladší. To má název Malvázie a možná z nějaké knížky starodávné si pamatujete, že seděl v restauraci někdo a usrkával ze sklenky Malvas nebo Malvázii. A to právě upíjel tohle madejrské nejsladší víno, které bych řekl, že chutná až likérově, víc likérově než jako víno. I když si zachovává takovou tu svoji kyselinku, ale nebudeme z kuchařského čarování dělat nějaký jiný pořad. Pojďme se vrátit k uvaření omáčky Madeira. Potřebujete mít samozřejmě víno Madeira, ale uklidním vás, stačí mít normální kvalitní portské víno, sladší, protože tahle omáčka se má dělat z polosladkého madeirského vína. Potom potřebujete mít stejné množství, to znamená nějakých 250 ml silného vývaru, může to být telecí nebo hovězí, jak se říká demiglas, to znamená takový ten hustý vývarový koncentrát. K tomu ještě dvě šalotky, trošku šampionů, pár lžic olivového nebo jiného oleje. Také se přidává tymián, sůl a čerstvě mletý pepř. A když by to víno nebylo dost sladké, tak je třeba přidat ještě lžičku cukru. V podstatě je to jednoduché, protože se na oleji osmahnou žampiony a šalotka drobně nakrájená. Nakonec všechno budeme pasírovat nebo mixovat a pasírovat, takže je to jedno, v jaké jsou konzistenci. Ale důležité je tu šalotku lehce opect společně s těmi žampiony, aby to zase dostalo tu chuť. Je to podobné jako u toho Wellingtonu, té svíčkové, jak jsme dělali předtím. Proto ta Madeira se k tomu tolik hodí. A pravidelně i dělá. Takže opect houby a cibuli nebo šalotku, potom zvlášť v rendlíku, přitom to dělám tak, že dám to víno a dám tam ten vývar a všechno to vařím, až to zhoustne. A potom už vlastně to provařím s těmi žampiony, s tou šalotkou, scedím a nakonec se do toho všeho přidá na tohleto množství tak 5 deka studeného másla nakrájeného na kostičky. Už bez vaření to máslo do toho vlastně namontujete. Ono se to kuchařsky tak správně opravdu říká, že se to montuje dohromady.
A to máslo to zjemní, ale nevaří se to už, jenom tu omáčku, ono to jakoby uhladí, udělá ji takovou sametovou a ta omáčka má potom ten správný lesk. To se dělá těsně před tím podáváním do té teplé omáčky, se to máslo zašlehá a šup s tím na talíř a už je to. A samozřejmě mluvím o omáčce, ale na tom talíři by té omáčky mělo být jen tak deci, a možná ani ne, jen prostě lůžička, ale ta síla, ta chuť tam prostě a jednoduše patří. To bychom měli omáčku a následně připravíme trochu zeleniny. Zpravidla se k Wellingtonu podává omáčka Madeira a jenom na páře vařená zelenina a nějaká ta brambůrka. Ale my si uděláme klasické ratatouille, protože to si myslím, k tomuto času patří a docela by i k tomu Wellingtonu mohlo být.

0: Klasické francouzské ratatouille je podle jednoho kuchaře věhlasného oslava letní zeleniny. A já právě od tohoto kuchaře mám recept, který je tradiční, vesnický a tak se správné ratatouille má připravovat. A tak si to přála jedna z věrných posluchaček, abych řekl, jak to dělají Francouzi úplně přesně. Přesně je to tak, že se vemou 2 cukety, 2 lilky, nejlépe takové ty menší, 2 papriky a k tomu 4 větší zralá rajčata a 1 cibule. A 4-5 stroužků česneku a potom řekněme deci kvalitního olivového oleje. Do tohohle vesnického ratatouille, protože ten původní recept je z Provence, patří tymián, rozmarín a ještě bazalka. Ale můžete použít běžně suché provencálské koření, sůl a čerstvě mletý pepř. Ten základ je v tom, že lilek a cukety se krájí na stejně velké kosky. Když je to mladý lilek, není třeba ho loupat a není třeba ho nějak zvlášť nechávat potit. Když by byl starší, pak ano. Takže lilek na kostičky, cukety na kostičky a na stejně velké kostičky se také nakrájí papriky, samozřejmě zbavené semínek. Cibule se naseká na hrubo a česnek jemně nebo může být i prolisovaný. A rajčata se předtím, než se s nimi dál pracuje, tak se na tom vršičku naříznou do kříže a spaří se vroucí vodou a oloupají se a potom se nakrájí na nějaké také kousky kostky. A co je důležité, to je podle toho kuchaře tajemství úspěchu, že se do té pánve. Ve Francii mají litinové pánve, ale do běžné pánve s nepřilnavým povrchem dá olivový olej a jako první se opeče lilek a opeče se tak, až opravdu z prutka, až je do zlatova opečený. Odvypije hodně oleje, s tím počítejte, takže případně trochu oleje přidejte. A lilek se dá stranou. Cuketa se opéká hned po lilku a zase dokud prostě nezežloutne, dokud není lehce opečená. A to se dělá z prutka, aby zůstala ještě křupavá, pevná. No a paprika stejným způsobem se nakonec opeče. A to se dá všechno stranou, tady z ty zeleniny. A do té pánve se přidá olej zase a potom se cibule zesklovatí. Pak se zapění v tom česnek. Tymián, rozmarín se tam dává jako snídka, také do toho oleje, do toho tuku. A nechá se to tam takhle jako minutku na mírném plameni osmažit. A potom se přidají nakrájená rajčata, osolit, opepřit a nechat 5-6 minut, aby se to povařilo. A ta rajčata se samozřejmě rozpadají a vytváří vlastně takovou tu spojovací hmotu a potom se do toho přidá prostě do tohohle základu rajčatového se přidá opečená zelenina. Tam je důležité mít ten rajčatový základ osolený, ochucený. Jo, teď si představte, v tom máte ty bylinky, voní to krásně. Do toho už se přidá jen ta opečená zelenina. A pak všechno na velmi mírném teple, přikryté, se má nechat čtvrt hodinku pěkně zvolna dusit. Ta zelenina má samozřejmě ještě změknout, ale ne úplně, aby to byla kaše nějaká. To už je takové to pomalé vaření, kdy to jen tu a tam v tom zabublá, tak to je ono, takhle se to má nechat. A na závěr se dává čerstvá, natrhaná nebo nasekaná bazalka a ještě, aby to bylo úplně přesné, se to má zakápnout kapou čerstvého oleje. A když jsem se ptal tohohle kuchaře, protože jsem se s ním osobně setkal, tak když jsem se ho ptal, jestli tam patří do ratatouille víno, tak on říkal, do toho vesnického žádné víno nepatří, ale do toho restauračního, že se dává samozřejmě také ještě bílé, případně i červené víno, ale to si necháme na jindy. Tak to máme ratatouille, to máme celou hostinu uzavřenou, už ještě jsme k tomu uvařili nějaké mladé brambůrky a ty můžou být trochu opečené na závěr s máslem a posypané pažitkou. Takže ten hlavní chod je prostě na talíři nádherný a něco sladkého na závěr, no to se samozřejmě sluší a patří. A to bude, jak už jsem řekl v úvodu, to bude cheesecake. Bude dýňový a bude nepečený. A velmi jednoduchý. Co potřebujete? Dortovou formu o průměru cca těch 20-22 cm. A potom máslové sušenky. K tomu cheesecakeu bych doporučoval lotusky, takové ty karamelové sušenky, protože tomu dají speciální chuť. Takže 120 gramů sušenek, 50-60 gramů másla a ještě 50 gramů mletých mandlí nebo ořechů. A tohle všechno já vemu a v misce to tak dlouho mačkám, až to máslo se rozehřeje a slepí mi vlastně ty rozdrcené sušenky a mleté mandle. A vznikne mi hmota, kterou do té formy vymačkám, namačkám do stejnoměrné vrstvy pod ně. Já na to mám takové speciální tlačítko, ale běžně třeba se dá použít nějaká skleněčka s rovným dnem. Takže to vymačkám a trochu třeba i do těch okrajů, ale není třeba to tam nějak rovnat, protože naopak potom v tom finále to bude vypadat hezky, když ten okraj toho budoucího dortíku bude takový jako nepravidelný. A potom potřebujete mít dýňové pyré. To připravíte úplně snadno, protože řekněme dáte nějakých 150 až 200 gramů dýně Hokkaido nakrájené na kostičky. Dáte je do pařáčku a v páře to uvaříte. A potom tuhletu dýni dáte do nějakých 120-150 gramů smetany. Rozmixujete to a zároveň k tomu přidáte ještě 80-100 gramů cukru. A já tam dávám ještě trošku perníkového koření. Takže tadyhle vy uděláte to, že máte dýňové pyré ze smetany, tak máte smetanové pyré, sladké pěkně s tím kořením a tohle to přivedu téměř k varu. Je to dobré to převařit pro jistotu a potom je dobré to schladit a v té chvíli, když je to ještě teplé, do toho dám 20 gramů plátkové želatiny, kterou jsem za sucha 20 gramů dal do studené vody, ona nabobtnala, vymáčknete tu vodu, šup s tím do toho pyré se smetanou, zároveň do toho přijde nějakých 300 gramů krémového síru. A já do toho dávám ještě trošku, řekněme, 120 gramů kysané smetany, ale jiní kuchaři to malinko vychladí a dají do toho ušlehanou šlehačku, která to jako trošku nadýchne. A hned potom se to vlastně na ten základ v té formě všechno nalije a nechá se to pěkně v lednici ideálně do druhého dne stuhnout. A je z toho fakt výborný cheesecake, jak se dneska moderně říká, ale nezapomeňte navrhnout něco kyselého ještě, aby ta vůně a chuť a to všechno dostalo ten správný šmrnc. Já jsem naposledy vlastně udělal jenom takovou sladkokyselou dýni, jenom malinko podušenou právě v takovém hodně výrazně na citronovém vlastně sirupu a ještě jsem k tomu přidával skaramelizovaná dýňová semínka. Jak je uděláte, to si řekneme příště. Pro dnešek už máme čas jenom na kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: 7 nápadů, co vařit v příštích dnech, začneme polévkou. A protože nerostou houby, tak místo bramborové bude gulášová s mletým masem a na kostičky krájenými bramburkami a zahustil bych jí vločkami, aby to bylo vydatnější. Ale i krupky v gulášové polévce nejsou špatné. Tak to vyzkoušejte. Další tip, který tady mám, jsou rýžové nudle. Udělat si takové rýžové nudle, jak se říká, po asijsku smažené. To znamená, že tam opečete na pánvi cibuli a další zeleniny a třeba i kousek ryby a potom do toho přidáte ty rýžové nudle a nakonec se do toho klepne jedno nebo dvě vajíčka. Někdo dává to vajíčko už jako volské oko navrch jenom. A takovéhle nudle pokapané dobrou sojovou omáčkou nebo nějakou omáčkou hojsin nebo podobnou, to je pro mě osobně velká lahůdka. A stejně tak i játra. Třeba jsem je dělal tak, že jsem měl kachní játra. Ty kousky jater jsem obalil ve slanině, napíchnul na jehlu a takhle opek. A bylo to výborné. K tomu byla taková hořčicová omáčka a opečená zelenina. A nezapomeňte na luštěniny. Já osobně mám rád čočku po indicku, kdy vlastně udělám cibule, zázvor, česnek, takový základ, do toho přidám poměrně dost toho indického koření, může i nemusí to pálit a potom do toho ještě přijde rajčatový protlak a nastrouhaná kořenová zelenina a všechno se to doměká potom takhle dusí a je to ať už s rýží nebo plackami vždycky dobrota. No a co takový grilovaný sýr nebo pečený sýr, anebo třeba kdo má rád jednou za čas takový smažák, také není špatný nápad, co říkáte? A což potom takové kuřátko z farmy a upečené s nádivkou a k tomu brambůrky a třeba tomatový salát z těch čerstvých rajčat. To je také výzva. A nakonec něco sladkého, tak nakonec mám návrh makovec, anebo bábovku, vyberte si. A nebo můžete upect makovec ve tvaru bábovky. To nechám fakt jenom na vás. A popřeju vám spolu s mistrem zvuku Michalem Kolářem, abyste měli tuze dobré dny, plné radostí a veselosti. S tímto přáním se s vámi loučí kuchařský čaroděj Petr Stupka.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dnešní poledne oznámí společné vyzvánění dvou gotických zvonů ze zvonice u svatojakubského kostela v zaniklé obci Křtěnov u Týna nad Vltavou. Nejdříve se rozezní starší Jakub, ulitý roku 1503. Po chvíli se k němu přidá jeho větší druh Petr, který je o 18 let mladší. Oba zvony ulil v Praze na Novém Městě zvonařský mistr Bartoloměj. Dodnes jsou zavěšené ve staré dřevěné zvonové stolici a zvoní se na ně ručně. Dobré poledne.

0: odbylo sobotní poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Jihočeští policisti letos od ledna do července řešili 367 kyberpodvodů, je to víc než loni. Mezinárodní festival Tabuk představuje o víkendu v Táboře tvorbu mladých nakladatelství. Na jihu Čech se vyjasňuje, noc bude chladná. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do něj přiteče.
2: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
3: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
2: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
4: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
2: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V Jihočeském kraji přibývá kyberpodvodů. Policie jich od ledna do konce července řešila 367, loni za stejné období necelé 300. Následky útoků kyberšmejdů se stále častěji zabývá i občanská poradna Charity České Budějovice. Někdy lidé přichází i o milionové úspory, například kvůli podvodným investicím, varuje sociální pracovnice Věra Jakimová.
5: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
0: Tábor hostí Mezinárodní festival malých nakladatelů Tabuk. Návštěvníci se potkají s autory, vydavateli, ilustrátory i překladateli. Program nabízí čtení, debaty, výstavy, dílny nebo koncerty. Část akcí se odehrává i na běžně nepřístupných místech. Festival potrvá až do neděle. Na místě je reportérka Eva Marvanová.
6: Nejvíc lidí je teď tady v centru Tábora kolem stánku malých nakladatelů v Pražské a Žižkově ulici. Dnešní program je ale rozesetý i na dalších místech ve městě. Na Střelnici je program pro děti, další setkání a dílny hostí třeba místní knihovna nebo prostor Truhlárna. Tam se dnes bude debatovat třeba o skromnosti, která je letošním tématem festivalu. Tabuk ale využívá i zahrady, dvorky a další zajímavá místa. Část centra je ale kvůli festivalu zavřená pro auta, je lepší proto přijít pěšky. Z Tábora Eva Marvanová, Český rozhlas. Sport.
0: Poslední domácí zápas v rámci letošní přípravy na novou hokejovou sezónu přinesl českobudějovickému Motoru výhru 2-1 nad německým Straubingem. První třetinu ukončili vítězně Němci. Skóre otočil v 7. minutě druhé části zápasu lotyšský útočník Krastenbergs a k výhře 2-1 nakonec pomohl ve třetí třetině Marek Zachar. Zítra Motor oplatí návštěvu ve Straubingu a první zápas extraligy ho pak čeká ve středu 16. září doma proti Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech čekáme polojasno, večer až jasno, naměříme 21 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5. Neděle bude slunečná, bez srážek, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý vítr západních směrů se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila na silnici 23 u Kardašovy Řečice směrem na Jindřichův Hradec. Autobus s autem boural v Českých Budějovicích na křižovatce Mánesovy a Lidické a u Libějovic směrem do Chelčic havaroval cyklista. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Krásné sobotní poledne, přátelé, 7 minut po 12. To je aktuální čas a ten patří ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice písničkám pro radost. Hanka Šobrová vás vítá od mikrofonu a jdeme hned gratulovat. A prvním gratulantem je paní Milena Melková ze Svaté Máří. Ta nechává zahrát hned dvěma oslavencům. Prosím o zahrání písničky k narozeninám Hance Melkové z Černíče. S přání hodně zdraví a přejete si k narozeninám zahrát paní Hance Mládenec se vrací, což je píseň od Babouků. My ji zahrajeme rádi i dalšímu oslavenci. Prosíme o zahrání písničky pro Zdenka Voráče z kapely Babouci. Zdenku, to nejkrásnější, co život může dát, k narozeninám chci ti přát. Ať zdraví, lásku, štěstí stále máš a plnými doušky si všeho užíváš. Hodně spokojenosti a radosti z každého prožitého dne, vždy dobrou náladu a hezkou pohodu. Ať se ti v kapele všechno daří, ať tě mají všichni rádi. Ať máš úsměv na své tváři, ať tvé srdce nezná klam, to ti přeji k narozeninám. Podepsána faninka Bobouků Milena Melková ze Svaté Máří. Zdeňka tímto pozdravuje a zdravím. Zdeněk tu má přánček mnohem víc, tak ještě jedno. Zdeněk je skvělý kamarád, muzikant. Milý Zdeňku, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti ze všeho, co děláš, jako krásné hraní na bubny z Babouky. To ti přejí Janička s Láďou a všichni naši kamarádi a kamarádky. Za všechny píše přání Láďa Hřídel. Tak tentokrát jsou to Babouci, Mládenec se vrací. Zdeňku přání bude ještě víc a tak přidáme ještě nějakou jinou skladbičku, ale ještě opakuji, že píseň patří i pro paní Hanku Melkovou k narozeninám.

my pokračujeme v gratulacích. Bude to pro Zdeňka Voráče, kterému přišlo těch přání už celkem tradičně docela hodně. A tak Zdeňku jsme to rozdělili na dvakrát. My jsme tady nad tím tak uvažovali společně s kolegou Lukášem Pelikánem, protože všichni ti schodně nechávají zahrát babouky. A my jsme si tak říkali, že těch babouků si užiješ až do sytosti a že by tě možná potěšila nějaká jiná písnička. A tak Lukáš Pelikán tady měl návrh, že ti pošleme nějakou orchestrálku, které ty máš hrát a bude v podání posádkové hudby Brno a jmenuje se Kizivát. Tak věřím, že potěší a doufám, že ten výběr byl správný. Zároveň se s Lukášem Pelikánem přidáváme do řady gratulantů a přejeme ti všechno, jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a samozřejmě pohodu a ať ti to z babouky pořád tak hraje jako doposud. No ale pojďme teď ke gratulacím, které přišly na adresu Českého rozhlasu České Budějovice v ulici U Tří Lvů. Milý kamaráde Zdeňku, k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenost, vše dobré, co si v životě přeješ a ať ti to ještě dlouho bubnuje a zpívá u babouků a ať se máš dobře. To vše ti přejí Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova. Ano, i tady stojí poznámka, že Zdeněk má nejraději skladby orchestrálky. Sice jste vybrali tu babouku, ale já věřím, že potěší i ta v podání posádkové hudby Brno. Další přání, Zdeňku. Milý Zdeňku, k dnešním narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí, mnoho vydařených koncertů a to nejen z babouky. Děkuji za vše, co pro nás děláš. To vše přeje a hezkou písničku posílá kamarád Tomáš z Borkovic s rodinou. A ještě do třetice. Zahrajte 5. září mému kamarádovi Zdeňkovi Voráčovi, který slaví 59. narozeniny. Milý Zdeňku, přeji ti všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a úspěchy. Přeje tvůj stálý kamarád Martin z Husince. No a i tady byla žádost o píseň od babouků. No, jak už jsem říkala, je to jak to je, posádková hudba Brno a píseň Kizivát. Všechno nejlepší.

teď v písničkách pro radost přicházejí na řadu oslavenci z řad šedesátníků. Prosíme o zahrání písničky pro pana Milana Filouze z Litochovic u Volyně, který 5. září dožívá se 60 let. Zastupitelé obce Litochovice mu do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A šedesátiny slaví dnes také pan František Vlasák z Milevska. Milý bráško, přejeme ti s mamkou, taťkou, Kačkou, synovcem Lukáškem vše nejlepší k tvým šedesátinám. Hlavně ti přejeme zdraví, štěstí, spokojenost. Brácha Petr podepsán a hrajeme píseň Na přání na břehu Blanice.

0: Knížky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A k dnešním narozeninám budeme hrát taky pro pana Karla Součka. Je z Hracholusk a oslavuje polokulatiny. K dnešním půlkulatinám přejeme našemu Kájovi hodně zdraví, štěstí, pěstitelských a vinařských úspěchů, cestovatelských zážitků a rodinné pohody. No a kdo je podepsán? Tak přijí vám to, pane Karle, Maruš, Míša, Marťa, Ondra, Miky, a přidávají se babičky. Hraje řečická kapela Když jsme byli ještě mladí.

Šaras u Soběslavy, to je místo, odkud pochází další naše oslavenkyně. Vzácní přátelé z rozhlasu České Budějovice. Dovolte prosím, abych požádal o písničku Chaloupky pod horama pro mou okouzlující, statečnou, výjimečnou, cílevědomou manželku paní Táňu Mlenkovou. Táňo, s respektem, úctou a obdivem pozvedám číši na tebe, na lásku, zdraví a na život. Tak na dno, či do dna, tvůj manžel Robert, podepsán. Hraje vám Iglovanka písničku Chaloupky pod horama.

Zahrajte prosím pěknou písničku pro radost dnešnímu jubileu 75 let, které slaví pan Petr Mikeš z Benešova nad Černou. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka. A ještě František Brom z obce Borkovice, i on slaví dneska narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů do dalších let vám, pane Brome, přeje zastupitelstvo obce Borkovice. A hraje Vejvodova kapela písničku Písecká brána.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Narozeniny dneska oslavuje a svou písničku si dneska vyslechne od nás paní Marie Vrchotová z Trhových Svinů. Všechno jen to nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, pohody, splněných přání a hlavně toho nejdůležitějšího, tedy zdraví. Přeje manžel Miloslav a dcera Eva s Maruškou. A je tu ještě poznámka, máme tě rádi. Přejete si píseň, když jsem šel na Perštát. Tady je.

Vážená redakce jménem obecního úřadu Kluky, vás žádáme o zahrání pěkné písničky pro paní Marii Hinoušovou, která dnes slaví osmdesátiny. Tímto bychom vám, paní Hinoušová, jménem obecního zastupitelstva rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. No a pro dobrou náladu vám hrají Božejáci písničku Alpiny.

Úřad městyse Bernartice blahopřeje paní Aně Tomanové z Bernartic ke krásným 80. narozeninám a přeje vám, paní Tomanová, hodně zdraví a pohody do dalších let. Paní Marie Končoková z Olešnice, i ona oslavuje dneska narozeniny. Všechno nejlepší k významnému životnímu jubileu, mnoho zdraví a spokojenosti vám přeje obec Olešnice a hraje křídlovanka písničku Na houbách.

To byla jedna aktuální píseň s aktuálním tématem Na houbách prý už rostou, tak to můžete vyzkoušet, ale abych nezamluvila další přáníčko, které tady mám připravené. Narozeniny oslavuje paní Helena Janková z obce Ostojkovice. Hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně štěstí, neboť je krásné, hodně lásky, neboť je jí málo, hodně všeho, co by za to stálo. Krásné narozeniny mamince, babičce a prababičce přeje rodina Kubešová, Janková, Dvořáková a Marková. A přejete si písničku od Zorky Kohoutové Tvé vlasy kvetou. Tady je.

jdeme do finále dnešních písniček pro radost. Mám tady poslední přání, taky poslední píseň, ale ještě než gratulaci přečtu, tak bych vás ráda pozvala. Máte, doufám, volný víkend, alespoň někteří z vás, a pokud ho chcete strávit trošičku kulturně, tak se můžete vypravit třeba na pouť u Chrobolské Madony. Koná se dnes a zítra, tedy 5. a 6. září. No a samozřejmě dechovka nebude chybět. V neděli 6. tam o 14 hodin vystoupí Babouci. K Budějicům cesta. Opět rozezní Centrum Českých Budějovic. Můžete si přijít užít den plný hudby, tance, lidových tradic na festival dechových a lidových hudeb. K Budějicům cesta koná se na náměstí Přemysla Otakara II. A tohle místo se promění v takový prostor, kde se potkají jihočeské dechovky, moravský folklor a taky česká lidová píseň. Na co se můžete těšit? Na regionální dechové orchestry a folklorní soubory z Čech i Moravy, taky na komentovanou módní přehlídku tradičních krojů, společný tanec přímo na náměstí, ukázky lidových řemesel a tvořivé dílny jak pro malé, tak i pro velké návštěvníky. A ta akce se koná dneska, začala v 11 a potrvá až do 19. hodiny, takže času máte ještě dost. No a nebo můžete zajet do Lhenice, městy s vás zve na jarmark svatého Jilí a i tam vystoupí dechovka, Doubravanka, ta hrála v 9 hodin, koukám, Podhoranka ve 13, no a potom už to bude trošku jiný žánr, Ivan Hlas Trio, a to už je 18. hodina. Tak doufám, že vyberete z mé nabídky. No ale ještě ta poslední dnešní gratulace. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky Moje česká vlast od Veselky pro paní Marii Žížalovou z Českého Krumlova, která slaví dnes 90. narozeniny. Za tvoji lásku a obětavost děkuji dcera Dana s manželem Jaromírem, vnuk Jaromír s přítelkyní Alicí, vnučka Vendula, pravnučka pravnoučata Tobiáš, Elenka, Sofinka, Elinka a Leu. Prosím o zahrání písničky dne 5. září, což je dnes. A za zahrání děkuje paní Dana Perníková. My rádi zahrajeme devadesátiny. Nádherný to věk, ať hlavně slouží zdravíčko. A tady je píseň.

O víkendu zase začínají trocnovské slavnosti a tak si při té příležitosti ve Vltavínu připomeneme Jana Žižku. Ono se toho o něm zas tak moc neví, ale zjistíme, že byl dvakrát ženatý a že měl nemovitosti nejenom v Trocnově. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: V dalším vydání Zelených světů zamíříme do Holandska a podíváme se na jejich řešení živých plotů. Povíme, jak a čím podsadit stromy, nebo co lze v tuto dobu ještě vysadit na zahradu. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou.
1: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
3: Hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených elektrárenských tunelech. Přírodovědné muzeum Semenec u Týna nad Vltavou dnes večer hostí netopíří noc. Dužínkové odpoledne v Soběslavi se zaměří na folklor. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už čtvrtý zachráněný, který v tunelech přežil.
4: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: S netopíry se dnes můžete setkat v přírodovědném muzeu Semenec u Týna nad Vltavou. Takzvaná netopíří noc začne v 17 hodin pod vedením odborníků z České společnosti pro ochranu netopírů. Děti si projdou stezku s úkoly, její součástí bude i setkání s handicapovanými netopíry. Pokračuje ředitelka muzea Barbora Šímová.
5: Potom bude následovat echolokační vycházka, kdy budeme procházet areálem přírodovědného muzea Semenec a jeho okolím a netopíry budeme vyhledávat pomocí echolokátorů.
3: Soběslavské slavnosti se dnes odpoledne zaměří na dožínky. Folklorní vystoupení večer vystřídají koncerty. Pro návštěvníky bude opět připravená degustace vín, občerstvení a jarmark. Pořádající Dům kultury si připravil i program pro děti, potvrdil jeho ředitel Petr Valeš.
6: Park Uhlásky, tradiční místo, kde jsou pro děti připraveny podivuhodné hry Jirky Šebesty, obří park 15 her a zábavy, samozřejmě skákací hrad Kolotoč. Budou si moci vyzkoušet i velké traktory, zemědělské stroje.
1: Počasí.
3: Na jihu Čech bude polojasno, večer až jasno, s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 18. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě osobní auta se srazila u Hodonic nedaleko Bechyně na Táborsku na silnici třetí třídy. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety.
7: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké léto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou Devět mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí. Kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorií je víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatele hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků, víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mě připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina na hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste je mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti, a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizoo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a na díl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A, na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B, do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlíd se třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jeho českým redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jeho české madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní, vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jeho českých madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady v Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk, jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátel k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ruské síly zaútočily na letiště v Kyjevě. Do ukrajinské metropole mají zítra dorazit američtí vyjednavači. Snížení odtoku z Orlíku omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to ale neohrozí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Zítra bude na jihu Čech slunečno, teploty vystoupí maximálně ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinská letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery označil za reakci na plánovanou nedělní návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kyjevě. Steve Witkoff a Jared Kushner mezitím přiletěli do Moskvy. S ruskými zástupci by měli mluvit o případném obnovení rozhovorů o ukončení války. Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Kvůli nedostatku vody teď Orlík vypouští jen tolik, kolik do něj přitéká. To je asi 15 metrů krychlových za sekundu. Menší odtok vody omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně. Na dodávky domácnostem to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
2: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
0: Roli Orlíku teď poprvé v historii přebírá Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Historie ožívá v archeoskanzenu Trocnov na Českobudějovicku. Začaly tam dvoudenní trocnovské slavnosti. Program nabídne středověká řemesla, šerm, sokolnictví nebo vojenský tábor. Letošní novinkou bude nedělní rytířský turnaj na koních, pokračuje mluvčí Jihočeského muzea Tomáš Svoboda.
3: Rytířský turnaj na koních bude letos na trocnovských slavnostech úplně poprvé. Návštěvníci uvidí prstencový turnaj, ukázky jezdeckých dovedností bojovníků a také dřevcové souboje, při kterých se rytíři snaží soupeře vyrazit ze sedla. Sport.
0: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z 8. etapy Vuelty, kterou do té doby jasně vedl. Informovala o tom jeho stáj UAE Emirates. Český paracyklista Patrik Jahoda se stal v americkém Huntsville mistrem světa v časovce na handbajku. 33-letý reprezentant vylepšil v kategorii H1 bronz z loňského šampionátu, získal premiérový titul. Pavlína Vejvodová z Bernartic na Písecku vybojovala stříbro mezi cyklistkami ve třídě T1.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je polojasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 18. Mírný západní až severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer slábnout. V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na kruhovém objezdu u Nového Kauflandu na křížení ulic Milady Horákové a Husova. A mezi Branišovem a Dubným na Českobudějovicku se srazila dvě osobní auta na silnici třetí třídy. Tam dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Peace. písničky, které nestárnou a sobotní odpoledne, které v aktuálně příjemném počasí, které venku padnu, je nemá rozhodně důvod nikam spěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná jeho české odpoledne. V následující hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč si udělat sobotní siestu, dát si dobrou kávu a zaposlouchat se. Třeboňský veslař Karel Pešek trénuje i závodí na rybníku Svět, který mu přirostl k srdci. Rád ale nejen z vesly cestuje i do zahraničí. Před regatou na slovinském jezeře Bled s průzračnou vodou se zastavil u mikrofonu Mirky Nezvalové. Více v této hodině. Knihy přímo v ulicích, setkání s jejich autory a program i na místech, která bývají veřejnosti zavřená. Za chvíli se živě podíváme na festival Tabuk v Táboře. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na americkou zpěvačku Whitney Houston, Vladimíra Mišíka a právě teď na skupinu Krištof.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Tábor hostí 13. ročník festivalu malých nakladatelů Tabuk. Knižní trh zaplnil Pražskou a část Žižkovy ulice, další program se odehrává na různých místech po městě. Nechybějí autorská čtení, debaty, výstavy, dílny ani program pro děti. Přímo na festivalu je reportérka Eva Marvanová. Evo, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak já jsem teď zrovna v Truhlárně, kde se ještě diskutuje o tom, jestli potřebujeme literární kritiku. A už za chvíli začne setkání s názvem Kniha na stole, autor za stolem, pod stolem zvíře. Svoje knihy tu budou představovat třeba ilustrátorka Tereza Říčanová nebo španělský ilustrátor Joan Negrescolor. A ilustrátoři jsou vůbec na Tabuku hodně důležití. Malá nakladatelství se totiž často dávají opravdu záležet na tom, jak jejich knihy vypadají a to člověk vidí už cestou sem, když procházíte Pražskou a Žižkovou ulicí kolem stánků, tak ty knihy jsou často nádherně a originálně ilustrované. Je tu spoustu komiksů, které jsou čím dál oblíbenější a některé knihy dokonce vyprávějí úplně beze slov. Takže pokud vás knížky aspoň trochu baví, je opravdu těžké projít a nic si neodvést. A vybíráte opravdu z čeho? Vedle beletrie nebo poezie jsou tu historické knihy, akademická nakladatelství, spoustu dětských knih a to třeba i filozofie přímo určená pro děti.
0: Letošním tématem Tabuku je skromnost, což není rozhodně vlastnost, která by byla v naší společnosti nějak pevně zakořeněna. Jak se promítá do programu?
1: No, je to pravda. Třeba po průchodu tím knižním trhem, tak je ta skromnost docela příhodné téma. Festival je ale bere samozřejmě mnohem vážněji. A hlavně z hodně různých stran. Třeba v debatě Nedobrovolná skromnost bude novinářka Saša Uhlová mluvit i o tom, že něco jiného je rozhodnout se žít skromněji a něco jiného je uskromnit se proto, že člověk prostě navíc nemá. A zajímavý je i další název debaty. Jak se nestratit v duchovním supermarketu. Novinářka Magdalena Dušková a religionistka Zuzana Kostičová se podívají na současný zájem o alternativní spiritualitu a na to, jestli v ní lidé opravdu hledají něco hlubšího, nebo jestli je to vlastně jenom další forma konzumu. No a podobných pohledů je v programu víc. Skromnost se tu řeší jako dobrovolná životní volba, jako něco, k čemu člověka donutí okolnosti, ale třeba i ve vztahu k tomu, co nakupujeme, čemu věříme a co vlastně k životu potřebujeme.
0: Na Tabuk dorazili i zahraniční hosté, s jakými zajímavými jmény se tady návštěvníci mohou potkat.
1: No, je jich tady opravdu hodně, tak já zkusím vybrat. Z různých koutů světa sem přijeli z Evropy, ale třeba i z Indie. Odtud přijela spisovatelka Bijal Bacharajani, doufám, že jsem to řekla dobře, která píše hlavně pro děti, často se věnuje ekologickým tématům. Hodně zajímavá je ukrajinská dvojice Romana Romanišin a Andrii Lesiv, která tvoří pod názvem Agravka. Jejich dětské knihy jsou nádherně výtvarně zpracované, získaly řadu mezinárodních ocenění a několik už jich vyšlo i česky. No a právě tohle je na Tabuku příjemné. Ti lidé nejsou někde schovaní v zákulisí, potkáváte je na debatách, u knížek, na výstavách, ale klidně taky při cestě mezi jednotlivými místy festivalu.
0: Tolik živě z Tábora, z festivalu Tabuk, Eva Marvanová. Pěkné víkendové odpoledne, Evo.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Před pár dny odešel z tohoto světa Filip Štejdl. Roky působil jako duchovní Československé církve husitské na Písecku, 11 let byl také jejím zdejším biskupem. Církev předloni opustil

0: V Jihočeském odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, o čemž vás za okamžik přesvědčí skupina Big Mountain a jejich 90-kový reggae hit Baby I Love You Bay. A mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Ten další z Písecka je trochu smutnější. Před několika dny odešel z tohoto světa Filip Štojdl. Roky působil jako duchovní Československé církve husitské na Písecku. 11 let byl také jejím zdejším biskupem. My si Filipa Štojdla, který svého času spolupracoval i s Českobudějovickým rozhlasem na Náboženských úvahách, připomeneme dnes po 17. hodině reprízou pořadu Jihočeši. Pořad byl natočen před 8 lety a Filip Štojdl v něm v rozhovoru s Filipem Černým bilancoval své působení v církvi. Tady je malá ukázka.
1: Já si myslím, že musíme jako církve, všechny církve samozřejmě přispět spíš k tomu, abychom se znovu jako propojovali v nějakých těch hodnotách. O těch křesťanských hodnotách, tradiční rodině a podobně se mluví dneska jako hrozně moc, ale málo kdo je ochoten říct, jako co to teda vlastně jako znamená. A že to taky znamená právě se opravdu spolu scházet, prostě bejt spolu a nestydět se za ty hodnoty, na kterých jsme vznikli. Jo? Takže ta československá církev husická tedy je dneska třeba taková malá církev, ale nechceme se stále štěpit a dělit, ale spíš usilujeme o nějaké jako spojování mezi sebou.
2: Když jste řekl slovo hodnoty, které hodnoty si myslíte, že právě tomu současnému světu nebo současné české společnosti nejvíce chybí a kde vidíte i v tom směru úkol pro církev, pro vaši církev?
1: No, myslím, že ty hodnoty tady jsou. Já myslím, že spíš k ním jsme ztratili jako nějaký přístup. Podívejte se, třeba se hodně mluví o hodnotě tradiční rodiny, ale mluví se v naší společnosti tím způsobem, se vede ten dialog, že se permanentně proti někomu vyhraňujeme. Označujeme jakoby nějaký ohrožující body, který tu tradiční rodinu třeba ohrožují. Ale málo kdo vlastně si položí tu otázku jinak. Co můžeme právě pro to udělat?
0: Celý pořad si můžete poslechnout dnes po zprávách v 17 hodin na našich frekvencích.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Herce Lubomíra Lipského určitě znáte, jeho bratra, režiséra Oldřicha a jejich společné filmy též. Ale my tady teď pro vás máme archivní perlu, tedy další z řady unikátních nahrávek z archivu Českého rozhlasu České Budějovice, na níž uslyšíte hlas Viléma Lipského. A už podle dikce a prvních slov poznáte jeho spřízněnost s Lubomírem a Oldřichem. Ale kdo to byl onen Vilém Lipský? 19. srpna 1975 zaznamenal redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Josef Havlík následující nahrávku z veřejného setkání v Pelhřimově. A on sám vám to hned v úvodu vysvětlí.
1: Vilém Lipský je vlastně otcem našich dvou velkých divadelních umělců, a to Lubomíra Lipského a zasloužilého umělce Oldřicha Lipského. Já mám k vám jednu velmi jednoduchou otázku. Kde podle vás spočívá tajemství té krásné, dlouhé tradice ochotnictví a dobrého divadla zde na Pelhřimovsku?
2: No tak já bych to řekl jednoduše. Člověk musí mít ideály. A jestliže má ideály, tak nestárne. A divadlo je jedno z těch ideálů, který když člověk má, tak je pořád mlád. A to mě vedlo k tomu, že tomu divadlu musím sloužit. A nejenom sloužit tím, že budu účasten a hrát, ale že budu mu sloužit tak, abych ještě k sobě přitáhl další a další, aby se zanítili pro tuto práci všichni, a zejména mladí. A já, když vidím tento přeplněný sál, tak bych byl rád, kdyby ti mladí a středně starší, prosím, aby neopouštili divadlo. Divadlo je pro ně opravdu oživením. Divadlo je pro ně solím života. Pelhřimovští ochotníci už o tom věděli dávno. Dříve se jezdívalo pro sůl do Solnohradska, no a rozvážela se a pořád jí bylo málo, no tak se muselo postavit skladiště. Solnice, stará Solnice. A když už nebylo třeba a jezdili vlaky, co s ní udělat? Tu přišli starý Antonín Matějka, ředitel Kralert, řekli si, teď my tady máme tu Solnici, a z té Solnice vybudovali Národní dům, a to je dnešní divadlo. A když někdo dneska i z těch všech dřívějších, kteří procházeli, ať už to byl Karen Minařík, Eduard Kohout, Leopolda Dostálová, paní Šlemrová, všecky procházeli Pelhřimovem, tak říkali, že cítí, když vstupují do jeho bran, jako by Pelhřimov byl těhotný svým vzduchem divadlem.
0: Slyšeli jste další díl z naší řady archivní perly, tedy unikátních nahrávek Českobudějovické rozhlasové stanice. V té dnešní mluvil Vilém Lipský, otec Lubomíra a Oldřicha Lipských z Pelhřimova v roce 1975.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Valdemar, Rytíři, Brouci nebo Anuloid. To jsou názvy soch, které teď můžeme potkávat při svých procházkách Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Veselým nad Lužnicí a taky Lipnem. Už po 19. nám léto a nadcházející podzim oživily sochy ve veřejném prostoru. Potkáváme se s nimi díky festivalu Umění ve městě, o kterém si budeme povídat v nedělní kavárně. Nalaďte si nás krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Možná jste si při návštěvě Třeboně všimli, že hladinu zdejšího rybníka Svět brázdí veslaři z tamnějšího klubu. A někteří se teď chystají od středy 9. září na mistrovství světa veteránů na slovinském jezeře Bled, kam se přihlásilo přes 4700 závodníků z 51 zemí. Mezi nimi je i třebonský veslař kategorie Masters, jak se tady pokročilým ve sportu říká, Karel Pešek. K mikrofonu si ho pro náš seriál Místa v srdci pozvala Mirka Nezvalová.
1: Místa v srdci.
2: Je to spjaté s tou vodou, tak především je to teda ten rybník Svět v srdci Třeboně, kde trávím hodně času a nelituju toho. A ať je to sebe delší doba, tak tam rádi trávíme čas s kamarády u té vody.
3: Každopádně vy jste i v dospělém věku na vodu nezanevřel. Chystáte se kam?
2: Tak teďka před náma je mistrovství světa veteránský a chystáme se do Slovinska na Bled.
3: Co vám na veslování učarovalo a proč by si to člověk měl vyzkoušet i možná, když mu není 15?
2: Tak je to sport, který není halový, takže je to v přírodě, takže je tam ta proměna, někdy jsou ty vlny, někdy je ta příjemnější hladinka a to asi nás na tom nejvíc baví v té přírodě a v dobré partě. A v tom pokročilejším věku je to šetrný pro tělo, nejsou tam žádné otřesy a mohli by si to vyzkoušet každý. Dneska ty lodě i pro ty začínající v pozdějším věku jsou uspůsobený, jsou širší, nejsou tak vratký, takže když by někdo projevil zájem, je vítán v třeboňské loděnici a může si to vyzkoušet.
3: Co vás fascinuje na tom veslování? Já mám pocit, že to je tam, zpátky a síla paží.
2: Je to takový to překonávání se sebe a kolikrát se nám nechce, je to počasí opravdu nepříjemný, ale drží nás to v jisté kondici a přirovnal bych to asi k plavcům, kteří když plavou v tom bazéně, tak znají každou spáru té dlaždičky a přesto na to nezanevřou a dělají to i do toho veteránského věku, tak něco takového nás u toho drží a je pravda teda, že se točíme na 2 kilometrech a ještě ani nevidíme teda, kam jedeme, na rozdíl od kanoistů my u toho couváme, ale přesto se nenecháme odradit a co nám zdraví dovolí, tak se dál toho budeme držet toho vesla.
3: Vy jste podnikatel, takže ti nemají většinou tolik volného času, přesto jak ho trávíte? Na vodě nebo třeba někam si vyběhnete v Třeboni nebo na kole?
2: Víc, když to dovolí roční období, tak na té vodě, ten běh, už jsou tam nějaké otřesy, už to není tak vůči tomu tělu pohodlné, takže když dovolí vody a do podzimu, je to na té vodě a pak přes tu zimu máme trenažéry, posilovnu a jednou týdně jezdíme si zaplavat do bazénu do Budějovic.
3: Vím, že také jezdíte na kole, máte nějakou oblíbenou trasu, kterou bychom mohli inspirovat ostatní?
2: Mám oblíbenou a je to vlastně vzdálit se tomu davu, takže když vyjíždíme z Třeboně, tak jezdíme na Nové Hrady, kam se ne každému chce a tam je méně aut, protože jezdíme silniční cyklistiku, takže mizíme směr Novohradské hory a přes Rakousko a přes Ličau se vracíme zpátek ku Třeboni.
3: Kolik je to kilometrů?
2: Ten okruh je lehce přes 100 kilometrů.
3: Silniční kolo nebo elektrokolo?
2: Zatím silniční.
3: Tedy biokolo, ano, bez pomoci. Jaký je váš vlastně cestovatelský sen?
2: Rakousko mi naprosto vyhovuje, takže není to sen, nebo je to splněný sen a preferuju ty země, které jsou blíž, nemusím takový ty exotický. Je to spjatý samozřejmě s delší cestou a to úplně s kým nekamarádím, s těma letadlama, tak je to v dosahu nějakých třeba 5 hodin. Takže Slovinsko, Rakousko, dejme tomu ještě to Chorvatsko.
3: Kdybyste teď měl doporučit nějaké místo, kam se vydat, třeba v Třeboni, jaké by to bylo?
2: Jak jsme zmínili, cesta kolem světa. Takže v Třeboni můžete obejít svět a budete spokojeni. A navštívit třeba i případně pak na náměstí nějakou restauraci a tam budete taky spokojeni, jako odměnu si to dát.
3: Říká podnikatel Karel Pešek, který se chystá na veteránské mistrovství světa.
2: Na Bledu.
3: Pro Český rozhlas České Budějovice, Mirka Nezvalová.
0: Příští týden vám svá oblíbená místa prozradí Helena Kavanová, šéfka oddělení projektového řízení Potravinářské komory České republiky.
1: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
4: Ovlivnil Beatles, Hollies a řadu jejich souputníků a v necelých 23 letech byl idolem mladého rock'n'rollu. Bohužel naplno až po své smrti. 7. září roku 1936 začal před 90 roky v texaském městě Lubbock nedlouhý, ale pro rock'n'roll nesmírně plodný život obrýleného chlapce jménem Charles Hardin Holly. Doma mu říkali Buddy. V 21 letech už měl Buddy Holly vlastní skupinu Crickets a také příjmení s maličkou zmíněným pravopisem. Na nahrávací smlouvě bylo opomenuto předposlední písmenko I a tak už to zůstalo. Autorsky nedaný zpěvák a kytarista Buddy Holly se rychle stal hvězdou mírně uhlazenějšího rock'n'rollu v pozdních 50. letech a měl se svou kapelou první velké hity v písničkách That'll Be The Day, Peggy Sue nebo Oh Boy. Navzdory úspěchu však Holly bohatý nebyl a potřeba peněz, po tom, co se oženil, se mu stala osudnou, když přijal pozvánku na turné. Ta zima, která vládla středozápadu Spojených států amerických na počátku února roku 1959, byla krutá. V nočním sněžení a vichru se zřítilo krátce po startu do pole u Clear Lake v Iově letadlo pilotované neskušeným mladíkem a na jeho palubě byly tři naděje rock'n'rollu. Richie Valens, Big Bopper a právě Buddy Holly. Jehož písničky v Čechách měl zvlášť ve velké oblibě Pavel Bobek, který natočil s Olympikem Hollyho hity Oh Boy nebo Rave On, ale tady je přímo od Buddyho Hollyho pro mé dnešní hudební pozdravení jiný song. Heartbeat, tlukot srdce.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ruský prezident Putin nakázal armádě 3-denní pauzu v útocích na Kyjev. Dny evropského dědictví otevírají na jihu Čech běžně nepřístupné památky už o tomto víkendu. Účastníci závodu South Bohemia Classic míří do Dolní Vltavice u Lipna. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ruský prezident Vladimír Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neprováděla útoky na ukrajinský Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednavačů do Kyjeva. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TASS setkat s Putinem. Zítra by pak měli přicestovat do Kyjeva. Lidé se o tomto víkendu mohou podívat do interiéru španělského křídla na zámku v Jindřichově Hradci. Dostanou se i do soukromé kaple Jindřicha IV. Z Hradce a do zámeckého podzemí. Měsíc září totiž patří dnům evropského dědictví, které otevírají běžně nepřístupné památky. Na další otevřené historické sídlo na Česko-Krumlovsku upozornila v našem vysílání mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markéta Slabová.
2: Ve stejném termínu mohou zájemci vyrazit také na horní zámek na Rožumberku. Ten jsme převzali teprve nedávno, dlouhá léta sloužil jako učiliště a rekreační zařízení České pošty. My teď objekt budeme obnovovat do podoby, kde tu žili Bukovejové, takže posluchači budou mít jedinečnou příležitost vidět, jak ten objekt ještě vypadá před obnovou.
1: S netopíry se dnes můžete setkat v přírodovědném muzeu Semenec u Týna nad Vltavou. Takzvaná netopíří noc začne v 17 hodin pod vedením odborníků z České společnosti pro ochranu netopírů. Děti si projdou stezku s úkoly. Její součástí bude i setkání s handicapovanými netopíry. Pokračuje ředitelka muzea Barbora Šímová.
3: Potom bude následovat echolokační vycházka, kdy budeme procházet areálem přírodovědného muzea Semenec a jeho okolím a netopíry budeme vyhledávat pomocí echolokátorů. Sport.
1: Řidiči z 10 zemí světa se účastní letošního závodu South Bohemia Classic. Jednu ze 168 posádek tvoří loňští vítězové z Mladé Boleslavy. Nejstarší registrované vozidlo v tomto ročníku pochází z roku 1931, řekl ředitel závodu Pavel Kacerovský.
4: Potom ale následuje spousta dalších zajímavých vozů různých značek, ať už jsou to Maserati, Ferrari, Austin Healey, MG. Myslím si, že každý z diváků si přijde na své.
1: Závod skončí za hodinu v Dolní Vltavici na Česko-Krumlovsku.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech je polojasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 18. V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů, v údolích klesnou teploty až k 5. V neděli očekávejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu u Nového Kauflandu na křížení Husovy a Milady Horákové a také na silnici 29 blízko Orlické přehrady u Temešváru. Na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 15. hodině, pokračuje Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrni tomu, co k nám každý den nerozlučně patří a co rádi posloucháte, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z regionu, které rozhodně stojí za poslech. Říká se děda na kolobrndě a letos na ní vyrazil až do Kostnice po stopách mistra Jana Husa. Břetislav Snášel dokazuje, že na dobrodružství nemusí být člověk nikdy moc starý. Více v reportáži v této hodině. Na první pohled zaujmou svým neobvyklým tvarem. Rostou převážně do výšky, zabírají minimum místa a jejich koruna zůstává úzká a kompaktní. O sloupcovitých jabloních budeme mluvit už za chvíli v pravidelném sobotním zahrádkáři. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 16 hodin a 12 minut. Ladíte jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A my se z hudební zahrady ticha vydáme do té opravdové, respektive do sadů. Ne každý zahrádkář má rozlehlý sad. Přesto si mnoho lidí přeje sklízet vlastní jablka přímo ze stromu. Právě pro menší zahrady, předzahrádky nebo dokonce větší terasy mohou být zajímavým řešením sloupcovité jabloně. Jak je správně vysazovat, jak je stříhat nebo jak velkou úrodu z jednoho stromku můžeme v ideálním případě sklidit, to se dozvíte z rozhovoru Hanky Šoberové s Josefem Tlapou z Vitic u Vodňan.
1: Ze staršího stromku, to znamená tak 6. 7. rok, si myslím, že se sklidí tak 10-15 kg jablek. Většinou ty odrůdy jsou zimní jabloně, máme teda osvědčenou Red Spring, která nám teda nejvíc chutná. Jinak máme ještě asi 5 odrůd, Rondo, Herald a ještě i jiné odrůdy. My jsme ze začátku teda byli trošku opatrní, když začaly ty sloupcové jabloně. Byli jsme toho trošku odpůrci, protože jsme stará škola a jsme zvyklí, aby to mělo korunu. Ale pak jsme v naší školce jsme si naočkovali pár tady sloupcových jabloní. Ty rouby se kupují v Hlovousích, že ty rouby jsou přehlížené, aby byly zdraví. A tak jsme se jich pár naočkovali a už ve školce druhý rok nám ten stromek zaplodil. Čeho jsme byli teda šokovaní, že ten stromek dvouletej už měl na sobě spoustu jablek.
2: Jak velký prostor pro takovou sloupcovou jabloň budeme potřebovat?
1: Je to překvapivě, můžou se dávat do řady klidně metr od sebe a funguje to, ta jabloň má dostatek prostoru, když se dají metr od sebe. Ta jabloň vlastně nemá kosterní větve a přímo na tom terminálu jsou plodonoše, z kterých časem jsou jablka.
2: Vy je tady máte umístěné u takové kamenné zítky, nádherně se tam opírá sluníčko, předpokládám, že budou skvěle dozrávat. Do jaké výšky potom ta jabloň naroste?
1: Je to odrůda od odrůdy, ale ta sloupcová jabloň je vyšlechtěná tak, aby nepřerostla 2,5 metru. To znamená, v pohodě se dají udržet do 2 metrů bez nějakého zakracování toho terminálu.
2: Jak to je potom se střihem takovéto jabloně? Vyhodí tedy výhony větve do stran?
1: Ano, občas ta jabloň má tendenci zakládat výhony do stran kolem toho terminálu. Ty by se měly za druhým nebo třetím očkem zastřihnout, aby veškerá síla šla do toho terminálu a z toho terminálu už nám rostou ty plodonoše.
2: Možná se někdo navnadil a říká si, no vida, mohli bychom si pořídit takovou jabloň a k tomu třeba sloupcovitou hrušeň a nebo švestku. Jak to vlastně je s těmi ostatními druhy ovoce?
1: I k nám do ovocní školky přijdou lidi a chtějí, že viděli někde reklamu, kde je sloupcovitá švestka, sloupcovitá třešeň. Je to trošku podvod. I sám jsem viděl v různých letácích sloupcovitý i jiné druhy než jabloně. Co je vyšlechtěný, jsou jabloně. Nyní je ještě pár odrůd hrušek, které opravdu fungují tak sloupcovitě. To znamená terminál bez kosterních větví, který plodí. Jinak veškerý třešně, švestky mají tendenci ty odrůdy založit si korunu, je to jejich přirozená vlastnost.
2: Jak jsou tyto odrůdy náchylné k různým chorobám?
1: Ty nové odrůdy už jsou rezistenty, to znamená, že jsou odolné proti dvou základním nemocem u jádrovin, proti strupovitosti a padlí.
2: Když se budeme chtít takovou jabluňku vysadit, ideální doba pro to, je to jaro, podzim nebo můžeme celoročně?
1: Sázet můžeme buď po jaru nebo na podzim. Podzimní výsadba má výhodu tu, že ten stromek nebo ta rostlina chytne ještě zimní vláhu, což ji pomůže lépe zakořenit. Po jaru je to také možné, tam je třeba si ohlídat zálivku. Když přijde suché jaro, tak je třeba jednou za 14 dní té rostlině dát třeba půl kropáčku vody. Zase chyba zákazníků je většinou těch chalupářů, že přijedou jednou za 14 dní, jednou za měsíc, dají tomu 3-4 kýble vody. Tu zem kolem té rostliny úplně ulejou, sleje se to a ta rostlina živoří. Takže lepší menšími dávkami vícekrát, než to jednou ulejt.
2: Když máme mladý stromek, je dobré třeba zbavit ho zpočátku, alespoň třeba v tom v prvním, druhém roce těch květů, aby se nevyčerpával zbytečně těmi plody a hnal tu sílu spíš do kmene?
1: Ano, je to tak. Ono nás to kolikrát láká, aby jsme viděli ten plod nebo aby jsme ho ochutnali. Určitě první rok bych všechny květy vylámal, aby ta rostlina snáš zakořenila a snáš začala růst. Druhý rok bych nechal tak třeba 2-3 plody na ochutnání, a potom už bych ho nechal tak, jak odkvete a zaplodí.

0: Jeden za všechny, všichni za jednoho. S písní All for One v podání třech hudebních velikánů Briana Adamse, Roda Stewarta a Stinga jsme zavzpomínali na film Tři mušketýři z roku 1993. Posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a už za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: O víkendu zase začínají trocnovské slavnosti a tak si při té příležitosti ve Vltavínu připomeneme Jana Žižku. Ono se toho o něm zas tak moc neví, ale zjistíme, že byl dvakrát ženatý a že měl nemovitosti nejenom v Trocnově. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou. Teď inspirativní setkání v Potočné na Jindřichohradecku. Stan, spacák a koloběžka stačí Břetislavu Snášilovi k cestám dlouhým stovky kilometrů. Pod přezdívkou Děda na kolobrndě vyráží na podobné výpravy pravidelně. Letos zamířil po stopách mistra Jana Husa až do Kostnice. Na cestě projel také Potočnou u Nové Bystřice na Jindřichohradecku, když jsme ho také zastihli.
1: Oblečení musím mít vždycky troje, aspoň. Často mě potkává třeba 2-3 dny dešť, což není důvod, abych nejel.
2: Jo? A v tom je celé vaše nomádské vybavení.
1: Jo, to je pravá brašna, to mám poznačené schválně, aby věděl, kam to patří.
2: No, těch zavazadel je hodně. Dvě brašny, nepromokavý vak, do toho stan a tamhle ještě cyklobrašna na řidítka.
1: Cyklobrašna na řidítka, kde mám lepítka, svačinu.
2: Své vybavení popisuje Břetislav Snášel, alias Děda na kolobrndě, který se zastavil v Potočné u Nové Bystřice na své další cestě.
1: Svou pouť jsem nazval po stopách mistra Jana Huse, čili jedu do Husince, pak jedu do Kostnice, nějakých 1200 kilometrů.
2: Původem je Břetislav Snášel z Třince a může se pochlubit třeba také tím, že na koloběžce navštívil všechna krajská města v Čechách i na Slovensku.
1: Teďka jde o 14. cestu dálkovou. Začal jsem v roku 2020 přejezdem Moravy. Tenkrát jsem od nás jel do Hrušova nad Nevýšovkou 8 dní. Teďka na této pouti jsem to urazil za 4 dny, čili je vidět, že jsem se víc vyjezdil. V roku 2022 jsem jel jižní Skandinávii 2000 kilometrů. Potom jsem jel k nejsevernějšímu koutu Německa, k nejsevernějšímu koutu Dánska, to bylo nějakých 1600 kilometrů. A v loni jsem se vydal ze Sopot od Balského moře dolů do Terstu k moři. To bylo 2200 kilometrů. To byly jako ty nejdelší moje poutě v minulosti.
2: Ačkoliv je Břetislav Snášel známý jako Děda na kolobrndě, tak celý život jezdil na kole.
1: Slezl jsem z kola a prodal jsem kolo z důvodu, že mě furt bolel zadek nebo záda. Na koloběžce je jiný rytmus, protože se musí nohy přehazovat, čili záda netrpí tak, jak na kole.
2: Ke koloběžce ho přivedly částečně i vnoučata.
1: Ano, viníci jsou vnoučata. Já, jak jsem šel na ducho, tak jsem ležel na gauči a přemýšlel jsem, co s dalším životem. A zrovna tu dobu začali chodit kolem mě vnoučata a furt mě z toho gauče tahali po okolí a rodiče jim koupili koloběžky. Říkám, přece já nebudu po dědině 5 kilometrů dlouhé lítat za dětskama pěšky. Tak jsem si koupil taky koloběžku. Děcka přešli na kolo, ale já jsem zjistil, že mi chybí to ježdění.
2: Z České Kanady bude Děda na kolobrndě pokračovat do Kostnice. Tam plánuje dorazit na konci září. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a před námi je nyní jedno poměrně zásadní hudební výročí. Dnes by se dožil 80 let zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen patřil se svým čtyřoktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Jeho nedožité osmdesátiny si připomenou v Londýně i ve švýcarském Montreux, kde zpěvák na sklonku života často pobýval. Letos na podzim uplyne 35 let od Mercuryho předčasné smrti.
1: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
2: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
1: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
3: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
1: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
2: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
1: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: Před pár dny odešel z tohoto světa Filip Štajdl. Roky působil jako duchovní Československé církve husitské na Písecku, 11 let byl také jejím zdejším biskupem. Církev předloni opustil a jeho život poté nabral turbulentní spád. Misi Filipa Štajdla, který svého času spolupracoval i s českobudějovickým rozhlasem, připomeneme reprízou pořadu Jihočeši. Nalaďte si v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve Filip Černý.
1: V dalším vydání Zelených světů zamíříme do Holandska a podíváme se na jejich řešení živých plotů. Povíme, jak a čím podsadit stromy, nebo co lze v tuto dobu ještě vysadit na zahradu. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová s Pavlem Chloubou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: počasí.
1: Počasí dnes po ranním dešti vypadá opět letně a odpoledne by se mělo vyjasnit úplně. Jaké počasí nás čeká po zbytek víkendu a v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká je předpověď na noc a zítřek?
2: Oblačnosti bude už během dnešního večera stále ubývat a v noci a zítra tedy očekáváme jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Zítra večer pak od západu začne oblačnosti opět přibývat. Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše postupující přes střední Evropu k východu. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 12 až 9 stupni Celsia, a v údolích mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia, takže nás čeká chladná noc. Maximální denní teploty zítra budou podobné těm dnešním, mezi 20 až 23, na horách kolem 19 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, západní až severozápadní, do 4 metrů za sekundu a zítra odpoledne se bude měnit na severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Start příštího týdne nám nabídne též pěkné počasí.
2: A v pondělí bude polojasno až oblačno a odpoledne přechodně až zataženo. Během dne pouze ojediněle se slabým deštěm nebo přehánkami. Minimální teploty budou kolem 10 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude zase slabý, převážně jižních směrů, do 4 metrů za sekundu.
1: Úterý by mělo být nejteplejším dnem příštího týdne. Čekají nás také nějaké přehánky, které by mohly například trochu zlepšit houbařskou sezonu.
2: S deštěm je potřeba počítat, ty přehánky se mohou vyskytovat místy. Očekáváme polojasno, odpoledne přechodně opět se zvětšenou oblačností. Minimální teploty budou kolem 14 stupňů Celsia a ty maxima vystoupají až k 29 stupňům Celsia. A vítr bude slabý, jižních směrů 1 až 4 metry za sekundu a odpoledne se změní na západní.
1: A jaké počasí máme očekávat ve středu?
2: Ve středu přes naše území přejde studená fronta. Od severozápadu se tedy již během noci zatáhne a postupně se na celém území kraje vyskytne také déšť. Ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Večer pak budou srážky od severozápadu opět ustávat. Minimální teploty budou ještě poměrně vysoké, kolem 15 stupňů Celsia. Za studenou frontou se ale již během rána bude ochlazovat a teploty během nepříliš nevystoupají. Maxima se tak budou pohybovat mezi 14 až 18 na východě kraje až 20 stupni Celsia. A vítr bude slabý, v západních směrů do 4 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Říká Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme příjemný zbytek sobotní služby a těšíme se na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Venkovní kurt tenisového klubu Sokol Kaplice zastřeší nová nafukovací hala. V Bruselu večer vyvrcholí finálový meeting atletické diamantové ligy. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 23 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu. Informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo provodárny. Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Záchranáři měli v péči jednoho člověka. Převezli ho k dalšímu vyšetření do Benešovské nemocnice. Vyplývá to z informací policie, hasičů a záchranné služby. Novou nafukovací halu získá tenisový klub v Kaplici na Českokrumlovsku. O její dodávce a montáži rozhodli na svém posledním zasedání zastupitelé. Důvody pořízení haly upřesnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
2: Klub má stále více členů a současná hala už pro zimní provoz kapacitně nestačí. Nová hala by měla zastřešit jeden další kurt. Projektová dokumentace se nyní dokončuje a následovat bude stavební řízení.
0: Další mokřady na Vysočině chce vykoupit Český svaz ochránců přírody. Konkrétně jde o lokality Prameniště nad Zákopy na Třebíčsku a Čermákovy louky na Pelhřimovsku. Na výkup aktuálně ochránci schání peníze prostřednictvím sbírky Místo pro přírodu. V minulosti už stejným způsobem získali i lokalitu na Skřivánku na Jihlavsku.
3: Prameniště na Třebíčsku v minulosti hospodáři odvodnili strouhou. Podle ochránců přírody se dá ale situace napravit a lokalita by mohla po úpravách vodu v krajině opět zadržovat. Čermákovy louky na Pelhřimovsku jsou oproti tomu zachovalým mokřadem. Nachází se tam řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: V Bruselu večer vyvrcholí finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je plánovaný 4 minuty po 20. hodině. Tradičně sledovaný z českého pohledu bude závod žen na 800 metrů. Vítězství v diamantové lize obhajuje Švýcarka Audrey Verová, která se nedávno v Curychu přiblížila letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové už na 42 sekundy.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 12 a 9 stupni Celsia, v údolích mohou klesnout až k 5. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda se vyšetřuje na silnici 29 blízko Orlické přehrady u obce Temešvár. Pozor také na silnici 128 mezi Lodhéřovem a Deštnou na Jindřichohradecku. Tam se pohybuje stádo kos.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
5: Co říkáte Praze? Nazdar, Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu. A v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas traka. Marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozder.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky, tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, neboť zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní Malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům, jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti má každý rád? Are, are, are, are, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád? Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo ti to pedu?
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima. Jenom co si spal. Jo, tak to jeli dva na motorce, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, to. Tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej.
2: Jo, protože zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajdu jsem totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drzé většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o Lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square, slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: swing, swing,
1: swing,
0: swing,
1: swing.
0: Why do, why do, why do, why do? Hoj, tě pámbu.
1: Dík.
0: Ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, tvink.

0: svý. Chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: O víkendu zase začínají trocnovské slavnosti a tak si při té příležitosti ve Vltavínu připomeneme Jana Žižku. Ono se toho o něm zas tak moc neví, ale zjistíme, že byl dvakrát ženatý a že měl nemovitosti nejenom v Trocnově. Tak nezapomeňte Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených hnutím ANO a motoristy. Oprava za bezmála 9,5 milionu korun čeká silnici ve Velkém Pěčíně u Dačic na Jindřichohradecku. Jihočeská paracyklistka Pavlína Vejvodová vybojovala stříbro na mistrovství světa v Americe. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených hnutím ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
2: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale už dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Obecní silnice ve Velkém Pěčíně u Dačic na Jindřichohradecku se do konce října letošního roku dočká opravy. O výběru zhotovitele rozhodla rada města na svém posledním zasedání. Mluvčí radnice Markéta Nováčková doplňuje.
3: V poptávkovém řízení byl pro realizaci vybrán pan Lubomír Mlčák s nabídkovou cenou bezmála 9,5 milionu korun bez DPH. Oprava bude spočívat v lokálním vyfrézování a zastěrkování výmolů a následné pokládce asfaltové vrstvy.
0: Lidé se o tomto víkendu mohou podívat do interiéru španělského křídla na zámku v Jindřichově Hradci. Dostanou se tam i do soukromé kaple Jindřicha IV. Z Hradce a do zámeckého podzemí. Měsíc září totiž patří dnům evropského dědictví, které otevírají běžně nepřístupné památky. Na další otevřené historické sídlo na Českokrumlovsku upozorňuje mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markéta Slabová.
4: Ve stejném termínu mohou zájemci vyrazit také na horní zámek na Rožumberku. Ten jsme převzali teprve nedávno, dlouhá léta sloužil jako učiliště a rekreační zařízení České pošty. My teď objekt budeme obnovovat do podoby, kde tu žili Bukovejové, takže posluchači budou mít jedinečnou příležitost vidět, jak ten objekt ještě vypadá před obnovou. Sport.
0: Český paracyklista Patrik Jahoda se stal v americkém Huntsville mistrem světa v časovce na handbajku. 33-letý reprezentant vylepšil v kategorii H1 bronz z loňského šampionátu. Získal premiérový titul. Pavlína Vejvodová z Bernartic na Písecku vybojovala stříbro mezi tricyklistkami ve třídě T1.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 29 je blízko Orlické přehrady u obce Temešvár na Písecku uzavřená, vyšetřuje se tam střet několika vozidel. Objízdná trasa vede přes Zvíkovské podhradí, Milevsko a Bernartice. Další nehody se vyšetřují v Křemži na Českokrumlovsku v ulici Krumlovská, v Milevsku na Písecku v ulici Petrovická a mezi Dubným a Čakovem na Českobudějovicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Snělka oznámila, že právě začíná poslední vydání pořadu Jihočeši v roce 2018. U radiopřijímačů vás vítá Filip Černý. Právě končící rok byl bohatý na spoustu událostí, výročí, nemá cenu je vyjmenovávat, ale jedno výročí zmíním. 100 let od založení Československa. Dnešním hostem u mikrofonu je totiž biskup Československé církve husitské Filip Štajdl. Ten je nepoměrně mladší než republika, je mu 43 let. Nicméně to z té výročí, co pro vás znamenalo?
1: Znamenalo to pro mě znovu si připomenout vlastně ty základy, že, na kterých stojí Československá církev husitská, ale samozřejmě i naše země, že, připomenout si tu legionářskou tradici, taky to, že Masaryk založil stát novodobý ne jako národní stát, ale jako multinárodní stát, kde vlastně jsme žili dlouhý roky tady pohromadě jako Češi a Slováci. Trošku mě mrzí, že jsme si nebyli v tomhle roce trošku ochotní jako pokládat takové ty otázky, proč se nás nikdo v 90. letech nezeptal na to, že se máme rozejít jako národy, že se máme jako rozpadnout jako Československo. Když dnes slyším mnoho hlasů o tom, že je třeba zavést obecné referendum, tak mě trošku líto, že tyhle ty hlasy strašně byly tehdy jako hodně potichu a nikdo se nás nezeptal. Myslím, že to je velká škoda, protože ty národy k sobě patří a úžasně se jako doplňujou a patří k sobě. A když občas jedu na Slovensko, do těch našich farností, když tam jich moc nemáme, ale třeba do Bratislavy nebo do Košic, tak si uvědomuju to, jak prostě ty Slováci stojí o to, aby se setkávali znovu na nějakém jednom místě, v jednom státě, moc by o to stáli. Takže já myslím, že to nebyla jenom nějaká nostalgie jako 100 let a co se za to období stalo, ale připadalo mi to i jako jakási touha hledat prostě nové cesty k sobě, nové cesty k tomu, abychom si nějak vzájemně rozuměli a hledali nějaké základní hodnoty.
0: Takže neuvažovali jste někdy jako církev, že byste třeba změnili název z československé na českou?
1: Ne, o tom jsme neuvažovali. O tom jsme určitě neuvažovali a skutečně jako to čechoslováctví považujeme, si myslím, že dál jako za takovou živou ideu, která neskončila. Jo? A když dneska slyšíme takový ty volání pro různých těch exitech, jako brexitech a čexitech a nevím co podobně, tak naopak já si myslím, že musíme jako církve, všechny církve samozřejmě přispět spíš k tomu, abychom se znovu jako propojovali v nějakých těch hodnotách. O těch křesťanských hodnotách, tradiční rodině a podobně se mluví dneska jako hrozně moc, ale málo kdo je ochoten říct, jako co to teda vlastně jako znamená. A že to taky znamená právě se opravdu spolu scházet, prostě bejt spolu a nestydět se za ty hodnoty, na kterých jsme vznikli. Jo? Takže ta československá církev husická tedy je dneska třeba taková malá církev, ale nechceme se stále štěpit a dělit, ale spíš usilujeme o nějaké jako spojování mezi sebou.
0: Když jste řekl slovo hodnoty, které hodnoty si myslíte, že právě tomu současnému světu nebo současné české společnosti nejvíce chybí a kde vidíte i v tom směru úkol pro církev, pro vaši církev?
1: No, myslím, že ty hodnoty tady jsou. Já myslím, že spíš k ním jsme ztratili jako nějaký přístup. Podívejte se, třeba se hodně mluví o hodnotě tradiční rodiny, ale mluví se v naší společnosti tím způsobem, se vede ten dialog, že se permanentně proti někomu vyhraňujeme. Označujeme jakoby nějaký ohrožující body, který tu tradiční rodinu třeba ohrožují. Ale málo kdo vlastně si položit tu otázku jinak. Co můžeme právě pro to udělat? Jako třeba církve samozřejmě, co pro to může udělat stát? Jestli stát skutečně jako podporuje mladý rodiny s dětma, jestli se stará o to, aby děti měly dostatek, aby měly třeba peníze na obědy a podobně. My jako církve bychom asi neměli jít tou cestou těch nějakých jako populistických hnutí, že jo, který budou permanentně varovat a strašit jako nějakým armagedonem, který se na nás valí, ale jako spíš ukazovat to pozitivní, to dobrý, co rodina znamená. A když se podíváme na tu křesťanskou tradiční rodinu, tak právě teď na konci roku, že jo, v čase Vánoc, vidíme, jak ta rodina vypadá. Jo, že to je Marie, Josef s Ježíškem, utíkají do Egypta, jsou to vlastně uprchlíci. Teď Josef je Marin snoubenec. Je to taková jako těžká situace, že jo, tak my bychom si myslím jako církve měli jakoby znovu otevřít nebo přispět k tomu, aby v té naší společnosti byl prostor pro odpuštění, pro smíření mezi lidma a netlačit na to že se někomu něco třeba v životě nepovedlo, nebo prostě nějak jako selhal, nebo měl nějakou krizi životní, prožívá. Ale naopak prostě otevřít tu církev všem, kteří vlastně hledají nějakou oázu, kde by se mohli nadechnout, kde by mohli být sami sebou, kde by nemuseli prostě pořád něco dokazovat, pořád být ve střehu a prostě být nějak jako perfektní a bez chyby. Takže na to musíme samozřejmě pracovat všichni. No a k těm hodnotám dalším, dneska se hodnotám, jako je pravda a láska, mnoho lidí vysmívá, říká se pravdoláskaři třeba, že jo. Ale to bychom se museli vysmívat třeba i právě našim takovým postavám našich dějin, třeba Husovi, že jo, který pro pravdu byl ochoten zemřít, lásce, že jo, Kristově, že jo, která za nás zemřela na kříži. To jsou hodnoty, které právě pramení z víry, víry v život, víry v právě v odpuštění, ve smíření, v milosrdenství, prostě v tyhle ty hodnoty, které v naší společnosti chybějí a jsou nahrazovány hodnotama, jako je zisk, růst, úspěch, vítězství za každou cenu, že jo, a tak dál. No a potom jsou z toho lidi prostě trošku nervózní, někteří potom trpí depresí nebo úzkostí a mnozí z nich opravdu už potom ten život nestíhají a přichází různý krize, nemoci a tak. Myslím, že je třeba šířit ty pozitivní hodnoty.
0: Mě překvapilo, že jste před Vánoci, protože jste velmi aktivní, co se týče sociálních sítí, internetu, že jste napsal sousloví teď před Vánoci temný advent. Skutečně ho tak, jste tak prožíval?
1: Jo, tak trošku jo, protože to je tak trochu i osobní věc, ale nebudem se o tom mluvit. Prostě několik mých přátel je vážně nemocných, jo? A já jsem si uvědomil v tom letošním adventu, že to, co bych jim nejradši dal, že jo, by bylo zdraví, že jo? Ale to jim samozřejmě já dát nemůžu. Modlím se o to, aby lékaři a zdravotníci jim třeba to zdraví vrátili. Ale uvědomil jsem si, že v tom adventu jako někdy právě ty světýlka blikající a ty Santa Clausové, jak všude jako lezou těch po těch oknech a tak dále, že to je takový určitý druh tmy nebo nějakého pozlátka, za kterým vlastně jako se ztrácí ty životní příběhy těch lidí. Lidí, kteří jsou sami třeba, nebo lidi, kteří opravdu trpějí něčím, co my si třeba ani neumíme jako představit. Jo? Ať už jsou to teda opravdu nemoci duše nebo těla, nebo jsou to lidi, kteří se prostě ocitli shodou mnoha okolností třeba ve vězení a prostě jsou prostě sami. My si někdy jako myslíme, že jako jdeme takovou tou logikou té dnešní doby, že si za to každý přece může sám, že každý si nese odpovědnost sám za sebe, ale možná, že my, kteří jsme třeba jako zdraví a jako nic nás netrápí, možná si ani neuvědomujeme, že jsme třeba některým věcem ani v životě nemuseli čelit třeba, že jo? Nebyli jsme vystaveni nějakým situacím, ve kterých bychom třeba se zachovali možná stejně jako někteří, kteří udělali třeba nějakou chybu, a nebo bychom se chovali třeba ještě hůř. Takže naší, si myslím, povinností není jenom jako cítit vděčnost, ale taky nenechat lidi jako úplně o samotě. No. A někdy to je opravdu těžký v tom doprovázení, protože lidi, kteří třeba nemají střechu nad hlavou teďko, nebo prostě přicházejí o rodinu, nebo nějak se prostě ocitli opravdu v nějaký těžký životní situaci, těch je hodně. My samozřejmě můžeme odvrátit hlavu směrem k těm světýlkům, teda adventním, ale měli bychom asi vědět, že pravda o těch lidech kolem nás je možná jako děsivá, ale tím, že otočíme hlavu a budeme se dívat jinam, tak to asi nevyřešíme.
0: Je už takové kliše, že dnešní doba je složitá, těžká, uspěchaná, napovídáte přesně za nedlouho rok 2019. Do budoucna, ale díváte se s optimismem, pesimismem, anebo naopak jste, jak mnozí řeknou, já jsem realista.
1: Ne, tak říká se, že optimista je člověk, který nemá dostatek informací, ale pesimista, dřív se tomu říkalo prorokování, že jo? Tak já nevím, já snažím se dívat na ten svět kolem nás jako s pokorou v tom smyslu, že když nedokážu změnit sám sebe, tak nemůžu očekávat, že ta změna přijde od někud jako z vesmíru, nějaká civilizace, která tady nastolí zase jako nějaký řád a mír. Myslím si, že žádná doba nebyla jednoduchá. Každá generace čelila prostě nějakým nebezpečím. A jestli je teda něco, před čím bych varoval, nebo co vidím jako určitý nebezpečí, je pocit osamění. Nenechat se izolovat, nenechat se jako rozdělovat. třeba i spolu diskutovat, můžeme mít přece na hodně věcí úplně diametrálně různý názory, ale to samo o sobě nesmí nás jako rozdělovat od sebe. A to je to určitý nebezpečí, který vidím v dnešní době. Jako, že si odsedáváme od sebe. Jako, jo? Že jako, bych to vzal jako obraz nějaký hospody, tak jako kdyby seděl každý sám u svého stolku a tam se staral o to svý a koukal do toho displeje toho mobilu a tam si psal ty svoje věci. A, takže nenechat se rozdělovat, protože to je to ďábelský. Ďábel je ten, který rozděluje. Že jo? A my bychom prostě měli hledat cesty k sobě, takže cesty k tomu vydržet třeba názor toho druhého a tak dál. Ale jinak se dívám na ten rok 2019 jako s určitým optimismem. Budeme si připomínat 30 let od nabití, nebo od znovu nabití svobody v naší zemi. Že jo? Od těch listopadových událostí 89 uplyne 30 roků. To je už nějaký kus cesty, který jsme ušli. A vidíme, že dneska přichází doba, kdy bychom tu svobodu znova mohli třeba ztratit. Velice snadno. Stačí se nezajímat o druhý, nezajímat se o to, co se děje kolem nás, nechat, aby za nás mluvili nějaký jiný hlasy a to by nebylo dobře. Takže bych byl rád, aby jsme si jako nepřipomínali těch 30 let jenom nějakou sérii pětních aktů, že jo, zase nějakýma medailema nebo nevím čím, ale aby jsme si to připomínali v našich třeba rodinách nebo mezi přáteli prostě jako něco, že to je prostě ohromný dár, který bychom si neměli nechat vzít. My jsme se k té svobodě nedostali jenom zase, že by přišla nějak jako sama od sebe a dokonce nám ji nevydobili jenom ti studenti na národní třídě, že jo, ale vemte si Pavel Vonka, který ho umlátili ještě v 80. letech ve vězení, vězni kněží, katoličtí, evangeličtí, husičtí, kteří si to odseděli prostě v kriminálech. Spousta lidí už prostě od těch 50. let za tu svobodu znova jako někdo nějak zápasil. To má nějakou cenu, že jo? To má ohromný význam. Já vím, že je pro mnoho lidí asi jednodušší nebo takový lákavější, aby to rozhodoval za nás někdo jiný a tak dále. Protože demokracie znamená nejenom diskuzi, jak říkal Masaryk, ale já se domnívám, že demokracie předpokládá hlavně lásku. Lásku člověka k člověku. Úctu k životu, úctu k tomu, že každý člověk může být nějak jiný. A to je prostě přece jako krásný.
0: Jak tohle vysvětlit lidem, kterých není málo a kteří jsou jednoduše frustrováni, nespokojeni s tím, co po roce 89 přišlo?
1: No, jak jim to vysvětlit? Určitě se nad nikoho, kdo má takovýhle postoj, nepovyšovat. Z tého hlediska je ten postoj oprávněný, protože Masaryk říkal, že nestačí táhnout, postrčit ručičky a dál se nestarat. Že prostě ty hodiny se musí natahovat stále, že to se člověk musí starat. A to je stejný jako demokracie. Svoboda. Takže určitě se s lidma bavit. Já mám skutečně pocit, že jsme se pomalu, všichni se pomalu uzavíráme do těch našich sociálních bublin a potom, když se ty bubliny jako nějak setkají, tak na sebe ty lidi jenom umí křičet. To asi není dobře. Určitě to není ani tak, že by o demokracii a svobodu se zasloužili nebo o těchto hodnotách mluvili jenom nějaký intelektuálové a lidé, kteří mají třeba nějaký nižší vzdělání, jsou zase lidé, kteří by se jenom stěžovali. Myslím si, že jsme v naší společnosti jako zapomněli na ty základní hodnoty, na kterých to stojí. Začali jsme spochybňovat některé věci, jako je třeba ten stranický systém, že jo. Není dlouhodoba a ještě možná to některý populisté opakují, že vstoupit třeba do nějaký politický strany je vlastně jako nějaký cejch, jako něco, jako nějaká, něco špatného. A že všichni kradou a všichni jsou špatní a zlí a skorumpovaní a tak dále. Já si to nemyslím. Já myslím, že mezi námi je většina lidí dobrých a slušných a poctivých. A že ten stranický systém naopak, ten přece pomáhal k tomu, aby tady byla nějaká myšlenka a idea, která je nesená nějakým společným hlasem a ne jenom vůlí jednoho nějakého diktátora, který jako bude určovat, co je správný a co je špatný. Měli bychom taky přijmout prostě tu vlastní lidskost a omylnost. Prostě děláme chyby, ale pořád tady svobodu a demokracii máme a pořád se nemusíme za svoje názory stydět, nemusíme se bát, že nás někdo za to zavře do vězení, že nás bude někdo vyhánět z téhleté země. ale asi musíme se učit prostě spolu víc mluvit.
0: Je to úkol, který se lehce řekne, ale se hůř splní. Já když se podívám na ten příští rok, pokud se nepletu, 21. dubna 2012 jste byl zvolen biskupem, to znamená, že v roce 2019 uplyne 7 let v Husitské církvi na 7 let, možnost prodloužit o další 7letý mandát. Budete se ucházet?
1: Byl jsem požádán většinou plzeňské diecéze, abych pokračoval, ale ta volba teprve proběhne, takže jsem připravený ještě dalších 7 let jít dál, hlavně dokončit některé věci, do kterých jsem tak nějak jako vstoupil. Když jsem se stal biskupem, tak neexistovalo nic jako církevní restituce, jako odluka církve od státu, jako tyhle ty věci. To všechno přišlo až potom v tom roce 2013. A když se to stalo, no tak církev byla postavená poměrně před takový jako těžký teda jako rozhodování, jak dál, že jo? Protože jak zabezpečit kostely a fary, který máme mnohdy na malinkých městech nebo vesničkách dokonce, kde už v podstatě dneska je tam třeba jenom náš kostel nebo kostel katolické církve. No a jak zabezpečit to, aby teda ta církev zůstala a byla nějakým způsobem i hospodářsky zabezpečená. No. To je velice těžký úkol. My jsme se rozhodli jít nějakou cestou. Naše dieceze nerestituovala žádný lesy, žádný pozemky, žádný domy, nic takového. Dostáváme jenom tu finanční náhradu, která je vlastně součástí té odluky církve od státu. A tak těch prostředků moc není, a tak jsme se rozhodli jít takovýma třema směrama. Jeden je směr takový sociální, že podporujeme ty naše diakonické střediska, ať už je to hospic, písecký hospic Atelas, nebo domeček v Trhových Svinech, nebo Nazaret v Borovanech. Tak to je jeden sociální směr. Druhý je takový ten asi základní, to, co by církev měla dělat. To znamená, chceme dát dohromady naše kostely a fary, aby to, co se těch 40 let nesmělo vůbec na to šáhnout, tam mělo to chátrat a spadnout, tak my to chceme zase dát zpátky jako dohromady a dáváme to dohromady. Třeba teď v lednu budeme otvírat novou kapli v Prachaticích, otevřeli jsme, že jo, kostel v Mirovicích, krásnej, dali jsme dohromady několik dalších jakoby objektů celý té plzeňské diecézy, tak prostě myslíme si, že kostely, kaple, kapličky, boží muka, to všechno je třeba se o to starat, když se o to třeba není schopný postarat stát, a tak se o to chceme postarat my. No a ten třetí směr, ten je takový jako asi taky velice jako důležitý, a to je prostě práce vzdělávací. Chtěli bychom jako podpořit nějaké vzdělávací programy, školy, už od těch základních až třeba po nějaké vyšší odborné třeba vzdělávání. Spolupracovat samozřejmě s Karlovou univerzitou, ale i s dalšími, s Jihočeskou univerzitou a s univerzitou v Plzni. Myslím, že máme jako církev co nabídnout, ať už jsou to třeba prostory, ale taky i lidi, kteří mají co říct a jsou vysoce erudovaní. Takže to jsou věci, které bych rád, aby ta diecéze naše dokončila. I když moje žena nemá moc radost z toho jako pokračování, protože to znamená dalších 7 let být někde jako na cestách, tak přesto přeze všecko si myslím, že dokud má člověk sílu, tak by to mělo zkoušet nějak jako dokončit. Ale já mám teda, a to chci ještě teda říct takhle i do ráda, když můžu, tak chci poděkovat právě všem svým spolupracovníkům, že bez nich bych to rozhodně nemohl dělat. Mám výborný dva kolegy, oba jsou mi osobní tajemníci, kteří, jeden mi vede diář, bez nich bych ani nevěděl, kam mám jít a co mám dělat, kde. A druhý se stará zase o některé jako takové ty osobní, personální věci jako v té diecézi. A pak mám celou řadu kolegů, na který je skutečně spoleh. Takže myslím si, že to, co se v naší diecézi daří, je komunikace spolu a nějak propojování s tím světem kolem nás.
0: Co se týče roku 2019, tak asi největší přání vaší ženy, to jste zmínil, abyste nebyl biskupem. Jaké je vaše? Co byste si vy nejvíc přál?
1: Těžký, ale tak budu upřímnej. Pokusím se být opravdu hodně upřímný. Přál bych si uchovat si zdravý rozum a zůstat sám sebou. Tolik se ne.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Milí přátelé, buďte pozdraveni, jsou tu po týdnu koncertní ozvěny od tří lvů a při jejich poslechu vás vítá Jiří Kasal. Více než 55 let existuje brněnská bluegrassová kapela Poutníci. Celonárodního vyhlasu se dočkala po příchodu osobitého zpěváka, banjisty i mandolinisty s výjimečnými autorskými schopnostmi Roberta Křesťana, který převedl

vedl poutníky ke svébytnému pojetí bluegrassu. S ním, ale také s dalšími skvělými muzikanty v čele s excelentním benčistou Lubošem Malinou, dosáhli přesvědčivých úspěchů také na portě v první polovině 80. let, i když Robert Křesťan s Lubošem Malinou poutníky na začátku let 90. opustili, zůstaly po nich nezapomenutelné písničky. Některé z nich zaspívali a zahráli u Tří lvů, dosti omlazení poutníci pod vedením kontrabasisty, zpěváka i autora Jiřího Karase Poli, který je členem této kapely od roku 1980. Vedle něj tvořili poutníky při koncertu ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice 17. ledna roku 2018 Jan Máca, hráč na mandolínu a kytaru, benčista Petr Mečiar a zpěvák a kytarista Jakub Bílý, který zaspíval také velmi starou písničku Little Maggie, kterou proslavili zejména Stanley Brothers. A ta energicky odstartuje dnešní bluegrassové koncertní ozvěny s poutníky.

Děkujeme. Děkujeme. Samozřejmě za tu dlouhou dobu, co poutníci hrají, se v tomto souboru vystřídala řada muzikantů. Ta dnešní sestava spolu hraje, že jak dlouho už spolu hrajeme? 9 let. Já se vždycky, jak se mění ty letopočty, tak mě to dělá problémy, jestli to spočítám. Takže letos už hrajeme spolu 9 let. A teď vám dám tradicionál, který se v originále jmenuje Roll in my sweet baby's arms. My vám ovšem tuto písni dáme s českým textem, který kdysi dávno vymyslel jeden ze spolu zakladatelů poutníků, dnes už bohužel neboštík, jistý Pepa Šuláků z Brna, který tuto kapelu v roce 1970 zakládal dohromady s tehdejším kapelníkem a kytaristou Františkem Linhárkem. No a my si Pepu tedy připomeneme pomocí jeho kovbojského textu, který se nazývá Zvony mě dodály zvou.

Děkujeme. Děkujeme. Dáme vám ještě v podstatě dvě skladby, s kterými jsme s Robertem získali autorskou portu. Tato další je taky válčík, ale tentokrát pomalejší a jmenuje se Napsal jsem jméno svý na zdi.

Děkujeme. No a teď přichází na řadu skladba, s kterou jsme kdysi dávno získali autorskou portu v té Plzni slavné. Je to zase Valčík, je to asi nejznámější poutnická skladba všech dob. Je tak slavná, že ji údajně na svých koncertech hrávala a zpívala i Eva s Vaškem. Takže vám ji samozřejmě musíme zahrát i my a jmenuje se Panenka.

Do zajista největší hit poutníků série Roberta Křestěna Panenka také zazněla v koncertu poutníků ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice v lednu roku 2018. Pod vedením zpívajícího kontrabasisty Jiřího Poli dále předvedli poutníci písničky Napsal jsem jméno svý na zdi, Nad věcí zůstávám, Hotel Hillary, Zvony mě dodály zvou a na začátek Little Maggie, která zazněla v dnešním sestřihu z tohoto rozhlasového vystoupení, které zarámovala další velmi známá písnička bluegrassových poutníků Až uslyším hvízdání, jako uzavře i dnešní koncertní ozvěny od Třínvu, které pro vás připravil Jiří Kasel za spolupráce s mistrem zvuku Romanem Kambou. Přátelé, Jiří Kasel vám děkuje za poslech a přeje jen to dobré.

Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a já. To jsou poutníci v roce 2018. Děkujeme.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ruský prezident nařídil od dnešní půlnoci přerušit útoky na Kyjev. Reaguje tak na chystanou návštěvu amerických velvyslanců. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásoby ze Slapské přehrady, které doplní vodu v řekách. Slovinský cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ruská armáda nebude smět od dnešní půlnoci po 3 dny útočit na Kyjev. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova to nařídil ruský prezident Vladimír Putin. Rusko to odůvodňuje návštěvou amerických vyjednavačů Jareda Kushnera a Steva Witkoffa. Ti se po dnešním jednání v Moskvě v neděli setkají také se zástupci Ukrajiny v Kyjevě.
5: Kushner a Witkoff měli dnes podle Kremlu na programu schůzku přímo s prezidentem Putinem. Američané se snaží obnovit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Oba zvláštní vyslanci v uplynulém týdnu o moskevských jednáních mluvili s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten uvedl, že Ukrajina v souvislosti s jejich cestou přeruší vzdušné údery v Rusku a o to též požádal i Moskvu. Ruská armáda ale ještě v noci na dnešek zaútočila na letiště v Kyjevě a v nedalekém Borispilu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
4: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž bude vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
6: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
4: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Novou nafukovací halu získá tenisový klub v Kaplici na Českokrumlovsku. O její dodávce a montáži rozhodli na posledním zasedání zastupitelé. Důvody pořízení haly upřesnila mluvčí radnice Eva Klimentová.
7: Klub má stále více členů a současná hala už pro zimní provoz kapacitně nestačí. Nová hala by měla zastřešit jeden další kurt. Projektová dokumentace se nyní dokončuje a následovat bude stavební řízení. Sport.
4: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu v 8. etapě Vuelty. Vedení stáje UAE Emirates, za kterou Pogačar jezdí, dnes současně oznámilo, že s dvojnásobným světovým šampionem prodloužilo smlouvu do konce sezóny v roce 2032.
3: Počasí.
4: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Silnice 29 je uzavřená po vážné nehodě u Temešváru na Písecku blízko Orlické přehrady. Objížďka vede přes Zvíkovské podhradí, Milevsko a Bernardice. Nehody se vyšetřují také v Milevsku v ulici Petrovická a u Vimperka na Prachaticku na silnici 168 u Sloupů. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

V 18 hodin a 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď jsou na svém startu vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a písničky. A pokud potřebujete zlepšit náladu jen tak sami sobě svou oblíbenou písní, stačí napsat krátký e-mail a my vám rádi zahrajeme. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Vážená redakce, prosím o písničku k dnešním narozeninám pro paní Alenu Stejskalovou z Tábora. Milá Alčo, k narozeninám ti přeji, ať jsou tvoje případné trable studené a rychle tající jako nanukový dort. A tvoje radosti naopak nekonečné jako nekonečný seriál. Krásné narozeniny a pevné zdraví přeje kamarádka Zdena. Prosím o písničku od Václava Neckáře. Šalalalali.

Český rozhlas České Budějovice a sobotní Melodie podvečera. Ve čtvrtek 3. září oslavil své krásné 50. narozeniny pan Ivan Podlucký z Občova. Chceme mu udělat radost a posíláme vaším prostřednictvím pěknou písničku. Přejeme štěstí, pevné zdraví a spokojenost a také pěknou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Všechno nejlepší přeje starosta Zbyněk Mach, obecní zastupitelstvo a sbor pro občanské záležitosti. A protože je oslavenec pan Ivan Podlucký také členem dobrovolných hasičů, přidává se s gratulací za celý sbor starosta sboru dobrovolných hasičů Petr Švec.

Posloucháte sobotní Melodie podvečera a před námi je další dnešní hudební přání. Městský úřad Kardašova Řečice přeje panu Jaroslavu Kotalovi šťastný život, pevné zdraví, stále dobrou náladu, na každý den radost a jenom stálou pohodu. My se z Českého rozhlasu České Budějovice samozřejmě připojujeme, gratulujeme a posíláme pěknou písničku.

0: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
1: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Tento víkend jsou trocnovské slavnosti, tedy tradiční akce, která by nejspíš nikdy nebyla, kdyby se kdysi dávno nenarodil v Trocnově Jan Žižka. Jenomže, co vlastně víme o Janu Žižkovi? Jak uslyšíme v nedělním Vltavínu, tak oficiálních úředních zápisů spojených s tímto jménem se dá napočítat velice málo. Možná by k tomu stačily i prsty jedné ruky. A právě po stopách některých těchto zápisů se vydali ředitel státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Prozkoumají mimo jiné, kolik měl Jan Žižka nemovitostí a kolikrát byl ženatý.
2: A teď už mě musíte navigovat, kde mám zastavit, protože teď nevím.
3: Tak tady neproti pomníku.
2: A už to vidím. A je to naše další zastávka na našich cestách po historických zajímavostech souvisejících zároveň se zajímavými archivními nálezy. Cestujeme opět s Danielem Kovářem a já už teď otevírám dveře od auta a vidím pomník a na něm podobizdu Jana Žižky, ale my nejsme v Trocnově. To by mě teda zajímalo, jak se to tu jmenuje, protože já jsem si té cedule nestihl všimnout.
3: Je to vesnice Čeřejov a je to kousek od Trocnova, v podstatě přes údolí.
2: Tak pojďme tedy blíž k tomuto památníku, protože ten mě docela překvapuje. Tuto vesničku upřímně řečeno neznám, jsem v ní v podstatě poprvé v životě. A to, že je tady velký kamenný kvádr, na něm jedna kruhová plaketa, na níž je podobizna Jana Žižky a na ní napsáno v nejtěžších dobách v Žižkových stopách, mě ani tak nepřekvapuje. Ale pod tím je další nápis, kde je psáno, zde stával statek Jana Žižky, zemana Trocnovského. A já jsem si pořád říkal, ale to není možné, vždyť přece Jan Žižka, zeman Trocnovský, byl z Trocnova, tak jak to, že měl statek tady?
3: Jan Žižka z Trocnova a jeho rodina měli těch nemovitostí v okolí více. Všimněte si schválně, jak je to úžasné místo, to je ten Čeřejov. My ho, což vidíme na jednu stranu Novohradské hory, rakouský Mandelštajn. Když se obrátíme, kdybychom pošli kousek dál, tak bychom nejspíš viděli Trocnov, pravděpodobné rodiště Jana Žižky. V údolí je trochu ukryt Ostrovský újezd, kde měl Žižka patrně strýce. A tamhle na obzoru jsou krásně vidět Borovany. Borovanský klášter, který vznikl jako první v Čechách po husitských válkách. Čili pěkně historie 15. století se nám tady pěkně kloubí dohromady.
1: Slyšeli jste ukázku z Vltavínu, celý pořad si poslechněte zítra po zprávách v 9.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

Pokračují sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme o zahrání pěkné písničky panu Jiřímu Děkanovi z Níhošovic k 60. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Níhošovicích.

Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Hezkou sobotu 5. září. Dnes má krásné 29. narozeniny moje kamarádka a bývalá kolegyně z práce Nicole. Známe se z Prahy, ale nyní žije na Českolipsku. Když je o 15 let mladší, máme podobný hudební vkus. Naší aktuálně společnou písničkou je Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje. Můžeme si dát. Kamarádce Nicole a všem dnešním narozeninovým oslavencům, Borisům k svátku, vám do rádia a všem posluchačům. Díky, Silvie z Prahy.

0: sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a my jsme ve finále, před námi je poslední dnešní hudební přání. Prosíme o zahrání písničky Dvě báby od Spiritual Quintetu pro naši oslavenkyni Věrku Furkovou z Rumburka k 70. narozeninám. Přejeme moře zdraví, štěstí, energie a ještě kupu najetých a naplavaných kilometrů. To ti přeje tvoje rodina a všichni, co tě mají rádi.
1: Jak

Tolik dnešní melodie podvečera, od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na letecké přehlídce v Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zahynuli. Oprava za bezmála 9,5 milionu korun čeká silnici ve Velkém Pěčíně u Dačic. Prázdninové výjezdy záchranářů na Vysočině dosáhly historického maxima. Zítra bude na jihu Čech slunečno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na mezinárodní letecké přehlídce severně od Athén se dnes zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti zahynuli, informovala agentura AFP s odvoláním na řecká média. Příčina nehody není známa, ani jeden z pilotů se nestačil katapultovat, uvedla řecká média. Letecká přehlídka byla po havárii zrušená a na místo zamířil ministr obrany Nikos Dendias. Obecní silnice ve Velkém Pěčíně u Dačic na Jindřichohradecku se do konce října letošního roku dočká opravy. O výběru zhotovitele rozhodla rada města na svém posledním zasedání. Další informace připojuje mluvčí radnice Markéta Nováčková.
2: V poptávkovém řízení byl pro realizaci vybrán pan Lubomír Mlčák s nabídkovou cenou bezmála 9,5 milionu korun bez DPH. Oprava bude spočívat v lokálním vyfrézování a zastěrkování výmolů a následné pokládce asfaltové vrstvy.
0: Hromadná nehoda 5 automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku dnes odpoledne uzavřela silnici 29 přes Orlickou přehradu. Motorkář utrpěl těžké zranění, vrtulník ho přepravil do Českobudějovické nemocnice, informoval jeho český policejní mluvčí Miroslav Šupík. Celkem 9541 výjezdů uskutečnili o letošních prázdninách záchranáři na Vysočině. To je o 553 zásahy víc než dosavadní rekord z léta 2024. Nejčastějším důvodem k výjezdům byly zdravotní obtíže pacientů, uvedl tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Petr Janáček.
3: Výraznou část letní výjezdové činnosti zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina představovaly také dopravní nehody. Záchranáři k nim vyjížděli celkem 503krát. Vysoký byl rovněž počet nejrůznějších úrazů, těch evidujeme za letošní prázdniny 2042.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5. V neděli očekávejte na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Slabý západní až severozápadní vítr se odpoledne bude měnit na severovýchodní, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Všechny nehody na jihu Čech už byly odstraněny. Na Písecku počítejte nově s uzavírkou silnice 138 mezi Záhořím a Dobešicemi kvůli rekonstrukci propustků. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak, milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazováni, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je do dneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila a ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Florianka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně autor nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně sáhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých kuličkách,

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů. U Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čilá, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohlo říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc rada nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic. a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Neboj.
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Děláme přestávku, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
2: Zelený.
0: No,
1: ještě zelený.
0: Máš pravdu, promiň.
2: Zelený.
0: Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na tím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozšiřovat. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže ten neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky ano. začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, dopokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Hříčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proleženin u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Počasí. V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se Kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu Slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu vodu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla. Okay.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

Jej chlap mi říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví taky pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, v zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny. A přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé. To znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a v jiné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

tancovat.

0: Vyjďte všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co to chcete, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: hezké
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honí, já honí kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty rousní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách a když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý, no a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemení. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spilí, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno. Na severu a severovýchodě výjimečně přeháňky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
5: A ty?
4: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodlal vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavě chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník,
4: třeba ještě není pozdě.
6: To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je. Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník.
4: Neberte všecko tak
6: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: No, Žací strojek je nový, ale že prosím jo, nevyzkoušený.
8: Tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, kterým už nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Usměj k tomu.
9: Ne,
8: to... Usměj k tomu, přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
8: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běží!
8: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráď.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit ty s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka. Teď nech se hodinou k potýce, no vidíte to? Jedu a seču.
9: Fando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem ti festráv a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese que es vagyo que es yo persi megamata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne, to ti zakazuju.
11: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
12: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisu. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně 26 500 dolarů. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze 232 dolary a 18 centů. V této situaci slavný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Ona by zprostě a za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on bál, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali

0: za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili, tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, bač tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženská, pal, dám tak jako vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt, on pal, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, a on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš a ten sepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
3: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
4: Přijde na to o za to.
5: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
3: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
4: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
5: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
4: Ono tu jde o Kristýnku.
3: Serenádička pro Kristýnečku.
5: Zaspívá mi
3: na dluh
5: zadarmo.
4: Ostatně je to za jedny peníze.
3: To je fakt. Mudprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Radíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde Alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste, přátelé. Ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: tady.
0: A jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 000 lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosím vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3 000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. To pr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
6: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
6: mi pokud. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplný blázen.
7: Tato!
6: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
7: Obě.
6: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
8: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
6: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídal Oldovi Machovi, myslím Maskerovi, hele, dej Pepičku vy fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, a bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace, a byl takový tvá. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda. V tom 48. roce revolučním tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný odejít, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalý, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Já bych dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Richmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí.

0: pro metr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když chytí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světe zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jiného může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země, jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před třema rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: To jako pomáhá.
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo. To je, jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi, a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by byl zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice o toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. Nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: Ne, to mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavé téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosí v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích, o chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?
3: Keby bolo nie.

0: Karel Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Tady Helena z Prahy.
0: Už jsme ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák, do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i vodní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ním mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila
1: byla
0: práci.
1: Vystoupila jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako... A to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako ty výhody, že člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle. Jo, a to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem si musela zrychlit, jo, ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to byla prodejna u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkal, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky od tamto odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem... taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenko, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: Jo, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: Ano, jo. Dokonce jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všichni ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti a já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala a to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života, dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste se to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak Já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám.
0: No, po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste taková ctižádostivá.
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ji velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ji odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela, já jsem ani, když jsme jeli

0: jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země, a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Anička, na to také ráda vzpomínám.
1: Vlastně takže, s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
0: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
1: Buďme připraveni a buďme a spolu.
0: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kde jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parbuříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v Noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zábířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No a tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to, no a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozděleni. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se jim jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostřední lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily jako tím nářečím a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem říkala, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: se snaží. Ano, bariéra, to je opravdu velký
1: jako,
0: problém.
1: Jako, bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tamto ty starší prostě švitočili pořád jako po polsky, jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím, jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako Nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem i od našich jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavila vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 809

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku. Nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, který se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. My jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám chtěla.
0: Takže máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou,
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družbu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na ty vesnici, ale... prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: velice,
0: raději
1: velice ráda jsem
0: svou
1: byla
0: jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám a mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím, linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok a jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina Skrnova. Je to tak?
2: Dobrý večer.
1: Jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina Skrnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali. Mm-hmm.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: A pak Roberta do Olomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla svoje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku. A byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky, tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou, že to budu jednou v životě potřebovat a momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Kobyle nad Bidnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu, protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství, začínali. Že? Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak jsem třeba se vyučila tu kuchařku. Chvíli jsem ji dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do kravinu a že dostanou domeček. Uh-huh. Rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
2: Tak se šla moje manžel, šli do těch Velký Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Uh-huh. Já jsem malýho Honzika, půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila postivě. Když jsem dělala v té kuchyni, v Olomoucu, jo.
1: Ano, Vlastínko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
2: Já na ústřelku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, já jsem dobrý kamarádky, ty jsme začínali, já už 62 roku jsem věrná Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na tři dny. Na srazy to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastínko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, já si zasnul rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to
1: tak,
0: poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zaprvé ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: Uh-huh. No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Vrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to zkusil jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo? Takže to tam se sloužily 24 hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mě to líbilo, a sice spojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu.
0: Mm-hmm. No.
1: A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život, no.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jinde nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil. Za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty, býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došel, tak jsem se měl ženit za ten rok, bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat k motřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v Lidečku, jak se řekne. Tak jsme spávali na... Motra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobně, nás bylo mamka do 35 roku. O nemocném podvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého. Cukrové jsme dostavili tam měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. My půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal byt na stej dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní stavebe. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby si mohli zařídit tak zápas na rok a půl. Dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani si na svátka těšila se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. Moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to vždycky bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prosokné asistento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsem vydělával penízky, jsme šetřili, všechno koupili, koupili jsem si aj auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 20-16 rodinné hospody, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme si šetřili do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem těch 25 roků. Si ženatí s dětskem jedným nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovita. Já jsem žil s manželkou 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku veliku vystavenou a i všechny fotky, protože já jsem

0: vypovídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat.
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snažší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Lidušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co děláš. Zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína, tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si inzerát, no a jsme se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když jsme se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledání z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že to by svobodný, tak jsem se musela nastěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém, tak jsme čekali, že manžel byl družstevní být zažádané, teda o družstevní být, tak jsme čekali. No, chodili, zacházeli jsme se, protože manžel nemohl za mnou a já za ním na internát tenkrát. Se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už a vem tedy, už se 3 roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internetu a já říkám, buďte v klidu, já už 3 roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich svazích, tak konečně se dočkali po 3 letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky zčádali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obyvacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny, z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, teda dobře jsem se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě ještě bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde by mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky, samozřejmě když jsme bydali v jedné domácnosti, jsme měli pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu a když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Ledoško,
1: a já jsem si dělala ještě legraci, víte, že jsem se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No, ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala, přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuju a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Takový nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo a když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsme se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že se vychovám děti, budu se jim věnovat. Tak jsem
0: to
1: šťastná.
0: To jste, Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40.
0: Mm-hmm.
1: Já už jsem důchodě, já už jsem stará
0: mladá,
1: baba.
0: To jste byla
1: ale
0: pořád,
1: chodím pořád do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18
0: tak
1: let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
1: já
0: důchodu.
1: Já jsem splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, ne, ne, pracuji už 26 roků v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodí mi stáli klienti, vrací se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku, na náš krásný zámek, na Sančírnu, na Rači údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dnes jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem jí prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovezen, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pravnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se ve mně byl úplně spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávěních bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravíme ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
1: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
0: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
2: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
2: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který musíme splnit.
3: No, to je...
2: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, no, to já chápu, ale...
2: Co máš, co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
2: Krásný,
3: co?
2: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
2: Další
3: jsem si dovolil.
2: Co?
3: Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
2: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jedinej hektar lesa.
2: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
2: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
2: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
2: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
2: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo?
3: Svatá prostata.
2: Himmelhergo. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, no Hajnej to...
2: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
2: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No, no.
2: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
2: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
2: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
3: A proč by nemohl?
2: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, do nevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
3: Jasně, jasně, jasně.
2: No, tady ty tvoje stížnostičky. No,
3: no. Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
2: Ale co zas?
3: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
2: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruho.
3: Jasně, no.
2: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruho, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
3: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda?
2: Je to pod, co? Akorát ty vaše hory jsou, soudruho, dobrý pro ty podvratný živly.
3: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruh?
2: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruh. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
3: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
2: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
3: A to jako jaký teda?
2: To já nevím, třeba. Tak třeba pavián je hezky socialistický.
3: To jako, že tak řve?
2: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
3: No ale přece jenom, soudru, teda jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
2: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
3: Jo.
2: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svině. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
3: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
2: Co?
3: Nebudeš rodit, ne.
2: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
3: Jasně, jasně. No jo, a tak a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
2: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
3: To já...
2: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
3: No,
2: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý den. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
3: Jasně.
2: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
3: Ale...
2: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
3: No, ale přece...
2: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
4: Tak ty takhle, Trautenbergu!
2: Ha, sousede! Ne, soudruhu, Gottwald, zachraň mě!
4: Ještě jednou, Trautenbergu!
2: Gottwald, ne, ne, ne!
4: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
2: Ne, ne, ne!
4: A vyženeme jednou provždy vás!
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťastný. Jak v té chvíli může být šťastný muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po třetím panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se říkal.
4: A jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A tím je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: To je jenom jako, no, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakým Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no, to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Leze, hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: Jo, vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má kávu. No. A ta žába povídá, pane doktore, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl? Blbe.
3: Ale to si přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe? A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co byste mu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: No pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat.
4: No jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl.

0: roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno: moderátor Čech bude dokonce hrát u divadla.
1: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
2: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert.
3: Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mefistofeles.
2: Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
2: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Víš, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
2: Hezký štěpnej verš. Seifert žije.
3: Promiňte, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
2: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
2: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
2: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
2: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
2: Co děláte, někde, prosím?
3: Já jsem...
2: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
2: Nejste v milionáři. Ha. Tohle je Faust v dobrotách.
3: To není problém.
2: Straťte se, vy vysoké temné klenby, azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám. To je ono, to je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
2: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
2: Jistě. Přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
2: No tak samozřejmě jistý. Takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
2: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
2: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
2: Ano.
3: Jste si tím úplně jistý?
2: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
2: Jasně.
3: Dobře, již mačkám tlačítko.

0: Čítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
1: Co za chvilku?
0: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
1: Jakou výhrou, Ergo?
0: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
1: Nebo co by si odpovídejte mu? Vidíte, že to je počuk. Vidíte,
0: jaké mám na mysli.
1: Normální počuk. Ani mi nezvrněte ho. Nechte toho, vám říkám.
0: Ne, kdyby, aby mi...
1: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
0: Co?
1: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
0: Ano.
1: Soustejte se.
0: Jo, jasně.
1: Má tři přání, Faust má tři přání.
0: Jo, jasně, dobře.
1: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
0: Ano.
1: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání, Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
0: Jo. Nechcete 50 na 50?
1: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
2: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
3: Dobrý večer.
1: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
0: Počkej, co to děláš?
1: Sundej tu kozí bratku, tenore! Stývá! Stývá! Ježitel, stývá! Co jsi dal?
3: Ragnar,
1: to by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
3: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
1: A kdo je to?
3: No pan Čech, moderátor, že jo?
2: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
1: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se jí nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
3: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
0: Ale to já jsem taky slyšel.
1: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
0: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
1: Jaký přání?
0: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
3: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
2: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl. A kam už dávno patří. Do pekla!
3: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
0: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený.
2: Haničko.
3: Krásný.
4: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
3: Myslíte?
4: No tak 50 na 50.
1: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, ale to bylo zarazené.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já vždycky, jo, takhle ty...
5: Nevím.
6: Ty netušíš.
5: Já jsem tak podíval, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.